0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Český rozhlas, Rádio Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Toyota.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Too many strife, nigga. Super Bucks up, nigga.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Dost, to je už jiná písnička, ta další.
1: Český rozhlas.

0: Plejak. Plejak. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
1: Bože,
2: už teď jim neslouží, tak mě podobí.
1: Jako kyčla se jdem do Bosaly, ne?

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave. Ultra Parker.

0: OG Parker.
1: And if the beat live, you know Lil Ju made it.
2: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
5: Plejak.
4: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Český rozhlas. Radio Wave.
1: Bojčík.

Wake it up. Wake it on. Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

Český rozhlas Radio Wave.

0: I think we should talk about it. I can be your elephant. I remember everything. I'll be your hell or heaven sent. My under your spell again.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Krásné ráno, milí posluchači, máme pondělí 8 hodin a Jirka Klečka je tu připraven s dnešními prvními zprávami.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přicestoval do Británie na bilaterální jednání s premiérem Keirem Starmerem. Plánuje také rozhovory v takzvaném formátu E3 plus Ukrajina, tedy vedle Starmera i s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Mercem. Hlavním tématem diskuzí má být obrana Ukrajiny ve válce s Ruskem. Na středních školách dnes začíná druhé kolo přijímacích zkoušek, které potrvá do konce týdne. Uchazeči, kteří neuspěli v prvním kole, si mohli v systému DIPSY podat až pět přihlášek na různé obory. V druhém kole už se jednotná přijímací zkouška nekoná a započítává se výsledek z prvního kola. Podle Cermatu se v prvním kole nedostalo na žádnou školu zhruba 13 000 uchazečů. Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání vlády, kde chce řešit koordinaci zahraničních cest ústavních činitelů. Jde hlavně o účast na červencovém summitu NATO v Turecku, o kterou prezident dlouhodobě usiluje. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš i ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka ale ho zapojení do delegace odmítají. Nutrie říční želva, nádherná nebo bolševník velkolepý. Právě na nepůvodní druhy, které se v krajině rychle šíří a ohrožují původní ekosystémy, má upozornit osvětová akce Týden invazních druhů. Agentura ochrany přírody a krajiny spolu s dalšími organizacemi na celý týden naplánovala po celé republice sérii přednášek, workshopů nebo exkurzí. Například v Lomu Seč u Rudnice se mohou lidé zapojit do likvidace lupiny mnoholisté, v Praze se pak vydat s odborníkem na vycházku podél břehů Vltavy.
1: Sport.
2: Velkou cenu Monaka Formule 1 vyhrál Ital Kimi Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní městské Grand Prix v knížectví a zvýšil vedení v mistrovství světa.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas a na rádiu Wave začíná ráno s Krištofem a Bořkem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Porsche Boy a Ven Nonstop na featu s 58G. Krásné ráno, krásné pondělní ráno.
1: Ano, krásné, krásné ráno. Nový pracovní týden, 8 hodin 9 minut, Radio Wave opět na značkách, my dva. Čau, kámo.
0: Čau, kámo. Dneska máme 8. června, svátek má Medard a nádherný ženský jméno. To kdybych věděl, tak snad normálně doma lubuju za to.
1: Medarda?
0: Ne, Pěva.
1: Pěva?
0: Mhm.
1: Ty brďo.
0: Pěva se mi líbí hodně. Je Světový den oceánu a Světový den pro boje proti nádorům mozku. Tak se nechte když tak vyšetřit. K pronostikám se vrhneme samozřejmě v našem klasickém
1: vstupu. Ta jedna
0: vstupu.
1: Je hned úplně jasná, ne? Když má dneska svátek Medard.
0: Medardova kápě, 40 dní kape, ale tak o tom až potom. My máme taky samozřejmě před sebou spoustu sportovních.
1: Ano, to je Ješkovy zraky, přátelé, to se ve sportu děje takové množství, mm-hmm. že to všechno probereme. Třeba teďka jsem viděl včera večer lezení na Pražské Štvanici.
0: Lezení, ano, tam Adam Ondra opět zaúřadoval.
1: Ano.
0: Tak o tom až potom.
1: Mimochodem Pěva, teď jsem to zjistil, v Česku je 40 žen, které nesou jméno Pěva.
0: Já bych chtěl, aby moje zubařka byla Pěva.
1: Nejvíce jich je v Praze, v Brně, potom v Jičíně, v Trutnově, v Jablonci nad Nisou, v Hradci, v Olomouci, v Kolíně a tak dále a tak dále. Všem přejeme samozřejmě krásný sváteční den.
0: Ano, před námi novinka od Katarzie, vařit, prát, šít a rodit.

0: už slyším dešťovou hůl. Už slyším dešťovou hůl. Můj asistent mi přinesl kalendář pronostik Renaty Radušovy Herber.
1: Přátelé, je to tak, otevíráme opět tuhletu naši oblíbenou rubriku pronostika pro dnešní den. Naznačili jsme to tím, kdo má dnes svátek, tedy kromě také pěvy je to Medard. No a na Medarda kápne 40 dní krape, nebo Medardova kápě 40 dní krape, to samozřejmě známe odmala všichni.
0: Říkáš krape, jo? Já znám kape.
1: No?
0: Já znám kape. No nic.
1: Ale pořádku, Medardova kápě 40 dní krape.
0: No a u nás...
1: Nevím.
0: No tak to se možná říká ve
1: slovensku. Je to nějaká deformace prostě polského třeba vlivu
0: možné,
1: v rámci mé řeči. Na jakou notu Medard zahraje, na tu se bude celý měsíc tancovat.
0: No to je většinou pravda, ale dneska, respektive letos, se nám to šoupe o den. Takže zítra má přijít citelné ochlazení, dlouhodobé srážky a myslím si, že Medard by měl být spíš zítra, aby to vyšlo.
1: Ale pořád vlastně můžeme ocenit teda to, že jakási jako podobnost s naší teď aktuální situací v rámci počasí se tam skutečně nabízí, ano. Takže stejně jako to zvyšli v květnu celkem přesně 3 zmrzlí, pankrát, servác, bonifác a prudké ochlazení, tak možná i teď skutečně bude těch 40 dní pršet.
0: A ty jsi sem vnesl jakýsi slezský nádech, slezskou iteraci toho, té pranostiky, a já tady mám moravskou.
1: Ano.
0: Medardu v dišť, 40 dní plišť. Jo, takže ono se říká...
1: Máme nějakou pražskou?
0: Nějakou. Pršíli na Medarda pohanka v zemi harta.
1: To je, myslíš, ta pražská, jo?
0: Nemyslím si, ale snažil jsem se.
1: Tak doufujeme, že ten dešť bude, ale dostatečné množství tak, aby nám samozřejmě mohl pomáhat, ale aby nás třeba neobtěžoval už moc, že budeme jako durh.
0: Ale pozor pro zahrádkáře, kdo na Medarda zasívá hojnost lnu i zelí mívá, jo? Takže... Ideální chvíle na to nasadit nějaké zelíčko.
1: Ano.
0: Tak milí posluchači, tohle byla mystika, starověká filozofie a středověká alchymie. A my už se teď podíváme zpátky do playlistu Tyler the Creator 42 Duck na featu. Y'all niggas know what's up. You say pandemic. Yo. Oh, you wanna see a pandemic?

0: Česká stopa v playlistu Tomáš Havlen na featu s Lichnovským. No a my stále pokračujeme v ranní show. Máme 8 hodin 30 minut. No a milí posluchači, já myslím, že je ideální čas pro to, abychom se podívali, co se děje v Bohuslavicích na Čapím hnízdě.
1: Čapí hnízdo v Bohuslavicích. Tradiční věc, která už dlouho se nepropsala do vysílání rádia ve Vývořku.
0: Všech pět čápat je vylíhnutých. Je vylíhnuto.
1: Ano.
0: A už se ti malí čápové, což jsou mimořádně oškliví tvorové, když se narodí, možná ještě ošklivější je mládě sovy pálené. To jsem
1: odehrá viděl. Čápátka to jsou.
0: Ano. Já jsem odehrá viděl sovátko sovy pálené. A to je teda opravdu jako ultraodporný tvor. Ale vyroste z něj velice nádherná sova. Stejně tak jako z čápů nebo z čápátek vyrostou přenádherní čápové, nebo nevím, jak to máš ty, ale mně se čápy od dětství hrozně moc líbily.
1: Jo, ale zároveň z nich mám nějaký respekt. Jako bojím se jich.
0: Jo, myslím si, že by se tě báli, i spíš oni ne.
1: No, ale jakože jenom nějakým způsobem si představuju ty zvířata, že jsou něco jak labutě takový trošku.
0: No.
1: Labutí se bojí každý.
0: Labutí se bojím, no, ale ty čápy mi přijdou míru milovnější. Já mám čápy rád, protože byli v Krtkovi, oni mu tam pomáhali v díle Krtek a kalhotky nalámat ten len.
1: Ano.
0: No a právě na Krtkovi si čápové v Bohuslavicích pochutnali, protože jim ho rodiče donesli. Jsem si myslel, že čápy loví především žáby, ale podívejte se, co všechno se člověk v pondělí v 8.32 nedozví.
1: My vám hlavně dovysvětlíme, pokud jste si teďka mysleli v posledních vteřinách nebo minutách, že jsme se úplně zbláznili, o čem to tady mluvíme, tak samozřejmě jsme na živém streamu na YouTube, kde můžete vidět právě Čapí hnízdo v Bohuslavicích. A co je podstatné, on to není jenom živý stream toho, co se děje na komíně ve hnízdě,
0: ale
1: je to zároveň vlastně taková sociální síť, kde skutečně si lidé hned po probuzení ráno píšou krásného dobrého dne přeji všem, dneska to vidím na válecí den na sluníčku, nebo krásní dráčkové se líhnou, no prostě a dobře, opravdu spousty lidí si tady píšou. Takže,
0: halo, dobrego nového tygodňa.
1: Takže ano, dokonce i jsou tam přespolní.
0: Takže
1: tak, na zlepšení nálady při pondělním ránu ideální podívat se do veselého života v ptačím hnízdě, no a k ptačímu hnízdu se můžeme vrátit i protože se dokoukal sérii Kaštánek, druhou sérii, tedy tohohle seriálu, kde právě se dějí vraždy a které se vlastně tak jako inscenují do toho hnízda, takže
0: to může
1: dnes padnout také. Uvidíme, kdy, zároveň toho bude spoustu o sportu. Howdy, Louis Hoffman a teď taky John Glacier a skladba Fly With Me.

Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harcníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

0: Stále posloucháte ranní show s Krištofem a Bořkem a my zamíříme do vesmíru na server iRozhlas.cz do záložky Věda a vesmír. Možná jste zaregistrovali o víkendu, ono to někde trošku zapadlo, že i já, člověk, který má algoritmy nastavené na vesmír, tak mě to jenom tak jako štrejchlo, že hele, na ISS docházelo k drobným únikům vzduchu v ruské části,
1: ano.
0: A astronauti tedy byli vyzváni, aby se oblékli do skafandru a přemístili se do případných evakuačních pozic do místa tomu určenému, což je další vlastně část té vesmírné stanice. Ten poplach byl ukončen a astronauti dostali povolení vrátit se do orbitálního komplexu. Ruští kosmonauté se únik vzduchu pokusili opravit, ale ruská kosmická agentura Roskosmos snahy následně pozastavila, protože jak jsem potom pochopil z těch věcí, co jsem si o tom četl, tam vznikly dvě mikroskopické trhlinky v průběhu prostě času používání té mezinárodní vesmírné stanice. Problémy už s tím byly loni. A je obyčejně obtížné ty trhlinky jednak objevit a jednak opravit, aby naopak došlo k většímu poškození. Tak já si to představuju tak, že to zalepili gafou, ale to samozřejmě bude velice.
1: To je samozřejmě univerzální řešení jako všeho. Hele, vysvětli mi teda, když jsi takový odborník na vesmír, kde se vlastně vůbec tam bere jako vzduch, který se dá dýchat.
0: No, přivezl se a
1: přivezl se opravdu, ano. Od nás.
0: Ano.
1: A jak vypadá jako zásoba vzduchu třeba na půl roku, že jo?
0: Jak je to velký? No. To nevím, to se musím asi zeptat umělé inteligence, to ti teď takhle od boku neřeknu, ale ten vzduch se potom tam hlavně i recykluje. Rozumíš, že jsou tam určitě filtry na...
1: No, fascinující je to pro mě neuvěřitelně. Přátelé, 6 celkem lidí z NASA a Roskosmu jsou teďka na
0: ty
1: ISS.
0: Ty jsi tak rozkosmej.
1: A zároveň tam je taky ještě žena z ESA, tedy z...
0: Evropské.
1: Z ESO je samozřejmě hitparáda na televizi Nova, že jo, kdysi dávno.
0: A tak je to nejvyšší karta.
1: Leoš Mareší moderoval, nebo Tereza Pergnerová. Ano, i nejvyšší karta je to samozřejmě. Takže 7 lidí tedy teď momentálně tam je v rámci dvou misí ve vesmíru. Veškeré podrobnosti k tomu, co se tam vlastně teď tedy děje, jste slyšeli od mého kolegy, astronoma Bořka Joury, ale zároveň si to můžete i přečíst na našem zpravodajském serveru Českého rozhlasu i rozhlas.cz v záložce Věda a vesmír. Hard Life.

0: Milí posluchači, Jít nám dohrává, no a nám se blíží ke konci první vysílací hodina ranní show s Krištofem a Bořkem.
1: Je to tak, za chvilku Jirka Klečka, další zprávy, no a my stihneme nabídnout ještě třeba Jean Dosna a nebo BUK, no a taky si řekneme, že v příští hodině rozhodně zamíříme za největší sportovní událostí letošního roku, kterou je bez pochyby mistrovství světa ve fotbale. Podíváme se na to, jaké jsou vyhlídky našeho týmu a to, že vlastně tento týden skutečně nám přinese už první porci naprosto, já věřím tomu, nádherných zápasů.
0: Já se na to strašně těším. Tak tohle všechno v příští hodině a teď už, jak si říkal, za chvilku Jirka Klečka.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. 2.

0: Milí posluchači, za malý okamžik 9:00 a to znamená jediné Jiří Klečka a jeho dnešní druhé zprávy začínají právě teď.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Izraelská armáda zneškodnila všechny rakety, které dnes ráno vypálil Irán, informuje o tom server Times of Israel. Útoky začaly včera večer, kdy Islámská republika vypálila první vlnu střel v odvětě za pokračující izraelské údery na Libanon. Izrael pak oznámil, že zaútočil na vojenské cíle v Iránu. Arménský premiér a předseda strany Občanská smlouva Nikol Pašinian oznámil vítězství v parlamentních volbách. Tamní volební komise zatím zveřejnila předběžné výsledky přibližně 1/5 volebních místností. Podle nich pro Evropská občanská smlouva získala asi 50% hlasů. Pašinian to označil za historické vítězství a pro ruská aliance silná Arménie je zatím na druhém místě s 23%. V kauze Dozimetr, která se zabývá ovlivňováním zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu, dnes pokračuje soudní líčení. Předseda soudního senátu chce vyslechnout bývalé členy dozorčí rady dopravního podniku. V případu čelí obžalobu 6 lidí a 2 firmy, mimo jiné i bývalý náměstek primátora Petr Hluboček. Obrazy, instalace, objekty, fotografie zahrnuje výstava Václava Špalého s názvem Opomíjivosti. Uskuteční se v nové libenské synagoze u pražské Palmovky, pro níž Špale se sdružím Serpens od roku 1995 připravoval kulturní program. Výstavu doprovází vydání stejnojmenné knihy a také předání kulturních aktivit v synagoze mezi sdružím Serpens a spolkem Krajinou přílivu. Výstava začne dnes a potrvá do 15. července.
1: Sport.
2: Basketbalisté Pardubice zvítězili v třetím zápase ligového finále doma nad Nymburgem 79-78 a snížili v sérii na 4 výhry na 1-2. Obhájce titulu prohrál v 11. utkání v letošním playoff poprvé a celkově skončila jeho série 16 výher v soutěži.
1: Počasí.
2: Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. To je zprávy, další najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas a na rádiu Wave pokračuje ráno s Krištofem a Božkem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: OK.
1: Začala druhá vysílací hodina ranní show s Krištofem a Bořkem, milí posluchači. A v téhle hodině... Tak co?
0: Začneš?
1: Tak jo. Zelená je tráva.
0: Fotbal to je hra.
1: A ten míč kulatý.
0: Věc je záludná.
1: A jsme tam.
0: Přátelé, jsme tam.
1: Sportovní okénko rozraženo do kořán. Před námi mundial, neboli mistrovství světa ve fotbale 2026, která se koná v Kanadě, v USA a v Mexiku, čili v Severní Americe. A 48 týmů se představí na poli.
0: Je to tak, přátelé, už skutečně se to blíží 11. června, tedy když se budeme bavit o českém čase v 21 hodin, tedy času v Česku, začne první zápas logicky pořadatelská země Mexiko a taky Jihoafrická republika, což je zároveň zápas, který bude důležitý i pro nás, neb tohle jsou naši parťáci v uvozovkách, tedy ze skupiny, kde se představí také Jižní Korea spolu s námi. No a my vlastně proto hned ten úvodní den, byť už to bude tedy 12. června ve 4 hodiny ráno, tak odehrajeme svoje první utkání s Jižní Koreou. Logicky je to samozřejmě trošku...
1: Jo?
0: O tom konkrétním zápasu ano, s Koreou a co se teda stalo?
1: No, bylo to hrozně zvláštní. Vyhrávali jsme 3-0 a prohráli jsme 5-3.
0: Ty brďo.
1: Tak. Ale tohle není oficiální tip, jo, prosím vás, to byl jenom sen a jak říká Jan Werich ve Fimfáru, co se zdá je sen, probudíš se jeden.
0: Ano, no takhle, samozřejmě velkou překážkou pro spoustu diváckých zážitků bude ten časový posun logicky, co se dá prostě dělat, nemůžeme si moc vybírat, buďme rádi, protože skutečně my jsme na mistrovství světa po 20 letech, ale alespoň jeden z těch zápasů ve skupině pro nás skutečně bude trošku příhodný, protože 18. června v 18 hodin odehrajeme druhé utkání naší základní skupiny právě s Jihoafrickou republikou, no a v 18 hodin, tak to je velmi příjemný čas na sledování fotbalu, takže to si myslím, že si určitě dopřejeme někde hezky, třeba venku.
1: Spolu, přátelský.
0: Ano, spolu hlavně. Nicméně tedy, Božku,
1: já jsem chtěl říct, že těch týmů je teda 48 a máme až skupinu L, což je hodně skupin. No a mě prostě to fotbalové mistrovství mě vždycky hrozně dlouho nechává chladným a pak už to vypukne. Já se na to vlastně strašně těším, protože zápas, jo, třeba Skotska z Haiti,
0: ano.
1: To mi přijde fantastický, že tyhle dva národy se prostě potkají a zahrajou si spolu fotbal.
0: Ano.
1: Nebo jako těch Kirasko a Německo.
0: Ano, těch samozřejmě zajímavých utkání tam bude celá řada. Nevíme vždycky, jestli to bude záruka třeba té největší fotbalové kvality.
1: A to vem čert.
0: Ale to vem čert, protože minimálně to bude strašně zajímavé, jak si to spolu prostě rozdají dva absolutně jako nevyrovnaní partneři. Takže těšme se, že těch momentů bude co nejvíce krásných fotbalových a že určitě toho hodně uvidíme. Já predikuji, že by jsme my jako Česká republika měli zvládnout tuhletu skupinu tak, že by jsme z ní měli postoupit.
1: Já si to teda určitě nemyslím.
0: Takže Bořek je spíše pesimista ohledně nějakého našeho dalšího fungování na turnaji. Já tam určitě 4 body k postupu vidím, takže přátelé, uvidíme, máme na to samozřejmě spoustu času. Ten poslední zápas my odehrajeme 25. června s právě domácím Mexikem, což bude asi neuvěřitelná.
1: To bude hrát na Mexico City.
0: Ale ano, připravený vtip, ale určitě tohle.
1: To jsem vymyslel teď.
0: Tak držme si palce. Česká republika se po 20 letech představí na mistrovství světa ve fotbale, které už za pár dní vypukne. My to samozřejmě budeme sledovat. No a teď novinka, kultovní, legendární elektronická záležitost. Boards of Canada po letech se vrací s novou věcí a my si dáme skladbu Prophecy at 1420
1: MHz.
0: Megahertz, jasně. Pojďme na to, nová Boards of Canada.
1: Borcovka.

0: Karolína Beranová zpívá o svém oblíbeném městě, zřejmě, které je Praha, tedy Praha, no a v Praze jsme my taky, na rohu Balbínovy a ulice Vinohradské. Jsme tedy my s Bořkem. No a přátelé, nemíříme teď do našeho hlavního města, nýbrž do Plzně, protože, jak píšou novinky v rubrice Koktejl, v Plzni došlo k kuriozní krádeži, kdy ukradli obřího nafukovicího panduláka i s kompresorem. Takže jako pro mě teda vlastně neuvěřitelně nepochopitelná věc. Tak. Znáte asi všichni, co tím myslíme, tím pandulákem. Je to taková jako nafukovací postava, dejme tomu o velikosti třeba toho nafukovacího hradu.
1: Ano, má to 6 metrů na výšku.
0: Ano, 6 metrů na výšku, což znamená, že můžeme teď s Bořkem pouze přemýšlet, jako jak se taková věc krade.
1: Podle mě vypneš ten kompresor v první řadě.
0: Vypneš ten kompresor.
1: A nebo jestli zapomeneš a pak to dáš do dodávky a on tam takhle pořád vlej.
0: No právě, jakože je to opravdu teda... Hlavně teda takhle, pojďme zkusit najít vysvětlení, co vedlo někoho k tomu tohle ukrást.
1: Podle mě potřeboval kompresor.
0: A jako maskuje to tím pandulákem, jo?
1: Já si myslím, že jo. Tak jestli to vzali s tím kompresorem, kdyby jsi jenom toho panduláka, tak to, toho vyrveš a máš to i jako jednodušší. Je to lehčí, smotáš to jak padák a
0: zmizíš. No to jo, ale bez toho kompresoru ho pak zase nenafoukneš.
1: No právě,
0: jo? Protože
1: no.
0: Dělat tohle pusou, to jako...
1: to nebo, je brigáda nebo, na plný úvazek.
0: A nebo i ne pusou, ale ruční pumpou, tak si pamatuju jenom, jak moc jsem se mordoval s nafukováním jako nafukovací kánoe. Mm. Takže tohle to teda je trošku jiný výkon. Já si říkám, jestli třeba někdo skutečně nechtěl udělat třeba, nevím, dobrý skutek pro svoje děti a chtěl jim na zahradu dát toho panduláka, kterého oni viděli, že tím nákupákem 2 dny předtím říkají, tatínku, to je tak krásný pandulák.
1: A nebo někdo má třeba rozlučku se svobodou.
0: Ano.
1: A kluci si chtěli prostě to zpestřit.
0: Ano.
1: Nebo holky.
0: Ano.
1: Ano. No tak prosím vás, jestli jste to ukradli, tak to zase vraťte, už po vás pátrá policie, protože ano. Škoda i s tím kompresorem činí teda 35 tisíc korun, což není legrace. A policisté budou rádi i za jakékoliv informace, které by vedly k dopadení pachatele. Krádež se stala v Plzni u atletického stadionu města Plzeň.
0: Ve Vejprnické ulici na parkovišti mezi stadionem a obchodním domem, takže pokud jste tam náhodou viděli pohybovat se 6-metrového panduláka, tak věřte, že se nepohyboval takhle dobrovolně, ale že ho někdo někam unesl. Takže doufejme, že tohle to všechno dobře dopadne a že už brzo vás budeme moct ve vysílání Rádia Wave informovat o tom, že
1: tak ho pandulák,
0: takže pandulák je v pořádku. Takže doufejme, držme palce.
1: Když se nafoukni ho tady, ať se randa.
0: Že jo, máme tady my. V našem proskleném studiu by to bylo opravdu jakoby komické, kdybychom tady takhle nafouknout takhle velkou věc. No, my jsme to nebyli, přísaháme opravdu. Sega Bodega, Mes nebo Rizla, to jsou interpreti pro příští minuty na Rádiu Wave.
1: Ona Rizla, pak to krvácelo.

0: Tak a Bodega Lepsli na vlnách Rádia Wave právě dohráli.
1: Ano, já jsem chtěl do vysílání Rádia Wave přinést moji teď čerstvou zkušenost s seriálem, který jsem dokoukal.
0: To je pravda, to jsi říkal Kaštánek.
1: Ano, jmenuje se to Kaštánek, je to seriál z dílny streamovací platformy Netflix, je to severská záležitost, je to z Dánska, to znamená, že samozřejmě autenticky jsem to poslouchal ne v žádném dabingu, ale skutečně v té dánštině s českými titulky.
0: Jak zní dánština?
1: Je tam poměrně hodně jako podobností s němčinou, angličtinou. Docela jsem si na to jako okamžitě zvykl už i s tou první sérií a obecně vlastně severské krimi občas jako u nás doma se koukáme, takže fajn. No, strašně dobrý. Strašně jako super spokojený jsem byl z toho. Je to taková ta věc, která se možná už děje i tobě, že když někdy věnuješ pár hodin nebo máš vůbec prostor třeba o víkendu si odpočinout, což ty moc nemáš.
0: Nemám.
1: Tak takzvaně, jak ty to máš díky, rád,
0: že mi to připomněl.
1: Binge watchnout, to má Bořek rád, ano, ten termín, tak jsem zjistil, že vlastně takhle na seriály už kouká drtivá většina lidí, než aby si jako 6 hodinových epizod rozložil, že se teda podíváme teďka a pak se podíváme zase za týden, tak
0: to ne, to ne.
1: To málo kdo totiž už dneska dělá, že jo? Já si pamatuju, že snad jenom možná White Lotus, zase série z jiný platformy, z HBO, tak tam to bylo po týdnu, že fakt čekáš na epizodu týden a bylo to vlastně samozřejmě nepříjemný.
0: Tak tady Game of Thrones tak taky vycházeli.
1: No jasně, tak dřív to bylo naprosto standardní, teďka ale kor tyhle ty minisérie, nebo minisérie.
0: Má to 6 dílů, takže je to minisérie.
1: 6 dílů, tak to vyjde najednou a ty vlastně nemáš šanci moc.
0: A za 10 hodin jako to uděláš.
1: Ano. Za těch prostě 6,5 hodiny zhruba máš hotovo a pak si kolikrát říkám, tak já jsem se nechtěl dívat na dlouhý 2,5 hodinový film, ale na 6 hodinových dílů seriálu se tady podívám úplně v pohodě za sebou. No já nechci moc spoilovat, je to samozřejmě jako temná

0: Moravské produkce je jasné, že budeš mít neokoukané tváře, nové lidi, kteří samozřejmě pro tebe nejsou spojeni s ničím jiným. Tady si můžeš do kolika rolí prostě promítat toho člověka z jeho jako jiné seriálové produkce, protože ho znáš jako tady vrchního z ulice nebo tamhle doktora z ordinace. Ale já prostě mám strašně rád takovou tu noir, temnou atmosféru, kterou prostě z toho severu na mě vždycky jako nechá dýchnout
1: já bych
0: a jsem
1: řekl,
0: z toho šťastný.
1: Že je to i tempem toho vyprávění. Že jako se tam vlastně nikam pořádně nespěchá a to mi na tom hrozně vyhovuje. No, tak možná...
0: A nejsou tam takové ty jako dovysvětlivky, jakože se předpokládá, že divák je blbec, který nechápe, o co tady v tento moment šlo, což mě nikdy u těch jako našich věcí lehce mrzí, že je tam příliš dlouho třeba zůstane ta kamera zazumovaná na něco, aby si teda jako jo, fakt všimnul, přitom už to viděl třeba před 10 vteřinami. No tak nechci ale hanět domácí produkci, to vůbec ne, jenom naopak kvituju a chválím to, co se k nám dostává třeba právě ze Skandinávie. Takže tolik Kamil Fila, a.k.a. Krištof Šimek ve vysílání Rádia Wave, no a Gleb a Dua Lipa a potom taky návštěva ve studiu Rádia Wave, tak se těšíme.
1: Návštěvníci. About to do some big boy shit, okay?

0: Stage Rádia Wave.
1: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
1: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: Milí posluchači, jak jsme slibovali, tak plníme s námi už ve studiu dvě hostky, předpokládám choreografka, ano, Tereza Ondrová, ahoj.
1: Ahoj.
0: A taky tanečnice Emma Fiala.
2: Ahoj, zdravím.
0: Já jsem se zeptal, u té tanečnice jsem nebyl jistý, protože vy jste tady za Temporary Collective, projekt One Gesture, a na webu Temporary Collective ty jsi v záložce Emo tvorba tanec, takže jsem nevěděl, jestli seš spíš
2: to... Je to taková týmová práce, i choreografie, přináším vlastně i nějaký podněty do té tvorby.
0: One Gesture je pro člověka, který nezná taneční divadlo, nebo se mu doteď nevěnoval, co?
1: Tak je to inscenace, kdyby jsme to jenom tak jakoby zjednodušeně mohli říct, že je to vlastně takovej taneční scrolling.
0: Taneční scrolling, OK.
1: Vlastně jsme si řekli, že tentokrát nebudeme vytvářet žádný nový materiál, ale vlastně všechno jsme ukradli z internetu.
3: Když koukáme na informace o téhleté akci, tak už vidíme, že nás čeká druhá repríza, tak se chci zeptat, jak to teda vypadá?
1: Jak vypadá ta druhá repríza?
3: No, jak vypadá druhá repríza, protože 17.6. tedy v prostoru Galaxie kulturní stanice se uvidí teda tohleto, tak mě zajímá, první repríza už je za námi, nebo stále ještě bude tedy premiéra?
1: Máme za sebou premiéru, no. První reprízu a teďka máme druhou reprízu.
3: A proto se právě ptám tedy, když přichází druhá repríza, tak jak se to zatím vede?
1: Vede se to dobře. Máme vlastně takovou novinku, že tentokrát tam bude mít vlastně premiéru Aneta Bočková, která teďka zastoupila prostě Natálii Thunovou, takže vlastně je to naše taková jakoby menší premiéra, proto možná tak jakoby tomu dáváme větší prostor, takže i zveme na Anetu Bočkovou.
0: Já mám zkušenosti s klasickým divadlem, kde když je nějaký záskok, tak se jede stejný text, podobná aranž, lidi chodí na stejné místa a tak. Je to v tanečním divadle taky takhle, anebo naopak ten člověk, který jako zaskakuje, tam přináší nový pohybový rejstřík, nový vlivy?
1: Tak já bych řekla, že ona možná nezaskakuje, ona vlastně přebrala tu roli, takže vlastně teďka si ji tak jakoby přivlastňuje. A myslím si, že samozřejmě pracuje s tím materiálem, ale nějakým způsobem do toho vkládá potom i nějakou jakoby vlastní invenci, takže si myslím, že se to určitě promění od premiéry.
0: A vy jste řekli teda, že to bude takový taneční scrolling, to je nějaká návaznost na sociální sítě a na to, jak dneska lidi vlastně jsou naučení vnímat obsah?
2: Jo, ano, je to vlastně taková stvárnění toho scrollingu na tom telefonu v reálném světě a čase. A je to takový jako, že se snažíme zreflektovat, co se vlastně děje na těch sociálních sítích.
0: Takže tam uvidím prostě nejdřív chvilku disco, potom se to přepne do klasiky, nebo jak se to mám představit, jako když bych přišel jako divák na One Gesture?
1: Já si myslím, že přesně, když si vezmeš Instagram a prostě si fakt jakoby jenom prolistováváš, tak takovým podobným způsobem se to vlastně jenom jakoby sfyzičtilo prostě na tom jevišti. Ale ještě možná jenom jakoby celkově takový ten koncept, jakoby co jsme si vzali, je, že my fakt jakoby nemáme nic nového. My jsme vlastně i oslovili další tvůrce, který se na tom podílejí, jako je třeba jsou kostýmy, tak jsme oslovili Flávu Desuplie, který vlastně vytvořil taky kostýmy z toho, co už vlastně je z nějakého deadstocku, je to upcycling, takže vlastně všechno je už vlastně použitý
0: všechno
1: a znovu
0: vymyšlený.
1: Tak a znovu vlastně jakoby přetvořený.
3: 17.6. v kulturní stanici Galaxie, obecně teď to na Hájích ožilo, protože se tam přesunulo jak Davidské divadlo kvůli rekonstrukci. Božku, ty vlastně jako zástupce divadla Minor máš taky zkušenost s tímhle prostorem, tak se zeptáme i vás, jak se vám tam líbí, protože je to najednou úplně jiné místo. Já si pamatuju třeba z rozhovoru s Václavem Neužilem, jak najednou přece jenom to prostředí těch panelových domů a toho jižního města je úplně jiné, než třeba, když to srovnáme tady, nevím, s prostorem divadla Ponec. Tak jak se vám tam na Hájích líbí v tomhle prostoru?
1: No, mně to právě připadá skvělý koncept, jakože fúze vlastně několika subjektů, který jsou vlastně trochu jakoby nebo v něčem i možná zásadně odlišní, tak si myslím, že to třeba právě jako skvěle funguje, no, že tam máte ty čtyři sály, máte tam právě současný tanec, pak tam máte Davidský divadlo Minor a vlastně čtyři dny v pohybu, tak si myslím, že to je právě jakoby hezká jakoby věc, kde se potkávají i jiní lidi, jiní diváci, je to super, no.
0: Vy jste tady u tohohle představení, ke kterému se ještě na chvilinku vrátím, vycházeli i z nějaký... Vy jste to sestavovali tady jako tvůrčí tým dohromady a byl i Work in Progress, který byl loni v prosinci. Proměnilo se to hodně od toho work in progressu, což je vlastně pro posluchače, že to dílo ještě není hotový a vy si ho zkusíte poprvé před lidmi s tím, že všichni vědí, je to takový konsenzus, že to dílo není doděláno a potom vlastně zapracováváte například poznatky diváků. Tak proměnilo se to hodně od tady tohohle pokusu?
1: Jo, proměnilo, jo? Protože i work in progress byl v Paláci Akropolis, takže my jsme to kompletně celý přesunuli a dodělali. Jo, pro nás ta fáze byla hodně důležitá, aby jsme nějak jako přesně jako otestovali, jak ty věci fungují a vlastně nám to jakoby vytvořilo takovou jakoby jistotu v tom, že v tomu můžeme pokračovat a vlastně nám to vyselektovalo i nějaký jako části. Mm-hmm. Takže jo.
0: A ještě se zeptám tebe, Emo, jako tanečnice, jak těžký je pro tebe tam teda stříhat ty žánry a držet ty choreografie, když to není vlastně jeden ucelený tvar, ale tím proměnou toho žánru se vlastně změní i tempo.
2: Je to vlastně, že si musím hodně pečlivě zafixovat jednotlivý esence. Tam máme stříháme třeba streets, country a je to hodně, že musím...
0: Už teď mě to zajímá, dobře.
2: Že musím si hodně vždycky jako představit toho kovboje vnitřního a prostě, aby to mělo celkovou tu esenci toho obrazu, takže je to vlastně dost challenge.
3: Dobře. Když já třeba se můžu tady přiznat, že s tím scrollingem občas mám problém a přistihnu se v sobotu ráno, že jsem na tom telefonu zbytečně dlouho, uvidím tuhle inscenaci, tak budu potom mít pocit, že skutečně bych to měl omezit a nějakým způsobem budu reflektovat to, co jsem třeba viděl v rámci toho vašeho názoru, který promítáte na to jeviště.
1: No my spíš právě používáme jakoby ten obsah k tomu, aby nás to nějakým způsobem inspirovalo a vlastně ještě přesně, jak říká Emma, že vlastně nás jakoby bavilo to jakoby jinak převrstvovávat ty různý jakoby styly, žánry i vlastně, že to tak jakoby vezmeme si třeba nějaký pohybový materiál, ale vlastně nalepíme na to úplně nějakou jakoby jinou hudbu a vlastně hrajeme si s tím, jak to potom vytváří i jiný významy. Takže my neděláme jakoby edukativní věc, aby jsme vlastně jakoby upozorňovali na to, že možná jakoby to nemá dobrý vliv třeba na psychický stav člověka a tak, ale spíš jenom jako si hrajeme s tím materiálem a ještě ho více vymícháme a přetváříme a myslím si, že to má takový efekt, že vlastně na začátku je, i to tempo je rychlý a ono to vlastně člověka tak jakoby vtáhne a pak to prostě postupně potom můžete jako surfovat prostě trochu na jiných jako vrstvách a tak.
3: Dobře. To zní super.
0: To zní skvěle. Tak jo, tak my doufáme, že se vám One Gesture vydaří. Teď bude teda druhá repríza, Krištofe, je to tak?
3: Je to tak, druhá repríza 17. června. Já jsem tady na stránkách danceconnected.eu, kde už je potom i proklik na vstupenky. Předpokládám, že třeba i nějaké sociální sítě provozujete právě, aby jsme mohli vidět nějaké video teasery a nějakým způsobem nacítit, co nás ten termín čeká.
1: Určitě sledujte Temporary kolektiv, no, nebo profil Emmy.
0: Dobře, tak jo, tak my moc děkujeme za váš čas.
3: Budeme těšit, mějte se krásně a paráda, tak Božku, vyrazíme.
0: Vyrazíme, ahoj.
1: Ahoj.
3: Ahoj. Ahoj.

0: Dohrává novinka od Blond Shell na vlnách Rádia Wave, kde se pomalu, ale jistě končí i druhá vysílací hodina ranní show.
1: Je to tak, za chvilku další zprávy s Jirkou Klečkou, do té doby třeba Meolau nebo Carifon, a my můžeme taky nalákat vás na to, že po 10. vás budeme zvát na koncert Princess Nokia a dorazí za námi do studia Arleta.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
4: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave
4: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Hey, you're listening to Radio Wave and we are from Tame Impala.

0: Say, I told me a token of appreciation. She told the homies, and now they want to have relations. It's not below me, it's only just a conversation.
1: 10. hodina odbyla, lampa ještě svítila a Jirka Klečka pro vás má dnešní poslední zprávy.
2: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
3: Ruské noční útoky v ukrajinské záporožské oblasti zabily nejméně 5 lidí. Dalších 14 lidí je zraněných, informoval o tom náčelník správy regionu Ivan Fedorov. Rusové na region podle něj útočili leteckými údery, drony a dělostřeleckou palbou. Poničena infrastruktura, domy civilistů a vozidla. Stát dlouhodobě selhává v investicích do dopravy. Plýtvá penězi a projekty se velmi prodražují, upozorně na to Nejvyšší kontrolní úřad v souhrnné zprávě o investicích za roky 2020 až 2025. Za jeden kilometr dálnice podle úřadu před 6 lety zaplatil stát zhruba 275 milionů korun. V roce 2024 to bylo zhruba jednou tolik. Na Slovensku pokračuje hlavní líčení v kauze, která se týká podezření ze zneužívání slovenské policie při trestních řízeních. Mezi obžalovanými je mimo jiné bývalý policejní prezident a místopředseda sněmovny za vládní stranu Směr Tibor Gašpar. Zločinecká skupina podle obžaloby údajně zasahovala do vyšetřování citlivých kauz nebo sledovala politické oponenty Směru. Dnes je Světový den oceánů. Cílem tohoto dne je jejich oslava a také zvýšení povědomí o hrozbách, které mořským ekosystémům čelí. Připomínkový den poprvé uspořádala Organizace spojených národů před 17 lety a slaví se ve všech jejich členských státech. Veřejná akvária, přírodovědná muzea a další instituce v tento den například pořádají akce s environmentální výchovou.
2: Sport.
3: Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru vylezení na obtížnost 5. Za to na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadany z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch.
2: Počasí.
3: Teploty v Česku během dneška vystoupají až ke 28 stupňům. Odpoledne ale začne přibývat oblačnosti a v noci by měly ze západu přijít srážky. Podle meteorologů můžeme s deštěm nejméně počítat do konce týdne. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas a na Wave pokračuje ráno s Krištofem a Božkem.
2: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
4: Rádio Wave.

0: Já na to mám.
1: Přátelé, Loud One a skladba Já na vlnách Radia Wave. No a teď po druhé, dnes zamíříme za sportem, protože se kromě fotbalu zároveň děje taky hokej, respektive finále americké, kanadsko-americké NHL a to konkrétně i s českou účastí, protože hráčem Vegas Golden Knights je český útočník Tomáš Hertl, který je zatím ve finálové sérii poměrně hodně vidět. V každém zápase se zapsal do statistik a nutno tedy říct, že jeho tým, tedy Vegas Golden Knights, momentálně nad Carolinou Hurricanes vedou 2-1 na zápasy. Je to finále, kdy vítěz východní stojí proti vítězi západní konference. Domyslete si asi logicky zeměpisně, který z těchto dvou týmů reprezentuje kterou. Božku, máš tady své favority?
0: Vlastně ani ne. Já jsem chtěl fandit...
1: Takhle, Bořek Joura momentálně sedí ve studiu Rádia Wave, po jeho levé ruce je nádoba na kávu a teď už mezi tou kávou a Bořkem je kšiltovka, kterou si posunul a je to samozřejmě kšiltovka Buffalo Sabres, takže Bořek Joura má tuhle tu svoji jako stranickou sportovní příslušnost. Buffalo letos také bylo v playoff, ale podlehlo
0: po 14 letech, kamarád,
1: právě Caroline, takže ta se nakonec nadřela i s Montrealem a je tedy ve finále. Zatím tahá za trošku kratší konec, ale má to neuvěřitelný náboj ty zápasy. Teď třeba aktuálně poslední utkání, které nakonec tedy Vegas dotáhli do vítězného konce. Za stavu 4-0 by si člověk řekl, tady je hotovo. Potom ještě nájezd pro Vegas, který chytil už střídající brankář. No a potom najednou ze 4-0 během jedné třetiny je 4-4. Takže a v prodloužení takový velmi nešťastný zase skoro vlastní gol. No opravdu spousta emocí, spousta zajímavých, fantastických hokejových situací. Opravdu jako já potvrzuju si sledováním, ať už třeba prvních třetin, kdy vydržím, nebo potom se střihu, že je to skutečně hokej úplně jako z jiné dimenze proti tady tomu, co my sledujeme třeba v Evropě.
0: Další zápas této finálové série budete moct vidět v noci z úterý na středu, protože to utkání začíná ve středu ve 2 hodiny ráno našeho času.
1: Což zároveň teda jako strašně trvá, jako opravdu to je na strašně dlouho, nehraje se každý den, jsou tam potom 3denní pauzy, logicky týmy se musí přestěhovat a tak dále, ale skutečně už bych chtěl, aby to bylo za námi, protože je 8. června a v Americe se hraje hokej.
0: Je to přesně tak.
1: Poušti ve Vegas.
0: Tak doufám, že mají chlazení vyhulený na max. V Americe teda za chvilku započne i ten fotbalový mundiál, o kterém jsme tady už mluvili, takže sportu bude stále dostatek a to nemluvím o tom, že potom se rozjede i Tour de France a to už opravdu mě asi exploduje oči a hlava. Před námi v playlistu Blady nebo Rosalía. Listen up. There is no before.

0: Kosmetik Institut a nový závislosti nám právě dohráli na vlnách Rádia Wave a my tady dneska ráno už opět nejsme sami. Je tu s námi hostka. Je tady s náma Arleta. Ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
2: Ty jsi přišla vypromovat něco, co se děje dneska večer, pokud byste náhodou nevěděli, v Lucerna Music Baru. Princess Nokia, americká raperka, a ty konkrétně teda jako support, společně taky s Helvanou. Tak úplně takhle na začátek, tvůj pocit z toho, že dneska večer zahraješ v Lucerně při téhle příležitosti. Jak máš ráda ty supportové záležitosti, kdy ten koncert takhle otevřeš?
1: Hele, jakože já se mega těším, zároveň teď, jak jsi to vlastně řekl, tak jsem z toho začala být trochu nervóznější, protože jsem ještě na to ráno dneska nestihla nad tím vlastně přemýšlet, ale jakože já ráda supportuju lidi, to je vždycky hrozně zajímavá příležitost podle mě a je to super, takže dneska to bude zase opět super.
0: A jak se to stalo, že vy tři jste se dali takhle dohromady?
1: Jako my tři.
0: Myslím Helvanu, tebe a princeznu Kiu.
1: No tak Marek Slabý mi napsal a zařídil. Jo, takže... Díky Máro.
2: Takže někomu dávalo prostě smysl propojit tyhle ty světy. Jak vnímáš ty nějaký průřez mezi tvorbou Princess Nokia a sebou? Dává to tobě smysl, že na téhle tý akci dneska večer ty hraješ?
1: Hele, jako já nevím, já si vždycky u každých supportů, co dělám, vlastně mi připadá, že to nikdy nedává smysl. Protože teď ještě jako s mým posledním albem, který má takový country nádech, je to takový vlastně, že si říkám, haha, to bude fajn. Ale jako super, tak já si myslím, že, nevím, pardon, teď jsem se teď zamotala ve svý vlastní hlavě a odpovědi.
2: Ne, ono nemusí se to podle mě jako tolik potkávat, spíš mě zajímá právě, jestli třeba i dneska budeš dávat věci, které ti tobě dávají větší smysl a řekneš si třeba OK, Toxic Rodeo dneska nedostane tolik prostoru, nebo naopak právě půjdeš do toho kontrastu a dáš tyhle věci, jak k tomu přistoupíš?
1: Hele, jako já jsem se snažila právě na tenhle set vybírat takový tvrdší věci, nebo takový jakoby víc vlastně rapový. A zjistila jsem, že jich mám strašně moc, ale ještě nejsou vydaný, takže hrát nebudu. Ale jakoby spoustu jich tam dám a myslím, že to bude takový, jako myslím, že to vlastně jsme se ještě, se mnou bude dneska poprvé hrát DJka, jmenuje se Lilith. A celý jsme ten set připravili takový jakože trochu i jako víc tanečnější a takový jako nebo do techna trošku. Myslím, že to bude super.
0: Já jenom jsem úplnej like, jo. Když si řekne support, tak mám si představit, že jsi jak kdyby prostě předskokanka?
1: Jo. Já vlastně nevím, proč tomu říká support.
0: OK, jako, no tak asi
1: tomu
0: prostě
1: nepomůžu, že?
0: Jste větší systas, ale máte připravený i nějaký jako společný track nebo ne?
1: Jako
0: společně s
1: Helenou.
0: Princess.
1: No s Princess to asi ne.
0: Ne?
1: Jakože I wish, pane bože.
0: Hele, nevíš, s čím přijde. Teď se rozmohlo takový to, že jak Lord nebo někdo na koncertě se najednou objevili a Eva Farná se objevila no, na to koncertě.
2: Když... Tak uvidíme, jestli má Arleta připravený nějaký PR-ko na večer, že tam najednou naběhne. Nespíš nám řekni, jestli vlastně je to jasný, že se minimálně jako potkáte, když je to takhle velký zahraniční jméno a ty seš tady jako český zastoupení. Jestli vždycky je nějaký prostor si jako pokecat, jakou máš zkušenost s těma lidma, jestli máš zájem se takhle aktivně seznámit, protože říkala si, je to samozřejmě domluvený přes nějaký český zastoupení, aby tady se vždycky našel lokální interpret jako support k té akci, ale bude tam, myslíš, prostor pro nějaký networking a třeba se Bořek dočká, že dáte spolu nějaký track někdy výhledově.
1: Hele, jakoby ono vždycky tohle je primárně podle mě na tom, jako co jsi ty za typ člověka. Já jsem to jako víceméně introvert, takže jakože určitě vždycky tam nějaký prostor takovýhle je. Třeba když jsem hrála před Elephant ve Fuxu, tak tam jsme třeba hrozně felili spolu a to bylo fakt super. To jsme se i dohodli, že uděláme track a nakonec toho nějak sešlo. Pak když jsem hrála před Venzlem Karim, tak jsme taky vlastně pokecali chvíli, ale to jsem se fakt styděla hodně, jakoby, takže jsem pak radši odešla. A dneska jako nevím, no záleží, jaký budu mít zrovna vibe prostě ze sebe a z toho, abych pak jako by chodila a říkala ahoj, hi, nice to meet you and so. Takže we'll see.
2: Vybrusí.
0: Doors se otvírají dneska v 7, start je v 8, vstupenky si můžete koupit na musicbar.cz. Celá akce se totiž koná v Lucerna Music Baru.
2: Je to tak, lístky jsou taky na Go Outu, americká raperka Princess Nokia, no a český support, o ten se postará Helvana a taky Arleta. Arleta si udělala čas ve svém dopoledním programu předtím, než večer vystoupí na Radio Wave, díky, že jsi dorazila.
1: Díky za pozvání a přijďte večer.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: dokonal up Kuku Klouna na vlnách Radia Wave. My ještě zůstaneme u sportu, je to takové naše útočiště.
1: Ano.
0: Protože o víkendu se jela velká cena Monaka, jedna z nejslavnějších městských Grand Prix. V téhle velké ceně Formule 1 vyhrál mladičký Ital Kimi Antonelli, který je aktuálně vlastně
1: lídrem
0: žebříčku závodu mistrů světa jezdců Formule 1, což je fantastický na to, že je mu teprve 19.
1: No, já tady se skutečně vědomně a omlouvám se předem za to, dopouštím ageismu, ale jako v 19 letech, to je pro mě neuvěřitelné.
0: Já jsem řídil tátovo auto jakoby, a to jsem škrábnul. Takže
1: to bylo tak. Nějaký, nemůžeme jmenovat tu značku, ale no, byl to poměrně starší kousek s poměrem jako váha výkon trošku jinde, než to, co má tady Kimi a jeho kolegové v rámci tedy monopostu F1. No, naprosto nepochopitelné, ale velmi tomu fandím, protože zase to trošku přináší nějakou jako novou krev a hlavně to rozvířuje ty vody, té v úvozovkách trošku možná jako pro někoho nudy, protože Max Verstappen tady je dlouhodobě považovaný za absolutně nejlepšího jako jezdce Formule 1 a jsme, pokud teda nepatříte vy mezi jeho jako aktivní fanoušky nebo prostě je vám to jedno, tak určitě kvitujete to, že tam zase přichází nějaká trošku nová pestrost a kdo ví, teď třeba si tipnout na to, kdo vyhraje letošní ročník Formule 1, zas tak jednoduché třeba není.
0: Přesně tak.
1: Ty bys si tipnul?
0: Asi ne.
1: Asi ne, viď? No vidíš, a loni by si tipnul.
0: Loni bych
1: no, jasně.
0: No, druhý v cíli byl Lewis Hamilton z Ferrari, který po dlouhé době bodoval a který v Monaku představil svou novou přítelkyni, kterou není nikdo jiný než Kim Kardashian.
1: Ano, to je zásadní sportovní informace v tomto sportovním okénku. Bořku, děkuji.

0: Takže přátelé, spousta z nich nedojela, asi se jim nechtělo, nebo?
1: Asi nějak jsou už byli unavený.
0: Každopádně tedy Monako, velmi zajímavá trať, samozřejmě se prostě projíždí městem, spousta z těch závodníků to má vyloženě za barákem, protože spousta z nich vyloženě v Monaku
1: konkrétně Charles jako
0: žije třeba, ano. Božku, ty a Monako, byl ses tam někdy podívat?
1: Ne, byl jsem akorát v San Marínu.
0: Ano, tak to, díky za informaci. Nenavážeme tady a myslím, že pro dnešní den, ne, taky ne, pro dnešní den si myslím, že jsme se sportem skončili, možná ještě něco přidáme, ale spíš si myslím, že ne. Velká cena tedy Monaka momentálně probraná ve vysílání Rádia Wave, no a my budeme doufat, že samozřejmě atraktivita toho letošního ročníku Formule 1 bude i nadále trvat a my si budeme moci užívat spousty a spousty a spousty krásných závodů. Pop Smoke, Ra Swish a skladba Brushem na vlnách
2: Radio Wave.

0: fuck wrong with them pussy boy them. Eh? Them talk about bomba clock rats with some pop smoke. What they mean? Them pussy they go suck your mother.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hit paráda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

0: Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.
0: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Rádio Wave.

0: Novinka v playlistu Rádia Wave, Pigment a skladba Summa Root. No a to je 10 hodin 42 minut. Posloucháte ranní vysílání, které už je spíš dopoledním a které už hlavně za chvilku taky bohužel skončí, protože přijde Eliška Soukupová a ta vás bude bavit až do 15. hodiny. Teď ale ještě pozvánka Božka Joury.
1: Ano, já bych vás chtěl pozvat k
0: Božkovi domů, protože ve středu mu začíná rekonstrukce. Bude to skutečně velmi náročné. Ne, vidíš, dneska jsme málem nezmínili ve vysílání, že máš ten dům v Říčanech.
1: Ale postaral ses o to, ty výborně.
0: Postaral jsem se o to já. Pokud byste nevěděli, co se svým časem a chtěli byste pomoc. Vlastně třeba místo návštěvy leckdy drahého fit centra, tak můžete své svaly vyrobit třeba taháním betonových kvádrů u Božka doma. Určitě přivítá vaši pomoc. Teď ale k tomu, když tedy budete pomáhat, tak ale co vaše uši?
1: Můžete si u toho poslechnout audioknihu z naší produkce. Ocean Wong je autor té audioknihy, která se jmenuje Na zemi jsme na okamžik nádherní. Načetl ji Viktor Zavadil, což je herec, který hraje například v Činoherním klubu, anebo jste ho mohli vidět v titulní roli filmu Palach. No a Viktor načetl těch 9 epizod, které už si teď můžete binge listennout a každá má kolem 23 minut.
0: Takže to určitě udělejte.
1: Původní obsah je krácen a upozorňuji, pořad není vhodný pro děti.
0: Na našich stránkách wave.cz na vás tahle ta kniha hned v takovém fialovém odstínu křičí, takže se prokliknete třeba do aplikace Můj rozhlas, kde můžete tedy poslouchat, a to konkrétně až do někdy 26. července uvidíme, jestli dříve se zrekonstruuje ten tvůj dům, nebo jestli dříve už
1: zařadíme
0: nebude
1: dostupné do rotace další.
0: Tohle. Každopádně tedy poslouchejte tuhletu skvělou audioknihu, kterou vám rádi přinášíme pravidelně, každý měsíc nové a nové dílo, a my víme, že to posloucháte rádi, takže za to děkujeme. Haim a taky Quest E teď na Radio Wave.

0: Pesí Entitled na vlnách Rádia Wave končí a tím pádem končí i ranní show s Krištofem a Bořkem.
1: Je to smutný.
0: Uslyšíme se zase zítra a teď už by nás měla vystřídat Eliška Soukupová, která doufejme je na cestě, takže vy si s ní užijete
2: příští
0: 4 hodiny.
2: Ona je na cestě, už míří z náměstí Míru, běží do studia Rádia Wave, takže
0: klopíta.
2: Bude tady s vámi až do 15 hodin vás zabávat. No a my tedy, jak už říkal Bořek, zase zítra ráno přejeme vám krásný, parádní, nádherný den a zítra pravděpodobně tedy začne úřadovat ten zmíněný medard a začne trošku poprchávat, tak nám to udělá takovou hezkou ranní atmosféru.
0: Se tak zabalíme
2: zítra.
0: Tady, to bude
2: příjemný. Bude to ňuňu, tak pápa.
0: Ahoj.
3: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Krásné pondělní odpoledne vám ze studia Rádia Wave přeje Eliška Soukupová. 11 hodin a 7 minut a se mnou už tady Tuvelu and I'm Your Girl Right.

občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatřit nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...

0: dělat však.
1: Teď si pustíme ukázku z nového dílu podcastové série Bedny. Hostkou je Rozálie Haškovcová, mladá popularizátorka faktů o změně klimatu a taky o tom, jak ji řešit. Proč nelze udržitelnost oddělit od válek a dalších krizí? Na to vám odpoví Bedny. Celý díl najdete samozřejmě na webu Rádia Wave a nebo ve svých podcastových aplikacích, ale teď už slíbená ukázka z tohoto dílu.
2: Změna klimatu v posledních možná 10-15 letech je vnímaná hodně jako téma mladých lidí. My v podcastu řešíme témata, která jsou možná nejdůležitější světově pro mladé lidi. Zároveň ale možná,
3: když se člověk účastní některých protestů za klima, ta retorika lídrů těchto protestů občas může vybízet k panice. Katrin Hejhou zmiňovala, že strach a panika často nejsou těmi nejlepšími motivátory. Jakého stylu komunikace si příznivcem ty?
4: Já jsem začala se svojí tvorbou právě v nějaký dualitě od tady toho strašení konce světa, apokalypsa a tak dále, protože si právě myslím, že to nefunguje, respektive na ty lidi, kteří už to zafungovalo, až potřeba mi trošku dál. Jo? Že já taky jsem se k tomu dostala, takže mě někdo vlastně hrozně vystrašil. Teď zpětně si nemyslím, že to bylo úplně vhodný. A už to prostě vidím taky trochu jinak, ale myslím si, že přesně ten správný framing to podle mě není. A já se snažím na to spíš koukat tím způsobem, že hele, ty řešení máme, už všichni chápeme, že je to problém, jak z těch dat vyplývá, lidi jsou znepokojení, ale teď potřebujeme se bavit o tom, jakože OK, tak jaký máme ty možnosti řešení. Takže se snažím ukazovat, jak vypadají ty jednotlivé řešení, ať už tím, že se jedu někam podívat a jdu ukázat, hele, takhle vypadá komunitní energetika, to znamená, že si lidi mezi sebou můžou sdílet elektřinu, můžou tím ušetřit na elektřině a ještě ke všemu to nedělá emise, výborný, prostě win-win. Nebo jsem se byla třeba podívat, jak to vypadá ve zpracování bioodpadu nebo gastroodpadu, proč by vlastně lidi měli třídit, že jako opravdu tam je nějaký jako finální produkt, který z toho vzniká a že to smysl opravdu má. Nebo ukazovat právě ty dobrý zprávy. Mám segment, že jednou za měsíc dělám právě video, kdy jeden člověk tam brečí a je v depresích. A ten druhý člověk, respektive, jak už si říkal, obě tyto osoby jsem já. Tak já tam vysvětluju sama sobě, že hele, ale těch věcí, které se děje, je spoustu a zároveň tam přidávám nějaký call to action, na čem se můžeme podílet. Já vnímám tu svoji úlohu jako vkládat lidem do rukou nějakou agency. Vkládat jim do rukou ty možnosti zkrátka, jak to řešit. A že nejsou nějaký jako individuální osoby, které můžou maximálně třídit odpad, ale že jsme součástí té společnosti a vlastně vkládat jim do rukou, co můžeme dělat. Být v tom kreativní a prostě se zapojit tady a tamhle, vyzkoušet tohle a nějakým způsobem být angažovaní a aktivní. Takže tak já vnímám tu svoji roli, že řekněme, snažím se, aby tím mým motem bylo jako hele, ty věci jdou dělat, máme ty řešení, existují ty řešení, není to vždycky snadný, není to jednoduchý, ale jsou, tak pojďme se jim jako věnovat. A to bych řekla, že je takový moje motto.
2: Když ti někdo řekne, soláry brání úrodě na poli a větrné elektrárny zabíjí ptáky a jsou hlučné, vůbec tak nejsou ekologické. Co bys takovému člověku řekla?
4: Já bych první začala tím, že já jsem byla tenhle člověk.
2: Aha.
4: Že já jsem se celý život zajímala o životní prostředí a pak jsem právě slyšela, že ale počkej, ty větrníky zabíjí pták, jak kam budeme dávat ty lopatky a ty soláry, jako když doslouží, co s nima budeme jako dělat. A vlastně jsem k tomu přistupovala jako teď já přece jsem za tu přírodu, tak přece tady jako nemůžu být pro nějaký jako zdroj energie, který jako zabíjí přece ptáky, nebo který pak nejde jako recyklovat a vytvoří další problém. Takže já sama jsem byla tímhle člověkem, takže dokážu s tím velmi rezonovat. A potom jsem, to mě bylo asi 17, byla jsem na táboře, kde byli lidi z Fridays for Future. A já jsem se s nimi domluvila, že hele, já mám nějaké věci, se kterými jako nesouhlasím, tak pojďme se o tom pobavit, pojďme o tom mít diskuzi. A já jsem jim říkala přesně tyhle věci. A teď jako retrospektivně, jako jim bylo stejně jako mě 17 a prostě jako oni ty data fakta jako měli nastudovaný. Oni mi říkali, hele Rozi, ale ty jsi jako nefér v tom, s čím to porovnáváš, že pokud bychom to brali jako buď nebudeme vůbec svítit, nebo budeme teda mít elektřinu z větrníku nebo ze soláru, tak je samozřejmě lepší ji nemít, ale prostě my jako lidi na ten svět nějaký ten dopad mít budeme, nějak tu elektřinu potřebujeme a ty tady porovnáváš vlastně větrník, který ano jistě, bohužel, zabije některé jako ptáky, ale pak tady máme uhelnou elektřinu. Je taky nějaká studie, která porovnává vlastně na 1 megawatt hodinu vyrobené elektřiny úmrtí ptáků, tak je to úplně nesrovnatelný. Okolik víc vlastně ta uhelná elektrárna těch ptáků zabije, plus ještě ten jako druhotný efekt té uhelné elektrárny, že jo, ne to samotné pálení, nebo ne ta samotná jako budova fyzická, ale i to, jaký bude mít efekt na to klima a to, že ti ptáci se zkrátka jako nebudou třeba umět tak rychle adaptovat a že potom jako zemřou v důsledku třeba klimatické změny, vlny veder a tak dále. Takže přesně mě bylo nastaveno tohle zrcadlo, že hele, ty tady jako hledáš nějaký dokonalý ideální řešení, který bude mít nulovou stopu, ale to není realita, ve které jsme, a dokud si chceme rozsvítit to světlo a nabít mobil, tak nějakým způsobem do té přírody zasahovat budeme a snažíme se hledat řešení, které bude zasahovat méně než nějaká alternativa, kterou máme dneska. Takže tímhle tím způsobem oni mi to vysvětlili a vlastně jako doteď mám vůči nim obrovskou jako pokoru a zároveň vděčnost, že se mnou jako úplně v klidu to rozebrali a já jsem pak samozřejmě jako šla domů a šla jsem si to sama nastudovat a teď jsem to začala číst a říkám si, tyjo, jako sakra, já to mám fakt blbě, jako vlastně úplně na to koukám špatně.
1: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave. Série Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Krásné pondělní dopoledne, ladíte Radio Wave. Pokud stejně jako já rádi čtete, ale nemáte na to v poslední době za stolik času, jako byste si třeba představovali, tak je pro vás jasným kulturním typem audioknihy Rádia Wave. My tady na Rádiu Wave pro vás nahráváme různé aktuální, nejnovější knižní bestsellery a máme je pro vás vždy úplně zdarma přibližně měsíc v kuse na našem webu a ve svých podcastových aplikacích. No a momentálně si můžete přečíst knihu Ocean Wonga. Na zemi jsme na okamžik nádherní. Tuhle knihu pro vás načetl Viktor Zavadil a vy ji najdete samozřejmě na webu wave.cz a nebo ve svých podcastových aplikacích. Malý spoiler alert je super, takže pokud jste ji ještě neslyšeli, tak si ji rozhodně dejte.
1: Nenechte si ujít v České televizi. Přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 z díly Beethovena, Smetany a Stravinského. Českou filharmonii diriguje David Robertson. V pátek večer na ČT Art a v iVysílání.

0: Ve vysílání Radio Wave Earth Eater a skladba Super Soaker. A pokud ještě nemáte plány na dnešní odpoledne nebo večer, tak mám pro vás pár tipů, kam a na co můžete dneska zajít do kina.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Radia Wave.
2: Kulturní tipy na Radio Wave.
1: Kulturistán.
0: Nejprve se společně podíváme do Valašského Meziříčí, konkrétně do kina Valmes. Tam vás ve 16:45, tedy 16:45, čeká film Mandalorian a Grogu. A v 19:30 můžete zajít na snímek Sny.
1: On air.
0: Do klatovského kina Šumava vás můžu dneska večer ve 20 hodin pozvat na dvojku Ďábla nosí Pradu. Do plzeňské Měšťanské besedy můžete v 7:30, tedy 19:30, zajít na film Dámský krejčí. A podíváme se i do Prahy, konkrétně do menšího, ale hrozně kouzelného kina Balt, kde vás v 18:30 čeká projekce filmu Kenny a v 19:00 můžete zajít na Komando.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A teď už novinka Lola Young a její skladba From Down Here.

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Krásné pondělí 8. června vám přeje ze studia rádia Wave Eliška Soukupová. Je 11 hodin a 54 minut a po 12. hodině se můžete těšit na ukázku z nové studovny. Ta totiž navazuje na minulý díl s Jakubem Niederlem, který studuje biologii na Oxfordu. Aneta Štokrová s ním tentokrát probrala, jak vypadá hodnocení, studentský život na koleji a nebo třeba aktuální výjezd na Borneo, kde se v rámci studia věnoval terénnímu výzkumu. Na to se můžete těšit po 12. hodině, ale teď do konce té 11. vysílací nás společně čekají třeba Sufjan Stevens a mnohé další.

Tohle byl Fulcrum společně s Anet X. Ladíte Radio Wave, je 12 hodin a 9 minut a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeji vám krásné pondělí 8. června a teď už nás čeká, budeme v této československé lince pokračovat, protože nás čeká Matěj Čech a.k.a. Mat 213, který vydal poslední pátek v květnu svoje nejnovější album nazvané Retroskepse. Jsou k němu takové rozhovory, ve kterém jsou obsažené texty a ty zahrnují sebereflektivní momenty, v nichž právě Mat cítil potřebu takzvaného úklidu po posledním roce a půl, kdy se podle svých slov choval trošičku jako blb. No, já obecně mám moc ráda tyhle z ty alba, protože co si budeme povídat, je to vlastně takový koncept. Spousta hudebníků, hudebnic se rozhodnou po nějakém divočejším období nebo po nějakém možná temnějším období ten čas zreflektovat a já to miluji vždycky, když má ten člověk pocit, že teď už je někde jinde a rozhodně už to nebude tak špatný. Tak doufáme, že Matovi se to povede. Každopádně vy si moc užijte jeho track 2016.

0: Nová studovna Rádia Wave navazuje na minulý díl s Jakubem Niederlem, který studuje biologii na Oxfordu. Aneta Štokrová s ním tentokrát probrala, jak vypadá hodnocení studentský život na koleji a nebo aktuální výjezd na Borneo, kde se v rámci studia věnoval terénnímu výzkumu. Nový díl studovny poslouchejte na webu Rádia Wave a ve svých podcastových aplikacích, třeba v aplikaci Můj rozhlas, ale tady už z tohoto zmiňovaného dílu krátká ukázka.
1: Takže to hodnocení není jenom o tom, že dostaneš známku A až F, nebo jak to máte, ale že opravdu si o tom povídáte, rozebíráte to víc do hloubky.
2: Zrovna co se týče tutoriálu, tak to je opravdu jako čistě formativní hodnocení. Dokonce to není ani formálně zahrnuto potom do našeho výsledku z toho studia jako takového. Do toho se v mém případě, v mém oboru počítají jenom velké zkoušky vždycky na konci ročníku, které shrnují vlastně v rozsahu tří zkoušek úplně celý obsah, co se prochází na přednáškách a v praktikách celý rok.
1: A to jsou ústní zkoušky?
2: To jsou písemné zkoušky všechny a liší se formátem, nikoli obsahem, takže to není tak, že by třeba z jednoho předmětu byla jedna zkouška a člověk potom mohl tu zkoušku napsat a vesele zapomenout, co se na ní naučil. Je to bohužel tak, že každá zkouška vlastně obsahuje úplně všechen ten materiál a zkoušky se liší formátem, takže jedna je esejová, kdy se píší v rozsahu 3 hodin asi 4 eseje na 4 z 12 témat, co dostane člověk jako navrženy.
1: Jako na místě to píšeš?
2: Na místě, na počítači teda. Mm-hmm. A další zkouška je potom formátem multiple choice, jedna další je zaměřená spíše na ty praktické dovednosti, takže na analýzu dat, na analýzu nějakých figur a tak podobně. Ale bohužel pro mě, já si myslím, že výukově je to fajn, ale pro studenta je to opravdu náročné v tom, že i vlastně v průběhu let se ten obsah jenom kumuluje, takže ten obsah z prváku se potom očekává, že si budu pamatovat i na konci druháku a ty zkoušky vlastně obsahují úplně všechno z toho dosavadního studia.
1: Co tě na tom nejvíc překvapilo?
2: Řekl bych, že nejvíc mě překvapilo právě to, kolik času jsou ochotní ti akademici věnovat jako jeden na jednoho nám studentům a že k nám opravdu přistupují hodně individuálně a hodně je vidět, že jim záleží na tom, jak vlastně zužitkujeme ten svůj čas na té univerzitě. Je příjemné vidět, že když člověk tráví 40 hodin týdně tím, že produkuje nějakou esej, tak potom ten profesor si ji většinou opravdu přečte a věřím, že to zabere klidně třeba taky 2 hodiny a prostě komentuje na každou drobnost. Opravdu to hodně pomáhá, že poskytují nějaký ten formativní feedback a člověk ví, co má zlepšovat a že je toho hodně.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
4: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: LEX a skladba Is Anybody Out There vlastně velmi perfektně funguje jako taková pozvánka k poslechu podcastu Fasády dnes v 18 hodin, ve kterém se tři studenti z fakulty univerzity na ČVUT rozhodli předělat místo parkoviště, vytvořit městské hřiště. A následně tak předělali ulici Kolejní v Dejvicích a ukázali tak taktický urbanismus v praxi. Ve městě podle nich často totiž chybí prostory pro mladé dospělé a oni to chtějí pomoci Zlatých českých ručiček změnit. Ptala se jich na to Alena Harciníková a s Fasádami se vypravila přímo za nimi. A vy si můžete ten výsledek poslechnout už dneska v 18 hodin.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

You one two describe my

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Krásné pondělní odpoledne, je 12 hodin a 40 minut a pokud nejste úplně letní typy, ale raději byste se skryli někam, kde je klimatizace a super umění, tak mám pro vás pár tipů, kam můžete dneska zajít na výstavu. Můj první tip směřuje do pražského muzea Kampa, kde se koná výstava u příležitosti 100. výročí autorčina narození autorkou, myslím, Medu Mládkovou a Adriénu Šimotovou. A jedná se o sbírku vytvořenou manželi Mládkovými. Cenné jsou zejména různé textilní koláže ze 70. let, ale můžete se setkat i s různými malbami, také ze 70. let. Myslím si, že to bude krásná retrospektivní výstava, která je k vidění, jak už jsem zmínila, v pražském muzeu Kampa. A výstava nese jméno Milá Adrieno. Pokud máte náladu spíše na fotografie, tak vás můžu pozvat do galerie Photograph Zone, kde je skupinová výstava, která vychází z představy křehkosti jako sdílené podmínky a možná i vzpomínky. Je to duo dvou autorů. První je švýcarský projekt Appian, který rozvíjí spekulativní rámec toho, kde zkoumáme vztah mezi lidmi a včelami, jak historicky, tak i ekologicky. A na tenhle přístup navazuje právě druhá umělkyně, a to je Sarah Dubna, Češka, která prostřednictvím kreseb, vyrývaných přímo do omítky, rozvíjí právě tu jemnost, křehkost a tělesnou a situační rovinu. Výstava se jmenuje Reveries for Fragile Beasts a končí už 11. června, to znamená za 2 nebo za 3 dny. Takže pokud vás to zaujalo, tak zaměřte do pražské galerie Photograph Zone.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: bavila Erika Di Cashier a její track Delusional, to znamená, tenhle track byl pro všechny, kdo jsou někdy delusional. Já myslím, že všichni jsme a že bychom si to neměli úplně vyčítat. Ladíte rádio Wave, zdraví vás Eliška Soukupová, přeju vám krásné pondělní odpoledne 8. června. No a za malou chvíli se tento den překlene do 13. hodiny, což pro nás tady na rádiu Wave znamená, že si dáme třeba novou katarzii vařit, prát, šít a rodit. A teďkonc nás společně čekají třeba kapela Prázdniny.
1: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci, série o tom, co jsme podělali.
2: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

tohle byla Amber Mark se skladbou Let Me Love You ve vysílání rádia Wave. Amber Mark nám vlastně funguje jako takový protipol následujícího tracku, který odpálí vysílání po 13. hodině, a to je Katarzia. Katarzia přišla po asi 3 letech s novinkou. Její nové album se jmenuje Pozima, neprýdem. Ano, to si myslím, že je docela velký protipol oproti Dovol mi, abych tě miloval od Amber Mark. No a my si z tohoto alba dáme píseň, která už i přesto, že vyšla nedávno a u nás na Wavem playlistu je vlastně úplně horkou novinkou, tak si myslím, že už je docela ikonická. Takže Katarzia a novinka Vařit, prát, šít a rodit.

0: Teď si na rádiu Wave poslechneme ukázku z nového dílu podcastu Impact. Její hostkou je hudebnice Marie April, která se stala objevem roku na cenách Anděl a vydala debutové album Tangerines. V novém Impactu se jí Adéla Šponerová zeptala na to, jaká jsou hlavní témata její desky, jestli se dá smutek a úzkost vyspívat a proč se bojí vyhoření. Celý díl Impactu najdete kde jinde než na webu rádia Wave, to znamená wave.cz/impact a nebo ve svých podcastových aplikacích. Teď už ale krátká zmiňovaná ukázka.
1: Ještě mě napadá, jestli ti možná vadí, když veřejně známí lidi naopak ten svůj hlas nevyužívají, když naopak politicky nejsou.
2: Asi mi vadí, když jsou lidi na sílu nestraný, když jsou lidi, jako když vidíš, že ten názor mají, nebo něco se jim honí hlavou a neřeknou to právě jenom kvůli tomu, aby si udrželi prostě nějakou takovou neutralitu a mohli se zalíbit vícero lidem, tak to mi trošku vadí. Ale jako pokud někdo prostě nějaký názor má, nemá tu potřebu to sdílet ven, tak jako nejsem rozhodně v pozici, kdy já bych měla někoho jako do toho nutit nebo říkat, že prostě musíme využívat tu platformu. Myslím si, že to je dobrý, myslím si, že to je správně. Když prostě člověk nějaký dosah má a má platformu, tak stát si za tím, co shledává za správný, ale jako nemůžu nikoho nutit. No. To je asi každýho volba.
1: Poslední politická otázka. Co tě aktuálně nejvíc štve z těch témat? Co bys vlastně otevřela, pokud bys něco v tvorbě otvírala?
2: Otevřela bych jako vyhrocenost názorovou a neschopnost spolu debatovat a normálně mluvit, že je úplně šílený, jak žijeme v takových polarizovaných bublinách, uzavřených kruzích a nejsme spolu už absolutně schopní komunikovat normálně, protože si kultivujeme v té vlastní skupině ten názor a je pro nás už úplně nepředstavitelný, že existují lidi, kteří mají protichůdný názor a že je možný se s nima bavit furt na nějaký lidský úrovni a že to není třeba osobní útok a nedělat z těch názorů hnedka osobní útok. A jako fakt ta úplně jako neschopnost spolu normálně mluvit a normálně komunikovat a nechuť spolu normálně komunikovat a debatovat, tak to mi přijde docela jako, hodně to vnímám a vnímám to jak v osobním životě, tak na sítích a až to mě bylo.
3: Impact. O událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Tohle byla Chloe Lilac a Lily's Backyard. Já bych vás chtěla pozvat k poslechu stage Radia Wave dneska v 9 hodin večer, protože si v rámci stage můžete poslechnout koncert rapera Evie z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Norderslag. Evie je britský rapper, jehož tvorba propojuje vlivy raveu a kultury 90. let, britského rapu, alternativní hudby a elektroniky. Pokud vás tenhle ten žánr zajímá, nebo pokud minimálně si říkáte, že to je něco, v čem byste se třeba rádi trošičku, řekla bych, dovzdělali, tak si rozhodně nalaďte stage dneska ve 21 večer.

0: Stage Rádia Wave.
1: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
1: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 13 hodin a 39 minut a já mám pro vás pár pozvánek na dnešek do divadla. První pozvánka směřuje rovnou do Národního divadla v Brně, do Reduty. Tam si můžete dneska zajít na hru, která se jmenuje Fédra zatmění a představení začíná v 19 hodin. Do Pražského divadla Na zábradlí vás můžu pozvat na autorskou inscenaci, která reflektuje realitu internetové doby a fenomén prožívání přítomnosti skrze připojenost. Představení Wonderland začíná v 19 hodin v divadle Na zábradlí. Do pražského prostoru kampusu Hybernská vás můžu pozvat na představení Charms je vinen. Herec, loutkař a hudebník Matia Solce prostřednictvím jemné animace, měkkých realistických loutek, předmětů, materiálu, ale třeba i groteskních, kabaretních a instrumentálních pasáží splétá situační komedii. Představení Charms je vinen v pražském kampusu Hybernská dneska v 19 hodin. A podíváme se ještě jednou do Brněnského divadla, tentokrát ale na zájezdu v Praze. To znamená, představení z Brněnského divadla můžete jako horkou událost vidět dnes v pražském prostoru Archa Plus, a to v 19 hodin. Čeká vás tam Poklidný život v plamenech, tedy hra Maxe Frische v režii Jana Doležela. Představení Pan Biedermann a žháři Brněnského divadla je k vidění dnes v pražské Arše Plus v 19 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A teď už novinka skotské duo Boards of Canada.

0: Tohle byl David Lindovský a Guide to Ending Up Alone. Je 13 hodin a 51 minut a vy rozhodně sami nejste. Ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeji vám krásné pondělí 8. června. Za malou chvíli bude 14 hodin a krátce po 14. hodině se můžete společně se mnou těšit na novinku, tedy na Fonopolis. Fonopolis je adventurní hra, která ano, není zas až tak nová, ale nově se na ní tentokrát podívali opět moderátoři Questu a pro vás ji zrecenzovali. Každopádně na herní okénko se podíváme až po 14. hodině a teď do konce té 13. tady máme Claire Rosenkrantz a předtím ještě trošičku vzpomínání, protože nás čekají Paramore.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave. Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

Lady Gaga a skladba Abracadabra nás velmi energicky vnesla do 14. hodiny odpolední ve vysílání Rádia Wave. Krásné pondělí 8. června vám přeje Eliška Soukupová. A teď už nás čeká Blonde Shell, americká hudebnice, která se vrací s novým singlem Heart Has to Work So Hard. Já si to taky myslím, že srdce musí opravdu tvrdě pracovat, kor v dnešní době. No a právě o tom Blonde Shell složila tuhletu píseň. Sama tuhle píseň popisuje jako píseň o přátelství, zradě a situacích, které v sobě člověk nechává příliš dlouho dusit. Takže nebuď to jako Blonde Shell, emoce v sobě neduste, a nebo o nich aspoň napište písničku.

0: Už několikrát měly být mrtvé, ale pokaždé se jim povede vstát a jít dál. Co? Klasické adventury. Právě na ně jsme se zaměřili v nejnovějším herním podcastu Quest. Vrátili jsme se hned k několika přepracovaným klasikám a jako bonus jsme si zrecenzovali českou novinku Phonopolis. Celý díl najdete samozřejmě na webu Rádia Wave, to znamená wave.cz/Quest a ve svých podcastových aplikacích, třeba v aplikaci Můj rozhlas. Ale teď už krátká ukázka z toho nejnovějšího.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
2: Ale dělala hlavně Woodruff and the Schnivel of Azimuth, nejlepší adventura v historii adventur.
3: Kruh se uzavírá.
4: No to nevím teda, jestli to je nejlepší adventura v historii adventur. Já bych tam měl jiný kandidát.
3: Jarda tam má Cecilia.
2: Tak můžou být dvě nejlepší francouzské adventury v historii všech adventur.
4: To můžou, ale Broken Sword není francouzská.
2: Není?
4: Ne. Ale Broken Sword je britská, jak když to tiskne.
2: A proč jsem se znamená Charles Cecil?
4: Protože on se mu říká Cecil a on se jmenuje Cecil a je to Brit.
2: No tak to je skandální, ale v tom případě.
3: Takže to je měl... Charles a ne Charles, no ještě tak to ne.
2: No tak já jsem teda úplně a tam je ta
3: ale on teda
2: hrdinka...
3: má francouzský přízvuk.
4: Má.
2: A ta hrdinka, jedna, teda ten hrdina je není Francouz.
4: Ne, to je
3: Američan. Odehrává se to v Paříži.
2: A ta Nicole
4: je francouzská.
2: No tak ježišmarja, tak co, proč mě pletete?
4: Já tě nepletu.
2: Já když se pojám na Woodruff and the Schnivel of Azimuth, tak vidím, že tam je...
4: Já jsem k tomu jenom vůbec nic neřekl.
2: Ale tak tady vidím, že je Woodruff, tady vidím, že je Schnivel a vidím, že tamhle je Azimuth. A mám jasno.
3: A já chci Schnitzel.
2: Tak si půjdem na Schnitzel.
4: Ježiš, tak jdem, no.
1: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu V.

0: Luscious a skladba Next to Normal právě dozněla ve vysílání rádia Wave. A kdo je taky v takovém normálu neboli v off-season, je Starter, hitparáda neobjevených rádia Wave. Tentokrát se rozhodli díky tomu, že jsou mimo sezónu, udělat díl na téma neviditelné práce za viditelným úspěchem s nominovanými v kategorii objev roku podle hudebních cen vinila. A společně s moderátory budou hledat odpovědi na otázku, kolik úsilí vlastně vyžaduje, než si vás někdo všimne. Do téhle diskuze byli přizváni umělci Gufrau, Matyášovi kamarádi, Petr Bursa a mnozí další a záznam debaty si můžete poslechnout už dneska ve 20 hodin.
1: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 14 hodin a 39 minut a já mám pro vás tady připraveno pár tipů na koncerty pro dnešní večer. Moje první pozvánka směřuje do prostoru Barak v Ostravě, kde vás čeká fenomenální americká death metalová all-star kapela Inhuman Condition. Jako support zahrají Asian Top a Dead Carnage. Koncert začíná v ostravském baráku v 19 hodin. Teď se mrkneme do Prahy a já musím na rovinu říct, že Praha je dneska k roztrhání. Nejprve se podíváme do klubovny, tam v 19 hodin a 30 minut můžete v duchu progresivního folkroku si poslechnout Zeměpásy a Janotu 1935. Pokud máte náladu na trošku jazzu, tak zaměřte do Jazz Doku, kde vás čeká dánsko-zanzibarsko-ománská jazzová vokalistka Nana Rashid. Myslím si, že to bude opravdu nadčasový a velmi osobní. A do pražského prostoru Lucerny Music Baru můžete v 19 hodin zamířit na definici Woman Power, protože tam jako support zahrají Arleta a Helvana, ale hlavní hvězda dnešního večera bude Princess Nokia. Koncert začíná v 19 hodin v pražském Lucerna Music Baru.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Listen up. There is no before, there

0: Český rozhlas, Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Yeah.

0: Cards on the table, no tak karty jsou na stole, protože je 14 hodin a 49 minut. A to znamená, že má dnešní cesta za slávou na rádiu Wave končí a předávám lítající koberec plný hudby a kulturních novinek mojí oblíbené Martině Foldinové. Ahoj.
1: Wow, ty jsi hodně musela vstát pravou nohou, když máš ještě takové krásné výrazivo i na konci svojí vysílací směny. Ale jinak ahoj, hezké odpoledne.
0: Já jsem překvapila sebe sama, musím říct, ale to je asi tím, že tady sedíš naproti mě. Mě to takhle hnedka inspirovalo. Martio, tak ještě předtím, než tě tady předám ten lítající koberec, nevím, proč mě to napadlo, tak mě zajímá, jestli nejdeš dneska náhodou na princeznu Kiju.
1: Náhodou jdu. Ty jsi smutná.
0: Já jsem smutná, že tam nejdu. Ale těším se, až mi to všichni povíte, jaký to bylo.
1: No já mám velká očekávání, že to bude dobrý, no. Ale
0: to mají tak všichni. Já taky a to tam nejdu.
1: Jde nás pár z členů Rádia Wave, takže budeme mít vlastně takový společný gathering, takové společné setkání ve večerních hodinách. Těším se na to. Těším se na to a jsem hodně zvědavá na ten koncert.
0: Já vám to přeju samozřejmě. Já mám proto takový terminus technicus, ten vám nabídnu, možná ho budete chtít také používat, a to je, že já vám to přávidím. To znamená, že já vám to přeju, ale zároveň vám to závidím. Ale jako chci si připadat jako o něco lepší člověk tím, že vám to přávidím. Takže si to moc užijte.
1: To je v pořádku. Já myslím, že tímhle slovem to můžeme ukončit. To bude a následující 3 hodiny, to už je úplně jedno. Vlastně.
0: To už je úplně jedno. Tak jo, loučí se s váma Eliška Soukupová, mějte se krásně, ale vy se vlastně krásně mít budete, protože tady s vámi bude Martina Foldinová. Čau.
1: Pa.
2: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
2: Špína. Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
4: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

On Air s Martinou Foldynovou.

pondělí 8. června 15 hodin 9 minut k tomu v tento okamžik vyladíte dnešní odpolední on air na vlnách Rádia Wave. Tentokrát tedy už s Martinou Foldinovou za mikrofonem a bude to tak po následující 3 hodinky až do dnešní 18. hodiny. Já vám za tu dobu u nás ve vysílání nabídnu nějaký ten redakční obsah. Tentokrát to tedy bude ukázka z aktuální Casablanky, pořadu Hergot nebo z našich chudáčků, takže opět tematicky velmi různorodé po následující 3 hodinky. Taky výtečná muzika, ať už to budou starší nebo novější hudební kousky. Teď zrovna hudebnice Amarey a track Reckless and Sweet, což je ukázka z její výborné dlouhohrající desky, ale nepatří to mezi ty novinkové kousky úplně teď z poslední doby. Další skladby u nás v playlistu, třeba domácí projekt Matyášovi Kamarádi a Umělá mlha, na featu taky Cosmetic Institute, takže taková česká spolupráce na vlnách naší stanice, hned potom taky Magdalena Bay anebo Angelina Zoo, takže spousta muziky po následující minutky po 15. hodině odpolední. Doufám, že máte moc krásný den.

0: Hudební duo Magdalena Bay s trackem You Lose teď v pondělním odpoledni na Radio Wave, ale my už společně míříme za ukázkou z cestovatelského magazínu Casablanca. Jeho hostem je tentokrát poutník a průvodce Tomáš Gavlas, který aktuálně přešel Likijskou stezku. Tento 500 kilometrů dlouhý trail v Turecku je vlastně takovým novým objevem mezi dálkovými hikery. Co nabízí? No tak to se dozvíte právě v aktuální Casablance. Celý díl jako vždy k nalezení a poslechu na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích.
1: Bloudil jsem hodně, a i co jsem potkal lidi, to byl takový společný téma, že ta stezka fakt není úplně dobře značená a je tam spoustu odboček, mnoho odboček a netušíte jako kudy jít, nebo fakt je to značený, takže to ztrácení jako na denní bázi, ale už tak jako intuice pak přijde, člověk vždycky jako každou stezku nějak jako navnímá, jakou logikou je značená, tady tou jako nelogikou občas. A už cítíte, že se blíží takový ten bod a v žaludku cítíte takový ten intuice, jako tady to úplně nesedí, takže vytáhnete navigaci a zkontrolujete, jestli jste dobře. No. Takže.
2: No a je to vždycky problém zabloudit?
1: Zabloudit. Jako je občas to je blbý, protože tam fakt se jde pak jako nějakým prostě chroštím, jsou tam hadi, já jsem potkal prostě spoustu fakt jako dva metry a jako delší hadi prostě takový jako, tak není to úplně příjemný, jako. Nebo tam, když jsem se ztratil já víc, tak to nebylo jako úplně příjemný.
2: Já jsem tím chtěl nahodit obecně to téma toho bloudění, když je člověk na trailu a jeho veškeré povinnosti se jako sestávají z toho, že tráví svůj čas tím, že přes den jde, večer spí a něco málo jako aktivit k tomu potká pár lidí, prohodí pár slov a jeho život se trošku jako zredukuje na tyhle jednoduché věci, tak jestli když někde sejde ze stezky, což je jakoby proti plánu, dejme tomu, ale jako, v čem je ten problém vlastně někdy?
1: Jo, já jako obecně jsem toho taky zastáncem, nebo takového jako pomalejšího chození bez jako zaměření jako na výkon a na cíl. Jako to, když takhle vědomě tam člověk dá, tak to mám rád, jako. Ale tady mě to jako většinou jako rozčílo, jsem se ztratil. Že to bylo fakt jako relativně častý. Já se zasním občas a pak jako se objevím někde úplně jako daleko, až tak to bylo hornatý, tak nahoru dolů. Takže tentokrát mě to úplně jako radost nedělalo, to ztrácení, no, se přiznám.
2: Já jsem se nedávno přistihnul při takovém jako zajímavém pocitovém vývoji, kdy jsme šli s kamarádem někde v horách a celkem hned na začátku té cesty jsme blbě odbočili, kde ještě steziček bylo víc a bylo víc variant, tak jsme se prostě nechali jako svést jinam. Byla to cesta právě na začátku, takže jsme se snadno zakecali, bylo ještě hodně věcí, co jsme potřebovali a chtěli probrat. Takže jsme nesešli až zas tak daleko, třeba šlo o jenom půl kilometru, ale s nějakým převýšením, takže se nám vracet nechtělo. Takže já jsem byl nejdřív rozmrzelej, že jsme hned na začátku udělali nějakou botu. Pak teda jsme se rozhodli, že budeme pokračovat, půjdeme jinou cestou a napojíme se na náš plán někde jinde, tak jsem se s tím tak jako smířil. A pak se ukázalo, že ta nová varianta je ale mnohem náročnější než to, co jsme měli původně v plánu, takže ten den bude delší, těžší a víc jako vyčerpávající hned na začátek. Takže jsem byl zase znova rozmrzelej a pak jsem se na konci dne, když už jsme tak jako docházeli do našeho zhruba plánovaného cíle v nějakém bivaku, tak jsem se sám utěšoval tím, že jsem si říkal, teď mě to možná trošku prudí, že jsme to takhle rozkufrovali, ale až se na to přece budu dívat za půl roku zpátky na ten náš tady prodloužený víkend jenom v horách, tak to přece bude úplně jedno. A jako to, že jsem teďka unavený, no bože. Takže jako v rámci jednoho bloudění to pro mě bylo takhle jako nahoru dolů s tím, zajímavý. Jestli mě to štve nebo ne.
1: Zajímavý. No něco na tom je, ale nesmí to být moc, si myslím, jako že to pak člověk začne jako rozčilovat, když se ztrácí jako hodně, no, že ty emoce jsou pak jako a neobjeví nic jako hezkýho, objeví jenom to rozčílení vlastně.
2: No je to taková hra sám se sebou někdy, jak moc ty věci chceme mít pod kontrolou, což samozřejmě, zvlášť, když je člověk třeba jako někde vysoko v kopcích, tak je asi dobré mít tu situaci trochu pod kontrolou, protože jde o nějaké vlastní bezpečí, ale to bloudění není vždycky jenom otázka bezpečí, ale prostě taky jenom toho, že se mění plány.
1: Tak. A je důležité říct, že to k tomu patří vlastně, že to jako, že představit si jít na cestu a jako, že nebudu bloudit, to je jako nepravděpodobný.
2: A není to prohra. Já teda možná prohra. Ještě, kdybych jako jeden emotivní zážitek do toho mohl přihodit, tak já, když jsem se na nějaké takovéhle cesty vydával dřív a bylo to pro mě buď poprvé, nebo úplně jako nějaká první zkušenost, tak jsem si říkal, bloudím, tak jsem asi neschopnej, tak možná tohle není pro mě. Možná, když nejsem schopnej nebloudit, tak bych to neměl dělat, tohleto. A pak nějak mi to chvilku trvalo, než jsem se vlastně jako uklidnil a zjistil, že bloudí všichni a že tak. To, a že to někdy hodí i hezkou zacházku a vidím něco, co jsem neměl v plánu a je to super.
1: Jo. Jak by řekl Masaryk, tak to patří ke kšeftu vlastně. Tomu poutnickému.
3: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Dokážete si představit, že ve vašem městě, městy jsou vesnici, někdo udělá místo parkoviště městské hřiště? Já třeba osobně si to dokážu představit velmi dobře. No a ti, kdo z vás bydlí v Dejvicích, už si to ani představovat nemusíte, protože tři studenti z fakulty architektury na ČVUTu předělali ulici Kolejní v Dejvicích, no a ukazují tak vlastně taktický urbanismus v praxi. Ve městě podle nich často chybí prostory pro mladé dospělé, no a oni to chtějí pomocí zlatých českých ručiček změnit. Kolegyně Alena Harceníková se s naším pořadem Fasády vypravila přímo za nimi, no a pokud chcete vědět, jak to dopadlo, tak se nalaďte na streamovací platformy, na web Rádia Wave, no a nebo prostě vyčkejte do konce mé dnešní vysílací směny, protože právě od 18. hodiny nové Fasády poběží.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harceníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave. Huckleberry Hypno 808.

0: pondělních 15 hodin, téměř 40 minut k tomu v tento okamžik. Já myslím, že to je čas jako dělaný na nějakou tu kulturu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát se společně podíváme na nějaké ty divadelní pozvánky. Mám pro vás dvě konkrétní. Ta první míří do Brněnského národního divadla, konkrétně do prostor tamní Reduty. Tady se můžete v 19 hodin vypravit na Fajdru, neboli Zatmění. Ve hře jednoho z nejvýznamnějších skandinávských dramatiků, Enquista, častého spolupracovníka, třeba režiséra Ingmara Bergmana, mého velkého oblíbence, se slavný řecký mýtus potkává na jednom místě s podmanivě drsnou estetikou mrazivého severu. Příběh královny Fajdry je v jeho podání nejen obrazem velkých vášní, které mají moc člověka zničit, ale i v aktuálním varování možná nějakým způsobem před tím, kam mohou dospět společnosti založené na násilí a taky barbarství. Fajdra neboli Zatmění, 19. hodina, a Brněnské národní divadlo, konkrétně Reduta. Přesun z Brna se přesouváme do Prahy. Mám tady pozvánku na Pražské divadlo Na zábradlí, protože tady se opět v 19 hodin můžete vypravit, tentokrát ovšem na autorskou inscenaci, která reflektuje realitu internetové doby a taky fenomén prožívání přítomnosti skrze připojenost, tak jak to známe asi všichni teď v aktuální době, no a taky intenzivní používání smartphonů. Wonderland je v 19 hodin inscenace, kterou můžete zažít v Pražském divadle Na zábradlí.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: příjemně nabíjející energický kousek na vlnách Rádia Wave. Tohle byly Sophie and the Giants chvilku před dnešní 16. hodinou odpolední. Máme 8. června, což je 159. den roku, tedy podle gregoriánského kalendáře. Do konce toho letošního roku zbývá 206 dní, takže už se začínáme pomalu posouvat téměř k polovině letošního roku, což mě osobně tedy přijde jakožto naprosto neuvěřitelný fakt, protože mám pocit stejně asi jako každý rok, že to uteklo prostě neuvěřitelně rychle. Pokud se zastavím u 8. června, tak svátek má dneska každý s krásným jménem Medard, takže pokud některý z Medardů poslouchá v tento okamžik, tak tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího. No a když se kouknu třeba do české historie, co se týče právě toho 8. června, tak se můžu kouknout třeba na rok 1907, protože to na náměstí Svobody se otevřelo vlastně první stále kino v Brně, jmenovalo se tenkrát Empire Bio, bylo tam dohromady 323 sedaček a mohli jste ho navštěvovat právě od roku 1907, tedy konkrétně od toho 8. června. No, tak nějaká ta zajímavost spojená s dnešním datem. No a všem Medardům samozřejmě následující skladby u nás v playlistu budou patřit jenom vám. Kate Lomas, taky techno trio Perfume z Japonska před námi, anebo formace Pale Blue Eyes. Tak si je užijte a hezké jmeniny.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
1: na rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Čínští hudebníci Elis Longyugao nebo taky hudebník Bad Bunny, tak to byl hudební start další hodinky vysílání u nás na rádiu Wave. Máme 6 minutek po 16. hodině odpolední, je to v pondělí 8. června 2026. Za mikrofonem stále Martina Foldinová s dnešním odpoledním on-air vysíláním na rádiu Wave. Upřímně doufám, že máte krásný a příjemný den, že máte úsměv na tváři a když se dívám přes to naše prosklené studio, přes ty skla přímo ven na ulici, na Vinohradskou Balbínovou ulici, tak vidím, že zatím máte docela úsměvy na tvářích, možná za to může i to velmi příjemné počasí, které tam právě teď je, tak já doufám, že ať už jste v jakémkoliv koutě České republiky, anebo třeba i nečeské republiky, tak že máte taky takto příjemné počasí a pokud budete zrovna za chviličku končit v práci, tak se vám tím pádem půjde o to lépe ven. Já vám třeba i k tomu odchodu, anebo pokud ještě sedíte v tom kanclu, budu za chviličku pouštět ukázku z aktuálního Hergotu, našeho spirituálního magazínu, tak třeba vám to lehce odlehčí. Tentokrát jako speciální host religionista Ondřej Havelka, takže s ním uslyšíte už za pár okamžiků krátkou ukázku. Do té doby ale zase další muzika, třeba slovenská hudební scéna, Krstní otcovia už za chviličku, taky trio, hudební trio Muna s energickým kouskem Number One Fan. No a teď už londýnská zpěvačka Lola Young, ukázka její aktuální tvorby.

0: Krstní otcovi a teď na vlnách Rádia Wave, ale my společně míříme za ukázkou ze spirituálního magazínu Hergot. Před pár dny do Afriky dorazil papež Lev XIV. Šel do vězení, stál u hrobu svatého Augustina a mluvil o neokolonialismu. O tom všem se budeme bavit s religionistou Ondřejem Havelkou. Celý díl můžete už teď najít na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích. Před námi teď ale slibovaná ochutnávka.
1: Já celou dobu přemýšlím nad tím, co se vlastně teda stalo špatně. Protože to zní, že papež tam jel s nějakým jako relativně dobrým záměrem, ale že se to teda jako docela hrubě nepovedlo. Tak čím to je? Má třeba kolem sebe poradce, kteří mu nedokázali dost dobře vysvětlit tu situaci, nebo je sám natolik jako zaslepený, že si to nedokáže představit? Pochází teda ze Severní Ameriky, tak i tam má nějakou koloniální minulost, tak si říkám, že přece jenom by měl umět vidět to i z té druhé strany. Tak vlastně přemýšlím, jako kde nastala ta chyba.
2: To je právě to, že ta chyba nebo to, co je špatně, je jenom z jednoho úhlu pohledu, který tady teď představuju. My se na to můžeme kouknout z evropského úhlu pohledu a pochválit ho, že všechno bylo naprosto perfektní. Případně z amerického úhlu pohledu a to taky nebylo špatné, nebo z asijského a tím to je podle mě asi celkem jedno. Ale protože to byla
3: Číně cesta... možná úplně ne.
2: Možná úplně ne, ale Číně je tam 1,5 miliardy názorů. Takže těžko říct, jako jakým. Čili já se na to spíš chci podívat. Po mém soudu papež Lev ne úplně dobře zná toho adresáta. Ne, že by nebyl zcestovalý, ne, že by nebyl znalý, to všechna čest je velmi studovaný a velmi zcestovalý člověk, ale ten africký adresát je podle mě velmi specifický a je potřeba lépe chápat toho adresáta. Konec konců, pokud někomu hlásáme evangelium, tak bychom to měli dělat po způsobu toho adresáta, tak, jak tomu ten adresát rozumí. A chyba se stala mezi 16. a 20. stoletím zejména ta, že jsme importovali do Afriky evropské křesťanství. A to zkrátka dobře nefunguje. Z toho důvodu taky ve 20. století vznikla takzvaná africká teologie, z které se potom vyčlenila ještě africká černá teologie jako specifický jihoafrický fenomén. A ta právě kritizuje to evropské křesťanství, které nekonvenuje jejich filozofii a jejich interpretaci Bible, interpretaci zjevení a podobně. Čili my bychom tu Afriku měli hlavně nechat, aby si interpretovala zjevení po svém africkém způsobu, více jí naslouchat, více se jí učit a skutečně vést dialog a ne kázat a to ještě k tomu vodu a pít víno.
4: Hergot.
5: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
6: Více na wave.cz/podcasty.

0: Za mě osobně pořád a stále ta nejlepší reperka současnosti. Tohle byla výtečná Little Sims, ukázka trošku starší tvorby z jejího ranku Mood Swings, energický kousek. Takto při pondělním odpoledni u nás na Radio Wave, konkrétně pak o 16:30 odpoledne. No a pokud s Radiem Wave rádi trávíte horké dny, letní dny, a tím nemyslím jenom s vysíláním nebo s našimi podcasty, ale myslím tím taky živé eventy, které můžete navštívit, tak mám pro vás dobrou zprávu, protože i na letošní léto pro vás máme celou takovouto paletu. Letos se můžete vypravit třeba už na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, kde se 9. července můžete potkat s autory našeho podcastu o filmech Čelisti. No a i tam budeme opět natáčet živě jeden díl. Chybět nebudeme ani na festivalu Colors of Ostrava. Už 17. července večer se ukážou naše buchty live v Aule Gong. Zapojíme se ale třeba taky do letní podcastové scény, která se nachází v Praze. Přijďte si tady živě poslechnout naši Casablanku, a to 14. července, náš herní podcast Quest 23. července, no a v srpnu pak i naše Chudáčky, to konkrétně 6. srpna. To vše tedy v Trojském pivovaru v Praze na zmíněné letní podcastové scéně, ale mohla bych pokračovat dál, protože naprosto tradičně se společně potkáme i na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Tam vám určitě doporučuji jet, pokud máte skutečně rádi filmy, a taky rozšířený program, protože mezi 24. a 30. červencem tady můžete vidět i program Rádia Wave, uvidíte naše Čelisti, náš podcast Hotspot, taky pořad Impact, naše Buchty nebo Casablanku, takže to opět bude velmi různorodé, ale z letní filmové školy to nebudete mít ani daleko na besedu u Big Beata v Tasově, kde poslední červencový den bude taky živě podcast Boys kolegy Krištofa Šimka. No a pokud jste nestihli celý tento výčet a říkáte si, to jsem si nemohla zapamatovat, tak se vypravte velmi jednoduše na web Rádia Wave, wave.cz, no a hned na úvodní stránce tenhle krásný soupis můžete najít.
1: Nenechte si ujít v České televizi. Přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 z díly Beethovena, Smetany a Stravinského. Českou filharmonii diriguje David Robertson. V pátek večer na ČT Art a v iVysílání.

0: tolik domácí, ale v Berlíně usazená hudebnice Mariana Hradilková aka Maryland se skladbou Shock Therapy, taková příjemná melancholie na vlnách Rádia Wave, kterou já osobně jsem měla možnost slyšet naživo v rámci poslední akce, kterou pořádal festival Lunch Meet v Praze v kostelu u svatého Salvátora v centru Prahy. Maryland vystoupila v rámci předskakování headlinerky večera v prostoru zmíněného kostela u svatého Salvátora a byl to neuvěřitelný zážitek, ze kterého jsem měla husí kůži od začátku až do konce, tak od té doby už rozhodně taky doporučuji Maryland naživo. No a co dalšího můžete zažít naživo, takzvaně, a to dnes večer, tak na to se koukneme spolu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Ano, koukneme se na to spolu v aktuálním Kulturistánu, kde tentokrát prozradím, kam se můžete vypravit na nějaké ty pohyblivé obrázky, tedy do kina. Valašské Meziříčí a kino Valmes vám o 7:30 večer nabídne norské romantické drama s názvem Sny. Je to asi 2 roky starý snímek o 17-leté Johaně, která prožívá svou první lásku křehkou, platonickou, a řekněme asi i o to silnější. Já jsem sama tohle norské romantické drama viděla, určitě můžu doporučit, takže 7:30 večerní Valmes, kino Valmes. Klatovy, kino Šumava. Tady se v 8 večer můžete vypravit na pokračování snímku Ďábel nosí Pradu s pořadovým číslem 2. Opět v hlavních rolích Meryl Streep a Annie Hathaway. Klatovy. Plzeň a Měšťanská beseda, tady budu netradičně o 7:30 večer nabízet divadlo v kině. Ano, do kina si totiž můžete zajít i na divadelní představení, tentokrát na představení s názvem Dámský krejčí. Co všechno se může stát, když se po flámu snažíte zamaskovat nevěru a lžete, jak když tiskne? Fraška Dámský krejčí z činoherního klubu vás tentokrát vezme na zběsilou jízdu plnou převleků, náhod a dokonale načasovaných nedorozumění. V hlavní roli herec Ondřej Sokol, takže připomínám Dámský krejčí, tahle fraška, groteska, dnes o 7:30 večer v Plzni v Měšťanské besedě. No a přesun do pražského kina Balt, tady v 18:30 snímek Kenny, no a v 19 pak

0: Pokračují legendárním akčním thrillerem z roku 1985. Tuším, je to snímek Komando, kde v hlavní roli jakožto plukovník Matrix září Arnold Schwarzenegger. Já jsem si tenhle snímek z 80. připomněla, tuším, že to bylo v loňském roce na letní filmové škole v rámci takové té jejich brakové seance v nočních půlnočních hodinách a stojí to za vaši pozornost. Myslím, že se budete docela bavit a smát od začátku až do konce. Komando, tenhle akčňák, Praha a Kino Balt.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

Domácí pětičlenná kytarovka Island Wind, track s názvem Tunnel Vision. Teď v posledních dnech jste mohli stihnout taky naživo, měli zhruba takové pětipoložkové turné napříč Českem od A až do Z, takzvaně z jednoho koutu na druhý, tak třeba i track Tunnel Vision od těchto výherců našeho checkingu na Radio Wave jste mohli slyšet a vychutnat si naživo, ale pevně doufám, že budete mít spoustu příležitostí i v letních měsících, stačí asi sledovat jejich sociální sítě nebo web. Do 17. odpolední pak ještě jedna hudební zastávka, to už za chviličku, hudebnice Naomi Smalls se skladbou Pose.

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Hey sweets, let me introduce you to my friend. Her name's Fashion.

Má velká oblíbenkyně, silný ženský hlas, Američanka Caroline Polaček s trackem Welcome to my island, teď na vlnách Radia Wave. Stále čekám na její další dlouhohrající desku, které se nedokážu nabažit, vlastně už no ani to nejde nabažit, když na ní stále čekám na tu novou desku několik let, tak já doufám, že třeba ten letošní rok 2026 už konečně bude tím rokem, kdy se dočkáme její další solové desky. 17 hodin 7 minut teď v tento okamžik, pokud jste naladili Wave až teď, tak ladíte odpolední on air s Martinou Foldinovou za mikrofonem a v této směně vám už za chviličku budu pouštět ukázku z aktuálních chudáčků. Ano, chudáčci se tentokrát zaměří takzvaně na češství, tak pokud chcete vědět, co to znamená jejich vlastní optikou, prozradím už za chviličku, do té doby ale třeba domácí kytarovka Horace Fakion, formaci, kterou si můžete pamatovat velmi dobře z předchozích let ze startéru Radia Wave z naší hitparády Neobjevených, ale na řadu přijde taky Rainy Miller, anebo Rostem, hudebník, tedy i bývalý člen formace Vampire Weekend a taky vyhledávaný producent míří teď s aktuální ukázkou tvorby k vašim uším. Track Hardy v jeho podání teď na vlnách Radia Wave.

0: Kde domov můj? Tak na to se teď aktuálně ptají chudáčci v nové epizodě svého podcastu. Pánové se zaměřili na češství, no a zkouší najít i jiné symboly českého národa, než jsou ponožky v sandálech v Chorvatsku. Prý se jim to ale moc nedaří. Přesvědčit se budete muset sami. Pusťte si aktuální chudáčky na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích. Já vám teď slíbím krátkou ukázku.
1: Ty díry jsou průměrem takový, že by se do nich vešel Řekněme přibližně
2: co?
1: Třeba banán. Počkej, tak to.
2: O můj bože.
1: Jako opusti svý představy prostě, laskavě, se tady úplně zhmotnilo teď to, co si představuješ. Jako a já jsem se začal stydět.
2: Ale naše historky se vždycky dotknou, bohužel.
1: Banánu?
2: Yes.
1: Tak jako když upozorňuješ na to, že jak máš velký nohy, nekonečně. O tom jsem nechtěl vůbec mluvit, o tvým penisu.
2: Cože?
1: Takže.
2: Přemýšlím nad tím furt.
1: Ne.
2: Bastard.
1: Venčím psa.
2: Jo, tak to začalo
1: vlastně. Sirius má takovou prostě super schopnost vybrat si na svůj fekální moment tu úplně nejmíň vhodnou nejen situaci, ale i místo. Takže já
2: vešlo
1: nad něčím
2: to
1: přemýšlím. A ano, už chápeš ten příměr k tomu banánu.
2: Je to uklizený, veď rovnou.
1: Najednou se koukám, že vlastně tak Sirius se zastavuje, tak si říkám, dobrý, tak vyndávám pytlík. No jenomže jemu se povedlo
2: To fakt trefit
1: úplně přesně přímo, to jako
2: genius
1: zapustit do
2: vždycky
1: toho,
2: to měl v sobě.
1: Do toho prostě, do té betonové patky. No jenomže od té doby, co není na barfu, ale žere granule, tak samozřejmě toho má v sobě jako výrazně víc. To znamená, že on nejenže naplnil tu dírku v té betonové patce,
2: hrnečku
1: tak on ji přeplnil, což upozornilo kolemjdoucího chodce na to, že se něco takového děje. A ten kolemjdoucí se zastavil a sledoval, jak já
2: to miluju, morální
1: jak,
2: oči.
1: Yes, jak já s tím naložím, přesně.
2: To
1: takže
2: mě zajímá,
1: já jsem
2: teda
1: musel nejdřív vyzbírat.
2: Koukám na tebe teda.
1: Vyzbírat to nahoře.
2: Mm-hmm.
1: A pak pán koukal.
2: Jak si poradí teď?
1: A nic neřekl, jenom tak opravdu jako koukal.
2: No,
1: to
2: chci mít tohle rozhodnutí.
1: Doufám, že to tam nenecháte.
2: No jasně.
1: Což já jsem samozřejmě tam nechat nechtěl. Takže jsem druhý pytlík, navlíknutej na dva prsty a snažil jsem se prostě ten shit vydloubat z té díry v té betonové patce, což pochopitelně nejde. Takže pán, doufám, že byl spoko, protože jemu totiž vůbec nešlo o to, jestli
2: ne,
1: já to uklidím.
2: On miluje to vidět někoho v ponižující situaci.
1: Jo, přesně tak, takže podle mě on musí být úplně nadšený.
2: Podle mě to máme taky.
1: Ten má tak na týden vystaráno. Já jsem to samozřejmě nedokázal uklidit, protože to prostě technicky nebylo možný. Sirius to hnačeně koukal.
2: Ale vždycky může člověk udělat ten pocit, že hele, já půjdu domů, protože tam mám nějaký věci, kterým se vyřeším, a pak už se nevrátíš.
1: Protože tam mám speciální set na uklízení.
2: Mám takový kleště.
1: No.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Síla beat posílá beatback, když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback, a chce to naživo, tak mě zve na večírek, já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: pondělí 8. června, 17 hodin, 31 minut k tomu v tento okamžik. No a pokud si dnes po pondělní práci říkáte, no tak měl bych náladu na nějakou tu živou muziku, ale vlastně asi úplně nemám energii na to vycházet z domu, tak přesně pro vás je ideální program, a to naše Stage. Ano, každé pondělí přesně od 9. hodiny večerní vám ve vysílání totiž nabízíme záznam živého koncertu. No a dneska můžete poslouchat koncert rapera Evieho, a to z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic. Evie, tak to je britský rapper, jehož tvorba propojuje různé vlivy rave culture 90. let, taky britského rapu, alternativní hudby nebo třeba přímo elektroniky. Ve svých skladbách zachycuje vlastně takovou každodenní realitu britského života od různých osobních vzestupů a pádů až po ostré společenské komentáře. Jeho poněkud melodický rap a taky dost přímočaré texty bývají taky často přirovnávány k tvorbě hudebníků, jako jsou Plan B nebo The Streets, takže pokud je to zvuková paleta, která vám teď jde úplně naproti, tak je to ideální kombinace na to přesně dnes v 9 hodin večer naladit naši Stage, to znamená živé vysílání Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A v pondělních 17 hodin, 39 minut přesně, nabízím poslední várku kulturních tipů na dnešní večer. Jen před chviličkou jsem nabízela pozvánku na živý koncert v rámci naší stage, který můžete naladit v rámci našeho vysílání právě dnes od 9. hodiny večerní. A teď pár pozvánek pro ty z vás, kdož mají sílu, energii, prostor, kapacitu vyrazit za živou muzikou někam ven. A může to být třeba ostravský barák, kam budou směřovat vaše kroky, protože tady od 19. hodiny vystoupí fenomenální americká dead metalová all-star kapela Inhuman Condition, která vlastně přijíždí se svým novým albem Mind Trap úplně poprvé do Evropy. No a jejich úplně jedinou českou zastávkou bude právě ostravský barák. Jako speciální hosté vystoupí taky Ashen Tomb z Finska, no a sestavu doplní taky domácí Dead Carnage. Inhuman Condition z Ameriky, 19. hodina, ostravský barák. Přesun do pražské Lucerny, Lucerna Music Bar, místo, kde se otevřou brány v 19 hodin a vystoupí tam dnes večer výtečná newyorská americká reperka Princess No.

0: vokalistku, jejíž hudba zkoumá, co to znamená být člověkem. Veškerou jeho krásu, složitost a vlastně taky zranitelnost. Nana Rashid dnes večer od 9. v pražském JazzDoku. No a na závěr ještě jedna pozvánka, co se týče pražské klubovny. Tady se otevřou brány o 7:30 večer a pokud máte náladu na trochu progresivního folk rocku, tak si můžete zajít na dvě formace vystupující dnes večer v klubovně Zeměpásy a Janota 1935.
1: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: londýnští postpunkeři s mluveným slovem. Tohle jsou Dry Cleaning s trackem Gary Ashby v pondělním odpoledni na Radio Wave. Posledních 10 minut nás dělí od 18. hodiny. A to znamená, že jsme na svém samém konci mé dnešní vysílací směny. Nemějte ale strach, program Waveu pokračuje i nadále. Třeba v 18 hodin hned po mé směně se můžete těšit na novou epizodu našeho podcastu Fasády s kým jiným než opět s mou kolegyní Alenkou Harciníkovou. Tentokrát se vypravíme za třemi studenty z fakulty architektury na ČVUT, kteří předělali ulici Kolejní v Dejvicích v Praze a ukazují vlastně určitý taktický urbanismus v praxi. Pokud je to téma, které vás zajímá, tak 18. hodina vydržte u přijímačů, uslyšíte nové fasády. V 19 hodin si můžete vychutnat naše buchty o Bibli, už poslední osmý díl, no a ve 20 hodin večer pak budeme pokračovat podcastem pořadem hudební hitparádou Starter, tentokrát tedy off-season Starteru, to znamená, že právě teď neprobíhají soutěžní kola, ale vy si můžete vychutnat živou moderaci s Martinem Šolcem, tak nezapomeňte Starter dnes taky v 8 hodin večer. Já se s vámi loučím, mějte krásný zbytek dnešního dne, no a v playlistu za mě ještě třeba domácí YOY, anebo energičtí Squid.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na Rádiu Wave.
2: Já tady teďka stojím na ulici Kolejní za fakultou architektury a ta ulice se trochu proměnila. Je tu spousta barviček na zemi, vidím fialovou, žlutou, červenou, taky se právě opírám o pingpongový stůl. A společně se mnou tu stojí autorská trojice téhleté proměny, Sára Kročková, Frederik Daňko a Albert Kulík. Ahoj.
3: Ahoj a děkujeme za pozvání.
4: Ahoj.
5: Ahoj.
2: My máme teda dneska trošku pršavo, takže malinko je to tu ponurejší než normálně, ale nic to nekazí tomu, jak se ta ulice proměnila. Co se tady vlastně stalo na té Kolejní?
3: Jo, tak my jsme vlastně navázali na záměr, který minulý semestr studenti řešili v rámci workshopu FA kolem dokola. A řešili vlastně nevyužitá prostranství kolem fakulty architektury. A na jednu z těch závěrečných prezentací přišel radní Prahy 6, pan Petr Palacký, a vlastně svolil k tomu, aby právě ulice Kolejní byla využita jako experiment k tomu, že se vyparkují auta a ulice se začne užívat jinak. A vlastně to, jak se bude užívat, jsme potom hledali v ateliéru Valous Tibral Semerák.
2: Což z toho teda chápu trošku, že ta ulice předtím vypadala trošku jinak. Asi tu teda parkovaly auta. Jaká byla ta její největší funkce? Bylo to fakt parkoviště nebo jak vypadala?
4: No, ani ne tak krátkodobý parkoviště, jako spíš takový vrakoviště, protože tady bylo spoustu aut, které byly dlouhodobě odstavený. A vlastně hnedka v první fázi toho projektu jsme se snažili identifikovat auta, které jen tak neodparkujou. A reálně jich tady fakt pár bylo. A bohužel se to pak ukázalo, že vlastně i když tady potom byly značky zákaz zastavení, tak tady spoustu aut zůstalo a byly buď nepojízdný, nebo nějakým způsobem poškozený. Takže takový spíš vrakoviště.
2: A jaká byla ta komunikace, nebo jak se vám povedlo potom všechny ty auta odvíst? Bylo to těžký?
4: No, takový jeden příklad za všechny. Je tady takový černý auto značky BMW, který vypadalo už na první pohled jako v hrozném stavu a komunikace probíhala asi tak, že jsme neměli šanci nějak jako dohledat majitele auta, takže jsme na něj lepili různý vzkazy, aby se odparkovalo, že je na zákazu zastavení, že bude dostávat pokuty, že mu hrozí odtah, a nám se vracely další vzkazy, že je auto nepojízdný od majitele, a vlastně vyvrcholilo to tím, že při otevření té ulice přišel sám majitel úplnou náhodou zrovna v ten den, ten večer, a začal řešit, jako, že to auto teda sám odtahne a zařídí to.
2: Takže náhody se tady zjevně dějí. Teďka teda ta ulice vypadá jinak. Co tady na ní všechno najdeme? Já vidím, jak jsem zmiňovala, pingpongový stůl, taky koš na basketbal, co tu ještě je všechno?
5: Máme tu taktiež aj skate prvky, ktoré by som povedal, že za nás sú asi tak najvyužívanejší. Nedaleko na Podbabe sa nachádza skatepark a vlastne ide tu taký downhill smerom k metru, priamo cez našu ulicu, a všetci vlastne ľudia, ktorí navštevujú tam ten skatepark, sa chodia potom zašiť aj na chvíľu tu a pochvalujú si ten rail a tam využívajú to.
2: A to jste všechno vymysleli vy i třeba tu podobu tady těch skate prvků, nebo vám s tím někdo radil, jak to bylo?
4: No jo, je to tak nějak z naší iniciativy a byla to trošku i shoda náhod, nebo vlastně ten proces probíhal tak, že jsme hledali jakoby nejhladší povrch, po kterém se bude nejlíp jezdit, a shodou okolností to je v mírném jakoby spádu, mírném svahu, takže se potom i dobře jezdí. A potom jsme spolupracovali s Bonnie D Skatepark, s Martinem Loužeckým, který nám pomohl s výrobou toho railu a té zítky.
2: No já se totiž ptám, protože když tu všechno vidím, tak to nejsou úplně jako jednoduché věci, které bych dokázala sama vyrobit nebo vymyslet. Je tady vlastně fakt strašně moc prvků, které jsou jako úplně precizně a detailně dotažený, což určitě nebylo jednoduchý. Tak mohla bys popsat nějak ten proces toho, jak tohle probíhalo?
3: Tak jelikož to byl jednosemestrální projekt a měli jsme poměrně dost omezený rozpočet, tak jsme se rozhodli oslovit firmy, které tyto prvky vyrábějí a zabývají se tím a jsou certifikované pro užití ve veřejném prostoru. Takže ať už basketbalový koš nebo pingpongový stůl jsou dodávané externími firmami a ten rail na skate je vlastně vyrobený na míru.
2: A materiály, co to je nejvíce materiály?
4: Často to jsou ocelové prvky a to je hlavně z důvodu, aby to něco vydrželo v tom veřejném prostoru, aby jsme to nemuseli ideálně řešit nějaký vandalismus a aby to bylo bytelné.
2: No a taky si předtím, než jsme začali nahrávat, zmiňoval, že to jsou věci, které se dají přenést. Proč jste zvolili něco, s čím se dá hejbat?
4: Celý ten záměr byl, aby to bylo co nejméně invazivní, aby to vlastně ta ulice se kdykoliv dala vrátit do toho původního režimu, kdyby s tím byl nějaký problém, takže veškeré prvky, které jsou nějakým způsobem přikotvený k zemi, tak se nacházejí na chodníku, který je dost široký. A ty, který nějakým způsobem zasahují do té komunikace, tak jsou vlastně mobilní nebo nějakým způsobem jenom dočasně přikotvený.
2: Takže máme tady pinčecový stůl, basketbalové hřiště nebo koš na basketbal, vlastně prvky ze skateparku. Tohle jsou věci, které vy jste taky věci k sezení, může se tu sedět a být. Tohle jsou věci, které vy jste tady chtěli, nebo jak jste si vybrali, co tu vlastně bude? Dělali jste třeba nějaký průzkum okolí, nebo z čeho to vlastně vychází?
5: No úplně od začátku to mal být teda úplně jiný záměr. A nějak jsme se k tomu postupně dostali, že šport bude tím největším lákadlom, který tu udrží těch lidí, čo najdlhšie. A zároveň aj oživí tú ulicu. A toto boli prvky, ktoré sa nachádzajú vo verejných priestorách často a vlastne vieme, že ľudia ich reálne budú využívať.
2: No a jaký vlastně byly reakce toho okolí? Protože tady je i spousta vlastně lidí, co tu bydlí, sousedi, teďka tu třeba prochází dítě, paní s kočárkem a se psem, a taky je tu spousta vašich spolužáků z fakulty architektury a spousta dalších studentů třeba z chemické školy, tak jaký byly reakce těch lidí?
3: Tak jelikož jsme natíráním trávili tady hodně času, celkem to bylo asi 10 dnů, tak ty reakce šly přímo k nám a musím říct, že byly převážně pozitivní, ale samozřejmě člověk si pamatuje víc ty negativní a ty byly hlavně spojený s tím, že se tady zrušilo parkování. A jelikož ten pozemek má duplicitní zápis vlastnictví, tak to bylo snad jediný místo na Praze 6, nebo možná jedno z mála míst na Praze 6, kde se dalo parkovat zadarmo. A to je ta hlavní příčina negativních komentářů.
2: Máš nějaký konkrétní příklady toho, co se třeba stalo?
3: Tak jednou za náma přišel městský policajt a byl strašně rád, že už se tady nemůže parkovat, protože tady rozdával mnoho pokut, jelikož to parkoviště je vlastně postavené tak, že většina aut má stát kolmo, ale stávalo se, že ulice byla naplněná i podélným stáním a tato auta vlastně dostávala pokuty a bylo jich, říkal, třeba 20 denně, takže jsme mu prý ulehčili hodně práce.
2: Jak jsi zmiňovala, tak vy jste tady teda barvili přímo na ulici, což znamená přesně, jak jsi říkala, že za váma můžou ty lidi chodit a dávat vám vlastně zpětnou vazbu celkem rychle. Tak je to nějaký projekt, který se vlastně děje v ten moment nebo chvilku potom, co ho vymýšlíte, což předpokládám, že asi může být i trochu změna oproti tomu, co normálně zažíváte třeba v aťáku, kde ty věci prostě vznikají dlouho a třeba nikdy jako reálně neuvidějí světlo svět. ta, ty budovy nebo návrhy se nepostaví. Tak jaký tohle byl pocit, protože přesně si dovedu představit, že to může být vlastně hrozně hezký, ale zároveň i trošku strašidelný, že se vám k tomu lidi můžou vyjadřovat hned.
5: Já si myslím teda, že to byla úžasná zkušenost. Konečně něco přenést z papíru do reality. A taktiež sme si už vyskúšali, že to vlastne nie je také ľahké. Niečo v archikede nakresliť trvá 3 sekundy a niečo reálne postaviť alebo namalovať trvalo 10-krát toľko času. A je to super skúsenosť a je to vlastne super, že fakulta poskytuje aj takúto možnosť toho realizačného ateliéru.
2: Na jaký bylo vedení vlastně v ateliéru? Pomáhali vám hodně, nebo jak to vypadalo?
4: Jo, jako vždycky moc fajn, samozřejmě ateliér Valouch Stibral Semerák je úplně skvělej, takže doporučuji, ale oni jsou, no, především Štěpán Valouch je prostě super v tom, že se na to umí koukat hrozně prakticky a dokáže nám prostě říct, co tady chybí, nebo v jakýmkoliv projektu a musím mu dát kredit třeba za dráhu pro koloběžky, do který nás tak trochu donutil, která je tady namalovaná na asfaltu. A on si zatím stál a ve výsledku je to fakt super, že vlastně je to úplně jednoduchý prvek, který jsme jenom v uvozovkách jenom natřeli, i když to trvalo. Ale je to vlastně super v tom, že děti potom můžou jezdit a jak říkal, můžou se tady zacyklit a rodiče nemají starosti o ně.
2: A to je teda ta fialová taká žížela, která se tady táhne celým tím prostorem i přes ty namalované parkovací čáry. Jo, super, kýváte. brali jste si nějakou inspiraci ze zahraničí pro to, jak má tohleto místo ulice Kolejní vypadat? Udělali jste nějakou rešerši?
5: No, tak určitě. Pozerali sme na rôzne taktické urbanizmy a na celkovo na nejakú premenu verejných priestranstiev a vlastne nám prišlo, že nikde v Česku sme o tom nepočuli a že vlastne to vidíme možno všade v zahraničí, ale že by bolo super to zaexperimentovať a skúsiť si to sami.
2: A kde to třeba dělají nejlíp v zahraničí?
5: Asi nějaké severské krajiny, si myslím, že tam je to dost pokročilé, ten veřejný prostor.
4: Ještě možná doplnil, že vlastně po té rešerši jsme si uvědomili, že to není na tom nějak extra důležitá ta grafika nebo barevnost, že vlastně to, jakým způsobem to pojmeme, je na nás, ale jsou tam nějaké prvky, které fungují, které jsou osvědčené, ať už je to ten sport, nebo jsou to ty barvy právě, ale to, jak to vypadá, je vlastně celkem jedno.
2: Ještě něco, co mi tady chcete přímo ukázat, že bychom to možná prošli, než se tam.
4: Já bych se prošel takhle, aby si viděla ty skate prvky a pak bychom se mohli podívat ze zhora, že to je docela dobrý vidět.
2: Super, super, tak jo, tak já se vezmu paťatkem.
5: Ještě tu rád budeme dotírat tuto část, bude ještě fotbal na této zítce.
2: Fotbal na zítce?
5: Bude tu iba vlastně také terče a oni si to vlastně do toho budou moc trafať a zahrát si nějak fotbal.
2: Mm-hmm. Super. Je to opravdu využitý každý milimetr prostoru, což je fajn. Zároveň ještě mě možná zajímá, když se tady teďka procházíme přímo teda těma skate prvkama, nevím, jestli to vlastně můžu oficiálně úplně nazvat skateparkem, to je asi hodně nadnesený, ale zároveň mi přijde, že jsou vlastně docela dost nenásilný, že vlastně tady moc nepřekážejí. To byl taky nějaký záměr to udělat takhle?
5: Tak oni si vždy tu cestu svoju najdu sami. Nie je to tak, že by úplně neprekážali, ale kdyby jsme to teda asi znovu navrhovali, tak by jsme se možná zasustředili na tuto komunitu asi nejvíc.
2: Na tu skaterskou.
5: Ano. A myslím, že to může být i podnět do budoucna na další realizační ateliéry, že vlastně ta komunita tu je a chybají jim ty priestory a je jich fakt veľa.
2: Že byste se na ně zaměřili, protože jsou nejvděčnější k proměně toho prostoru, nebo nejvíc tady jsou?
5: No, že skôr využívají ten veřejný prostor asi nejvíc a nemají ty prostory vlastně, kde se scházet. Aj ta věková kategorie a aj ta športová.
2: A když se tady ještě koukám na ty barvy a tvary, tak jaký mají vlastně význam, proč třeba teďka tady stojíme na takový červený zebře, o kus dál je žlutý kruh, tak co to znamená?
3: Tak my jsme vlastně při návrhu vycházeli trochu i z okolí a Fakulta architektury i přilehající studentský dům nebo Červená menza, chcete-li, má vlastně cihlový obklad, tak proto ta cihlově červená, potom je zde fialová a žlutá a ty také reagují, ať už na vnitřní nebo venkovní prostory Fakulty architektury.
2: A ty tvary mají taky nějaký význam, vím, že fialová teda housenka nebo šížela nebo prostě dráha pro koloběžky a ten zbytek?
3: Tak jak už jsme říkali, ty hřiště jsou vymezený hlavně, aby sloužily sportu, takže basketbalové hřiště má vymezený ten basketbalový kruh na hru. Pingpongové hřiště také, dvě poloviny, červenou a žlutou pro hru pingpongu a poté už je to čistě asi náš grafický a estetický záměr.
5: Ještě k tomu kruhu, tak tím jsme chceli vyznačit nějaké město, kde se může dělat nějaký happening a bude to nějak výrazovo odlišené.
2: A povedlo se to?
5: Zatím jsme to neskúšali, ale určitě může.
2: To, na co my se tady koukáme ze zhora, hezky barevně, tak by se dalo nazvat asi taktickým urbanismem. Popíšete mi někdo z vás, co to je?
6: Já jsem měla na té prezentace. Levný,
2: tak to je skoro jak zkouška, tak kdo z vás mi to řekne nejlíp, tak ten, nevím co, bude mít první jméno prostě v titulku.
4: Mně na tom přijde asi důležitý zmínit to, že to je často nějaký experiment, že to je něco dočasného a je to nějaký pokus o to zkusit, aby nějaký veřejný prostor fungoval jinak, než funguje doposud. A v tomhle případě je to přesně podle mě, ten projekt se v tom potkává v tom, že to je něco dočasného, je to něco, co je neinvazivní prostorově, takže se to vlastně kdykoliv může vrátit zpátky, ale ukazuje to nějakou jinou možnost, jak ten prostor může být využíván.
2: Já jsem četla, že se taky tomuhle urbanismu říká kutilský, což mně se hodně líbí a je to taková moje mise, že bych to chtěla jako zavíst víc než taktický, jako ten pojem, protože mi to připomíná naší českou náturu a zlatý český ručičky a prostě myslím, že bychom se k tomu mohli obecně víc vztahovat. Ale taky mě to přivedlo trošku k pocitu, že k tomu kutilství nebo k tomu taktickému urbanismu potřebujete něco umět, protože já když se tady koukám na všechny ty tvary a na všechno, co jste tu udělali, tak si říkám, že tohle bych asi nezvládla. Tak je to opravdu tak, že potřebuju mít nějaký jako manuální schopnosti, nějakou manuální zručnost na to, abych něco takového mohla udělat?
5: Tak my jsme určitě nějaké ty základy mali, ale tiež se nám stalo, že jsme se dost věcí naučili, až keď jsme si to zkoušeli vlastně vlastními rukami. Či už jsme trošku zle namontovali basketbalový koš a potom jsme museli ho znovu primontovat, alebo miešanie farby a různé techniky nanášania tej farby. A vlastně člověk se to naučí aj počas toho procesu, čiže nie je to úplně tak.
2: No to vlastně může být, ty fuck-upy podle mě můžou být takový docela motivační, tak máte ještě nějaký? Nebo jste byli bezchybný prostě krom koše?
3: Já ještě možná doplním, že nám předtím, než jsme ten záměr realizovali, hodně pomáhal Jakub Karlík, který se tomu asi možná jako jeden z mála v Česku věnuje a spolupracuje právě s UU Studiem, kteří často dělají skateparky nebo nějaká jiná veřejná prostranství, tak ten nám dal všechno svoje know-how a jsme mu moc vděční.
2: No a nějaký ten fuck up ještě? Prozraďte na sebe ještě něco.
3: No jako barva se nám tady nikdy nevylila.
2: No to je pravda, že barva tu vylitá není, což mám pocit, že je něco, co mě by se určitě povedlo. No. A jak, s tím košem, jak jste ho namontovali jako špatně, co se stalo?
5: No v prvom rade je strašně vysoký a Najprv jsme to zkoušeli namontovat různými způsoby. Zjistili jsme, že musíme k tomu využít přírodnou alebo tu už jestvující zítku, na kterou jsme vyliezli a montovali to až z něho, lebo štafle neboli dostatečně vysoké. A pomáhali nám přitom asi další 5 lidi, kteří museli držet každý nějakou konstrukciu. A keďže jsme si zabudli vrtačku doma, tak jsme to robili ručně a trvalo nám to asi pol dňa. A na další deň jsme vlastně zistili, že ten koš je namontovaný zle a s vrtačkou jsme to zvládli za pol hodinu.
2: Cítím se motivovaná začít dělat taktický urbanismus nebo kutilský mnohem víc. Co vy? Cítíte se motivovaní? Chtěli byste v něčem takovýmhle pokračovat nebo vám jeden semestr stačil a už to nechcete ani vidět?
4: No určitě, já si myslím, že nejvíc motivující na tom celém bylo, už jsme to tady zmiňovali, ta zpětná vazba od lidí, že vlastně fakt převažovala pozitivní a když jsme tady strávili tím natíráním asfaltu několik dní, tak jsme si to vlastně nikdy nechutili a ta zpětná vazba od lidí, kdy tady už při tom, co se to vlastně teprve dělá ten projekt, tak už je ta ulice využívaná, tak je strašně naplňující.
2: Co ty bys chtěla pokračovat s taktickým urbanismem dál?
3: Já myslím, že i přesto, že to bylo několik náročných dnů v horku, tak to pro mě byla zábava a klidně bych si to zopakovala.
2: Taktický urbanismus taky testuje věci, které by se mohly stát do budoucna. Je to nějaká levná verze toho, jak něco vyzkoušet, jestli funguje a nebo ne. Tady o té ulici Kolejní už se mluví delší dobu, že by mohla být využívaná trochu jinak, tak mám tohle brát jako nějakou pozvánku do budoucnosti, že se tu třeba něco změní?
3: Možná ano, vlastně na Davidský kampus je zpracována urbanistická studie a současný nový rektor a i ostatní děkanové, i proděkanové se hodně soustředí na tu proměnu. Vznikly, myslím, že nové pozice právě pro děkana pro rozvoj kampusu i máme pro rektorku pro rozvoj kampusu, takže si myslím, že se sem hodně cílí ty síly a může to být trvalejší zásah, ale to všechno otestuje náš experiment.
2: Je tahle ulice nějakým odrazem vašeho pohledu na město, protože dá se říct, že jste nějaká nadcházející generace architektů, která tady v Česku bude. A vlastně teď můžete trošku začít mluvit do toho, co se vám třeba v tom městě nelíbí nebo co vám chybí. Tak je tohle nějaká ukázka toho, jak byste si to třeba trochu víc představovali?
5: Já si myslím, že my napríklad, čo ma napadá, tak v rámci tých aut nie sme úplný odporcovia aut, sami niekedy auto používame, ale ide o skôr taký ten kompromis, kde vlastne aj jedna strana ustúpi a ustúpi aj druhá strana. Vieme, že podobný projekt funguje aj pri škole nedaleko v kampuse, pri Felke, kde vektor má takto dohodnutý s kampusom, že o letnom období, kedy je horko, auta sa vyparkujú a tá ulica ponúka pobytový priestor a ďalšie možnosti.
2: Protože ten kampus, než se teda dostanu ještě k vám a vašim představám o městě, ten kampus je vlastně v tomhle docela dost speciální, že já jsem sem chvilku chodila na chemickou školu, než jsem našla svůj pravý potenciál v novinařině a vlastně se mi vždycky strašně líbilo, kolik studentů se tady pohybuje, že to je vlastně trošku jiná část Prahy podle mě. Tvůj pohled na město, je tohle nějakým odrazem toho, jak bys si to představovala, nebo klidně i co ti vadí třeba ve městě teďka nejvíc?
3: Jo, tak já naprosto souhlasím s Frederikem a s tím, že nechceme působit jako nějaký odpůrci automobilismu, ale přesně za mě ta síla v tom, že na tomto místě je vhodné ten prostor nabídnout studentům, dětem, kolem jdoucím, sousedům. A také si myslím, že ve městě často chybí prostory právě pro mladé dospělé, ať už to jsou teenageři nebo právě studenti vysokých škol. A tento prostor na tohle reaguje. Je to taková zašívárna, jsme tomu říkali, za fakultou a každý si zde najde ten prostor, ať už jenom na posezení nebo na nějakou hru a sport.
2: A co ty, Alberte, jak to vidíš?
4: Mně přijde na tom důležitý, nebo celkově na tomhle přístupu, jako se nebát ve městě něco zkusit novýho, změnit něco. Jsou tady podle mě spoustu míst, které se používají pořád, jenom protože to je tak ze zvyku, protože to tak je zaběhlý, ale vlastně ten potenciál třeba není naplněný, tak nebát se zkusit něco novýho, okoukat něco ze světa, někde to už funguje a je to super, tak zkoušet.
2: Tak já vám moc děkuji, že jste mě tady dneska provedli, že jsem si takhle mohla udělat mini exkurs aspoň k fakultě architektury. Někdy se určitě zase podívám i dovnitř. A děkuji, že jste tu se mnou byli a držím vám moc palce do všech budoucích projektů. Tak ahoj.
5: Ahoj.
3: Ahoj a děkujeme za poslech.
4: Ahoj a díky.
1: Až na cihlu.
2: V téhle rubrice vám dám tipy, na co se podívat, pokud vás téma opravdu zaujalo a chcete jít ještě hloubš, takzvaně až na cihlu. Takže pokud si říkáte, tyjo, tohle chci taky dělat, kutilský urbanismus je bomba, ale nevím, kde začít, tak se doporučím podívat na Parking Day, což je globální projekt, který má celkem jednoduchou myšlenku, vzít parkovací místo a na jeden den ho proměnit v malý park nebo místo, kde se lidé mohou potkat, což znamená dát tam lavičky nebo nějaké prvky na sezení. Vznikl před 20 lety v San Francisku a dnes se do něj zapojují města po celém světě. A z té původně hravé dočasné akce vyrostlo něco trvalejšího, takzvané parklety. To jsou taková polotrvalá místa, která parkovací místo promění třeba v lavičky, zeleň nebo venkovní posezení u kavárny. Je to malý zásah, ale zase velká změna pro život v ulici. V Česku měl tenhle projekt takzvaně premiéru v roce 2024 v Brně pod vedením designérky Veroniky Ruth. No a když už mluvím o premiérách, tak vám ještě doporučím film. Je teda z roku 2009, takže premiéru už měl dávno, ale je to film od Martina Marečka, který se jmenuje Automat. A jak by řekl můj kolega z redakce, je to takovej poctivý dokument se vším všudy. A sleduje mimo jiné začátek stejnojmenné organizace Automat, která pořádá mimo jiné Zažít město jinak, ale i spoustu dalších skvělých akcí. Film se taky věnuje tématu cyklistiky ve městě, což je určitě téma, na které se časem taky podíváme. A tohle už je opravdu všechno. Těším se s vámi zase na příště a ahoj.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších

0: 19 hodin na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. Aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
0: Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
1: Buchty.
0: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky? A proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli.
2: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty o Bibli. Je tady Petr Wagner, já a Ivana Veselková a budeme se bavit o významných ženských postavách v Bibli a kabibličce.
3: Ahoj, dobrý den, zdravíme posluchače.
4: Ahoj, taky zdravím všechny i vás dvě.
3: Tak. Díky. A možná na úvod otázka, kterou se možná vy třeba všichni neptáte, ale mohli byste se ptát. A to je otázka, proč jsme se rozhodli věnovat samostatný díl naší série právě ženám v Bibli. Tak Petře, ty jsi tady nositel odbornosti, takže vysvětluj, proč jsme se rozhodli věnovat tomu jeden díl?
4: Dobře, já si myslím, že jeden díl je hrozně málo, ale aspoň to maličko můžeme udělat, protože podle mého názoru ten biblický příběh, ten celkový příběh tohohle náboženství nebo těchto dvou náboženství, židovství a křesťanství, se nedá bez žen vůbec vyprávět. Vůbec to nefunguje. A kdybyste všechny ženy z té biblické tradice vyndali, tak vlastně vám tam úplně chybí základní kameny toho příběhu víry.
2: Uhum. A já se chci zeptat na takovou osobnější otázku. Mně přijde, že existuje v laické společnosti, včetně mě, tam zahrnou sebe, takový rozšířený předsudek, že muž je hlavou ženy, bla, bla, bla, že ty ženy jsou v Bibli nějak druhořadý nebo v křesťanství obecně. Tak co si o tom myslíš?
4: Je fér říct, že ta knížka vznikala v patriarchálním prostředí za starých poměrů, že nejmladší, co tam máme, je pořád ještě dost stará záležitost z prvního nebo až druhého století a že to prostě vypovídá o světě, kde ty muži hráli prostě prim. To je holej fakt. Ale zároveň ta biblická tradice pravidelně oslabuje tu mužskou dominanci tím, že tam umisťuje ty ženské hrdinky, ženské postavy, silné ženské postavy. A nad to ještě bych nadřadil tu skutečnost, kterou opakuju pořád dokola, ale asi je to málo, protože si toho společnost a i ta křesťanská společnost není vědomá. A sice Bůh opravdu není chlap.
3: No a tam si myslím, Petře, že ten problém je, že Bohu žel, vtip. V češtině je Bůh rodu mužského, takže to zkrátka svádí k tomu vnímat toho Boha jako chlapa.
4: Je to tak, je to jazykově nespravedlivý, protože kdyby jsme šli do hebrejštiny, tak se to mnohem víc neutralizuje. Pro Boha jsou dvě jména, jedno je Elohim a druhý je ty čtyři písmenka, tetragram se tomu říká, a ani jedno nejde vyloženě říct, jo, to je týpek, to je prostě chlap. Elohim je množný číslo, znamená to bohové doslova, a to druhý vůbec nevíme ani co znamená, že jo, může to znamenat jako různý věci, jsem, který jsem, budu, který budu, co já vím, ale rozhodně to nemíří tímhle tím směrem.
2: On je pak zavádějící, ten pohádkový děda, různá ta stvárnění, jak sedí děda na mráčku, má dlouhé fousy a tak dál.
3: To už asi vychází z toho zkrátka, že my toho Boha v češtině máme jako ten.
4: Je to tak, no.
3: Já nevím, Petře, hodláš tím třeba něco udělat?
4: No.
3: Uděláš nějakou petici, nebo?
4: Já zase vím, že ten vývoj prostě nejde dělat moc velikýma skokama, ale je možná dobrý začátek o tom začít mluvit a třeba i tenhle ten díl, který akcentuje ty ženy a jejich příběhy v rámci Bible by mohl pomoct k tomu, aby se lidi na to začali koukat trošku jinak.
3: Takže vy všichni, když teď posloucháte naše dílky Buchty o Bibli, tak si můžete do hlavy nasadit takovou myšlenku nebo představu, nebo si z ní spíš vysadit tu představu, že Bůh rovná se ten týpek chlap, ale že Bůh je prostě bez.
2: Ano.
4: Bůh je víc.
2: Víc. Bůh nechodí na pány. Ha, ha, ha.
3: Ha, ha, ha.
2: Dalo by se říct, Petře, tedy ty už to trochu avizoval, že ty ženy v Bibli, aspoň některý, jsou z dnešního pohledu, nechci říct feministky, to nechci používat ten výraz, ale emancipovaný.
4: No to rozhodně. Jo? Já, když příklad. Jsem se na to podíval a trošku jsem si to, abych se to zesumíroval, zařadil do tabulek, tak tam najdeme, dejme tomu, v té staré části Bible, ve starém zákoně najdeme takových jako 20 docela vyhraněných osobností a některé z nich jsou třeba prorokyně nebo bojovnice a velmi emancipované ženy nebo soudkyně třeba, což ten soudce to znamenalo i tu duchovní funkci třeba. A v Novém zákoně taky máme výrazné mecenášky, učednice Pána Ježíše, ženy, které ho podporovali a které zároveň s ním ušly taky kus té duchovní cesty. Máme to tam spoustu a to si myslím, pokud by se dalo mluvit o emancipaci, tak to jsou určitě znaky emancipace.
3: My jsme, Petře, říkali ještě předtím, než jsme začali natáčet tento dílek, že bychom měli tady zmínit, že se nebudeme v tom díle o ženách věnovat Marii, paní Marii, protože na to ty si říkal by bylo potřeba mít samostatný třeba celý díl, nebo možná ještě víc dílů. Takže to není tak, je to takové upozornění, že bychom na ní zapomněli, ale že se jí nevěnujeme čistě z praktických důvodů, že to téma je velice obsáhlé. My jsme se jí trochu věnovali v díle věnovanému narození Ježíše, ale v tomhle díle o ženských se jí teda věnovat nebudem, čistě jenom proto, že to je tak hluboký téma, že bychom to tady nestihli prosvištět.
4: Je to tak, tak třeba dojde na další a proberem to důkladněji. Ale vybrali jsme, nebo vy jste vybrali vlastně osobnosti, které nějak jako rezonují, jejich jména nějak rezonují a jejich příběhy možná mají nějakou jako ještě ozvěnu v té všeobecné lidové paměti, abych tak řekl. A kdo to teda je?
3: Kdo to teda je? Tak jako první bychom mohli začít Maří Magdalenou, neboli Magdalenou.
4: Mm-hmm.
3: Z mého pohledu je to osoba, kterou všichni znají jako takovou v ozovkách kámošku od Ježíše a teď oni kolují různé, nevím, jestli by se to dalo označit za drby, ale slyšela jsem různé teorie o tom, že například Ježíš a Maří Magdalena spolu měli děti, nebo že spolu neměli třeba děti, ale měli spolu sex.
2: Mazlení?
3: Nevím, jestli mazlení, nebo že spolu chodili a tak dál, nebo že spolu měli partnerský vztah. Taky jsou různé teorie o tom, že nebo jsem slyšela, že Maří Magdalena předtím, než se seznámila s Ježíšem, tak byla prostitutkou, ale potom takzvaně ten Ježíš jako napravil v uvozovkách. Tam zase vnímám jistou jako teda nadřazenost nějakého chlapa, který bude někoho poučovat a napravovat. Tak Petře, možná ty to naprav a uveď tady na pravou míru, kdo to teda byl podle tebe nebo podle tobě známých pramenů Maří Magdalena.
4: Tohle to všechno, co si Ivanko zmínila, tak je spousta teorií kolem toho, je to skutečně vděčná postava. Rád bych poopravil ten obraz teda podle kanonických textů, protože už třeba i ta moderní ezoterika tam přihazuje ještě další, jako další vrstvy, ale ono to začalo už docela brzo po tom, co začal vznikat ten kánon těch novozákonních spisů, protože se na to nalepila spousta přidružených historek. Jedna z těch přidružených věcí, kterou ovšem nelze v těch regulérních evangelích dohledat, je to, že Maří Magdalena byla prostitutka. To nemůžeme dokázat, v textu to vůbec není. Je to tím, že občas někteří vykladači už v těch prvních stoletích sloučili několik postav třeba dohromady a protože máme v evangelích trochu zmatek, zkreslený. Že tam máme více lidí stejného jména, třeba těch Marií je tam hnedle několik a máme tam zase příběhy žen, které třeba nejsou označeny jménem, tak se jim dalo. Nevím už, kdo to byl první, ale že by to bylo dobrý propojit a že tak nějak, že se to tak jo. Dobře hodí na tu Maří Magdalénu.
3: To by třeba bylo, Petře, kdyby někdo o nás, třeba dejme tomu za 100 let, psal nějaký text, tak by to bylo tak, že chlápek z Brna, který měl hodně psů a rád chodil cvičit, si udělal podcast o Bibli sám celý a sám jo. Se tady bavil o Bibli.
4: No,
2: jo, takový
4: třeba,
2: vzpomínkový to bylo zkreslení. Ale to je takový základní scénaristický úkol, mít tam dost rozličná jména, aby si lidi mohli pamatovat. ty postavy. Takže za mě autor, ať už je to kdokoliv, Bible teda zklamal v tomto ohledu.
4: No, ono je to taky.
3: No spíš ty
4: ještě
3: lidi zklamali, že se holčiní jmenovali stejně, viď?
4: Ono je to tak ještě tím, že některé jména jsou patrně zamlčený v té tradici záměrně, protože třeba když se sepisovala ta protoverze nějaká, ta původní, tak někdo třeba ještě byl naživu a třeba někdo byl naživu a mohl by mu to uškodit nebo tak něco. Ale každopádně zmatek kolem Marii je hrozně velký, co můžeme, myslím, určitě čestně říct, že Maří Magdalena byla blízkou kamarádkou Ježíše, byla to učednice, dá se to takhle říct. To, to nejde dokázat a myslím si, že tento typ vztahu tam nebyl. A můžeme taky říct, že Ježíš na začátku pomohl, že z ní vyhnal 7 démonů, no, říká určitě tradice. Takže jí pomohl. Jo, to jo, ale to neznamená, že to byla prostitutka.
3: A, no ale teď démonů je teda zajímavý ještě, Petře, že ty říkáš, že ona byla taky jeho teda učednice, ale mezi těma takzvaně 12 kámínkama, co se děli u poslední večeře a tak dál, ona neseděla, jo? Na poslední večeři teda nebyla Marie. Maří Magdalena tam nebyla.
4: Zřejmě tam nebyla, no.
3: Tam zajímavý,
2: kde
3: teda
2: byla? Dělala občerstvení, vařila čaj.
3: Čistila jim boty.
4: No, to asi ne, ale zřejmě byla se svojí rodinou, protože to byl rodinný svátek a většinou se Židé zdržovali u svých rodin. To, že tam mají kámíci Ježíše, takovouhle sešlost oni všichni dohromady, tak je spíš taky proto, že to asi Ježíš takhle chtěl, protože věděl, že je to naposled. Takže
2: jo, že to bylo nějak výjimečné. Ty jsi říkal, že z Magdalény Ježíš vyhnal démony, ať už teda jakýmkoliv způsobem. A co to znamená? Já si to jako laik, jako nekřesťan nedokážu představit, když někdo má nějaký trouble s démony.
4: No, tak já třeba na démonickou posedlost věřím, že to existuje, že existují sice psychiatrické diagnozy, ale pak vedle toho ještě něco, co nejde ani psychiatrickou diagnozou vysvětlit. A Ježíš nakládá s těmito typy, dejme tomu soužení nějakým způsobem, že ty démony adresuje, vyhání a osvobozuje ty lidi z toho zajetí duchovního.
3: Aha, ale duchovního zajetí. Takže jo, kdybychom to měli nějak parafrázovat pro nás, jak říká Zuzka, civily, tak by to mohlo být, že ona měla třeba nějaké duševní obtíže.
4: No, asi takhle by to dneska věda mohla popsat, že měla závažné duševní potíže nebo psychiatrické potíže a že Ježíš jí z toho ulevil. Ale zajímavé je, že tam jsou popsané ty situace různý, tadle konkrétně ne, ale Ježíš dost jako jedná s těmi démony, jako s bytostmi konkrétními, baví se s nimi, posílá je pryč a tak dál.
3: Dobře, ale pojďme zpátky teda k té Magdaleně. Ty už se tady uvedl na pravou míru dle aspoň tedy těch dostupných kanonických textů, že prostitutka nebyla, nebo respektive nejde to jako potvrdit, že to byla kámka Ježíšova, učednice a tak dál, ale co teda třeba podle Bible oni spolu dělali, nebo jak vypadal ten jejich vztah a čím je třeba ta Maří Magdalena zajímavá nebo významná?
4: No, významná je, že bez ní nejde třeba vyprávět ten příběh o Velikonocích a o vzkříšení. Ona je takzvaně u všeho. Zůstává s Ježíšem na rozdíl od jeho kamarádů chlapíků až do posledních chvil taky. Neopouští ho jenom proto, že to s ním vypadá na hnutě a že to potom soudě teda vypadá na popravu a prostě snaží se držet nějak pořád poblíž. Taky je tam hned u toho hrobu hned ten první den, co může. A tak je prvním zvěstovatelem toho, že Ježíš teda není mrtev, je zkříšen. Ona to jde vyřídit teprve těm učedníkům, kteří mají trochu problémy to věřit.
2: A to mi vysvětli, prosím tě, to znamená, že ona měla nějakou větší kuráž než ti ostatní, nebo jak tomu mám rozumět?
4: Rozhodně asi to byla jako opravdu dobrá kamarádka, no. Asi byl jako opravdu blízký přátelem. Ježíšovi na konci jeho kariéry za stolik lidí úplně blízkých, který by se prostě nezalekli, tak nezůstalo, že jo. Tohle to je zrovna jedna z těch výjimek, proto je strašně důležitá. A říká se jí apoštolka apoštolů, protože ona jim šla zvěstovat tu dobrou zprávu, zatímco oni ještě někde ve strachu se schovávali a nevěděli, jako jestli to mělo vůbec celý ty 3 roky s Ježíšem smysl.
3: Mm-hmm.
2: Petře, kdybych si Magdalénu měla krátce zapamatovat s tím, že už nikdy nebudu číst Bibli a nebudu se tomu tématu věnovat, tak co mi o ní řekneš, abych si to memorovala?
4: Nikdy neříkej nikdy za A, ale za B. Určitě si ji můžeme pamatovat jako blízkou spolupracovnici, učednici Ježíše, jeho podporovatelku stěžení a někoho, kdo prostě s ním vydržel navzdory nástrahám osudu. A je to taky někdo, kdo zřejmě po Ježíšově vzkříšení v té rané církvi plnil dost důležitou roli. K tomu už moc dokladů nemáme, ale bylo by dost divné, kdyby Maří Magdalena neměla důležitou funkci v církvi potom.
3: Tak Petře, to myslím, že jsme si aspoň trochu hodně stručně shrnuli něco o Maří Magdaleně. Další žena na našem seznamu, které jsme se rozhodli aspoň minimálně pověnovat, je Salomé. A to zejména proto, že je, si myslím, do dneška známá díky různým malbám, zejména symbolistů, secesních malířů a tak. Salomé je podle mě takový jako vděčný umělecký námět, objevuje se na hodně obrazech. Když si napíšete třeba Salomé obraz, pokud nás posloucháte na mobilním telefonu, tak vám vypadne spoustu těch obrazů. Nicméně Salomé, stejně jako Maří Magdalena, je z mého pohledu taky občas vnímána problematicky. A teď mě by zajímalo, Petře, jestli ty tady nás nějak vyvedeš z omylu. Protože Salomé, alespoň teda jako z mýho pohledu, mezi laickou veřejností je vnímána jako někdo, kdo svádí muže k tomu, aby udělal něco, co on chudák jako nechce, a ona nějakým hříšným způsobem / tancováním vyzývavým ho donutí udělat nějakou hroznou věc. Tím pádem bychom se na ní mohli dívat jako na někoho, kdo teda je jako zkažený a manipulativní a tak dál. Tak jak to s tou Salomé je ve skutečnosti, nebo aspoň dle kanonických textů?
4: Z toho, co můžeme vědět, tak z kanonu trošku vybočíme už tím jménem, protože to v evangeliích není, ale máme ho od židovského historika Josefa Flávia, takže to je potvrzená postava historická ještě odinut. Trošku ji musíme rehabilitovat. Je pravda, že uměla zřejmě tancovat, je pravda, že byla pěkná a je pravda, že byla mladá ve chvíli, kdy bylo to její stěžení životní drama. Je taky pravda, že to byla žena urozená, protože to byla vnučka Heroda Velikého, což je ten zlý Herodes, co chtěl zabít malého Ježíška. A narodila se prostě do rodiny vysoké politiky, dejme tomu. No ale to, k čemu tam došlo, to její tancování, nejde úplně navlíct jako její vina, prostě tancovat uměla tancovat a tancovala, dejme tomu, před špatným člověkem, což byl zrovna teda Herodes, ten mladší, ne už ten veliký samozřejmě, a jemu se to tak strašně líbilo, že byl on sám oblouzen tou krásou a řekl jí, slíbil jí vlastně cokoliv, téměř cokoliv, co si bude přát.
3: A ty říkáš, tancovala před Herodem, ne tím svým dědou, ale před jiným Herodem, a to byl, on byl v pozici jaké, nebo co on zastával za funkci, jako co to bylo za týpka takzvaně, před kterým ona tancovala. Ty říkáš, tancovala před špatnou třeba osobou, protože třeba neměla jinou možnost, ale co to bylo za člověka?
4: No, tancovala před člověkem, který si vzal její maminku Herodiadu.
2: Mm-hmm. Takže otčím de facto.
4: De facto otčím, právě. Tak je tam taková lehoulince zvrácená situace už teďka. Mm-hmm. Zvrácená situace je i v tom, že on si nevzal tu její maminku tak úplně právem, v podstatě jí tak trošku jako přebral a tak dále. A to bylo taky cílem různé společenské kritiky, včetně kritiky Jana Křtitele, který se nebál do toho šlápnout a pořádně to rozmáznout, to téma.
2: Hnízda. Mm-hmm.
4: To, což ho přivedlo samozřejmě do vězení. A Jan Křtitel je ve vězení a tady probíhá tahle ta hostinka s Tanečkem. Taneček vypadá tak, že vladaře už obstarožního obloudí, a teď ta Salomé dostane nabídku, že si může přát de facto, co chce, až do poloviny království, jenomže je to mladá žena a ona vlastně neví, co chce.
2: Mm-hmm.
4: No a udělá tu věc, kterou to možná dělat neměla.
3: To nevím do dnes.
4: A zašla za svojí maminkou.
2: Aha, no takže se radila s mamčou.
4: Ano, a její maminka Herodiada, to je ta opravdu ten vilen ústřední, protože ta dobře ví, co chce, čeho jako chce dosáhnout, protože tý byl opravdu trnem v oku ten Jan Křtitel už dlouho, protože ta kritika šla i po ní.
2: Mm-hmm.
4: A to, co si přeje ta Herodiada, je úplně jasné. Přeje si, aby ho nechal popravit její manžel.
2: Mm-hmm.
4: A ono se mu nechce samozřejmě, proto taky ho nepopravil hned. To ne, že by neměl ty možnosti právní, ale on se ho zároveň trošku jako bojí nebo má z něj respekt, protože Jan Křtitel byl dost vážený prorok a celý lid ho obdivoval, takže ho jako zavřel, což je jako trest, ale zároveň ho nezabil, což je vidět, že tam má jako jakési zábrany. Ale teď, jelikož dal královské slovo, tak už nemůže ho vzít zpět a je k tomu tak nějak popohnán těmi okolnostmi a nechá Jana Křtitele popravit.
3: Jo, takže abychom si to jako zrekapitulovali, tak teda postarší tejpek je oblouzněn, tady od čím je oblouzněn.
4: Mm-hmm, ale mozkem operace je ta maminka.
3: Ale mozkem operace je teda máma, což vlastně taky není pro ženy úplně teda lichotivé, protože máma teda v tomto případě taky si přeje něco, co není takzvaně úplně OK.
2: Ale ta Salome teda, jestli tomu dobře rozumím, tak není aktivním činitelem.
4: Ne, ani to není žádná femme fatale podle mě, je to prostě někdo, kdo se dostal do soukolí politického dění a tak, že vlastně najednou měl nějaké možnosti a nevěděl si, co si s nima počít a nabídl to zrovna osobě, která byla teda opravdu škaredá.
2: A má zbraň nějakého půvabu a dobrýho pohybu.
4: Ano, mohla třeba docílit toho, že mohl Jana Křtitele propustit, on by jí to splnil rád. Jo, a místo toho to dopadlo takhle.
3: Ale my se na ní třeba můžeme dívat jako na někoho, kdo je skutečně mladý, vyrůstá v nějakém, dejme tomu, toxickém prostředí a teď je postaven do skutečně nějaké stresující situace, obrátí se na svou mámu, což jako kdo z nás to nedělá, že si necháme poradit třeba špatně od rodičů v něčem, když jsme nervózní, a dopadne to takhle. Takže někdy to, že se popisuje, že ona je symbolem nějaké chladné ženské vypočítavosti
4: vůbec
3: a něčeho.
4: To tak musíme očistit v tomhletom.
2: To spíš ta máma.
4: Jedna z obětí té situace. Ta hlavní obětí je ten Jan Křtitel, ten zařve takzvaně, ale ona je vlastně taky obětí toho, co se tam stane.
2: A můžu trošku přeskočit v čase a zeptat se, jak to ze Salome dopadne? Nebo ví se něco o jejich koncích?
4: Tak to už jsou takové jako mimokanonické dohady, jak to s ním bylo dál. Jsou tam další její osudy o tom, koho si vzala potom, když dospěla a tak dále, ale už to jde velmi jako špatně dokazovat a už se to netýká tolik toho vlastně evangelijního příběhu, už to odplouvá historii zase jiným směrem.
3: Ten její příběh se stal námětem jako mnoha uměleckých zpracování nejenom těch obrazů, ale tuším, že o ní napsal Oscar Wilde.
2: No.
3: Něco vznikla na základě toho jejího příběhu i opera a tak dál.
2: Strausova.
3: A tam už asi se to s tou skutečností může rozcházet víc.
2: A zase pro nějaké repete, Petře, za předpokladu, že už se o ní zajímat nebudu, ale chci si o něco zapamatovat, abych to někde mohla použít, tak jaká je její zkrácená, zjednodušená, dejme tomu definice nebo charakteristika jejího života?
4: Když její jméno přijde na přetřes, tak je možný třeba oprášit tadyhle tu rehabilitaci a říct, ne, nebyla to konspirátorka, nebyla to zlá proradná žena, která používá své svůdné tělo k tomu, aby provedla něco opravdu zlého. Je to spíš oběť soukolí.
2: A své maminky.
4: A své maminky. Takže bacha na ty matky možná, to by se z toho dalo vysoudit. Ty manipulativní
2: říká,
4: zlé matky.
2: Jaká matka, taká Katka, ale to v tomto případě minimálně neplatí.
4: Myslím si,
3: krásné,
4: že ne.
3: Krásné, Zuzko. Přísloví, ano, děkujeme.
2: Lidová moudrost.
3: My pokračujeme dál tady v našem mini výčtu zajímavých, výrazných žen z Bible, nebo respektive aspoň těch, jejich jména laická veřejnost zná. A teď se dostáváme k Ester. A tu si, Peťo, vybral ty, protože si psal v našem hromadném chatu, že by bylo dobrý jí tam mít. Tak vysvětluj, proč?
4: Mně to přijde dobrý, přestože je to asi jako jenom literární postava, ale ta kniha Ester, Ester má svoji samostatnou knížku v Bibli, to se taky moc ženám nepodaří, tak je to takový jako zábavný příběh až jako divadelního typu. Že je to jako divadelní hra, dá se říct. A je to hra, která se odehrává na exotickém místě i v tomhletom kontextu exotickém, protože ten příběh se vůbec neodehrává nikde v Izraeli, v Palestině, v tomhletom místě, ale odehrává se dále na východ, na hradě Šušan, což je v Perzii.
2: To jsi vymyslel.
4: No, to město Susi, který se tak jmenuje, funguje doteďka, existuje doteďka. Jsou tam vykopávky, jde se tam podívat, až tam bude v té oblasti klid. A na tomhle hradě se odehrává drama, které by se dalo říct, že je jako divadelní hrou na téma pogromu na Židy. Je tam několik takových jako docela zajímavých bodů, které i kdyby se ta historka přesně takhle nepřihodila, tak se nepochybně přihodila dále v historii a to hned několikrát. Objevuje se tam totiž to ohrožení ze strany většinové společnosti, označení Židů za nespolehlivou část společnosti, označení té menšiny, pokus o to je vyhladit a taky motiv té zázračné záchrany. A ještě jedna věc je na té knížečce Ester zajímavá. Nikde tam nevystupuje Bůh.
3: Aha,
4: to je dost
3: proč?
4: Zajímavý. No, proč, to je otázka. Bůh se tam modlí, prosí se o záchranu, ale on tam nikde nemluví a nikde tam osobně nevystupuje.
3: Ale vystupuje tam teda ta Ester. A ty si, Petře, možná, abychom na toho nezapomněli, říkal, že je významný se o ní zmínit, byť třeba ona může být čistě literární postava. To znamená, že si nesáhneme na kostičky někde pohřbené Ester, ale že to může být jenom pro ten příběh vykonstruovaná osoba.
4: Ano, ale asi na základě nějaký zkušenosti, že to mohlo někdy něco podobného se v historii stát, protože můžeme úplně čestně říct, že později v historii se nepochybně něco podobného stalo. Takže tahle ta Ester funguje na dvoře krále Achašveroše jako jedna z jeho mnoha žen. On si ji vybere a je to jeho taková oblíbenkyně po peripetích, které tady nebudu rozmazávat, to si přečtěte v této knížečce dopodrobna. A tahle ta Ester má strýce, který se o ní stará, který se jmenuje Mordokaj a který ji poradí, když teda půjde k tomu dvoru, když je chytrá a pěkná a vybral si ji ten král, ať nikde nerozkecává, že je židovka, ať to nechá hezky v tajnosti. A ona tam funguje, král si ji oblíbí, židé žijí jako menšina v té říši a v tomhle městě taky. A všechno běží úplně normálně až do chvíle, kdy je povýšen do vyššího stavu jeden státní úředník, který toho Mordokaje nemá rád, protože tomuhle úředníkovi s tím povýšením se začnou všichni klanět. Jiný Mordokaj na to kašle a neklaní se mu a nijak mu neprokazuje o nic víc větší úctu než předtím. Což tomuhle Hamanovi, což je ústřední vilen tohoto příběhu, tak strašně vadí, že se rozhodne ne, že potrestá nějak exemplárně tady Mordokaje, ale že to zařídí tak, aby celý tenhle národ, protože on ví, že Mordokaj je žid, aby celý tenhle ten národ byl vyhlazen v celé říši.
2: Takhle až jo.
4: A navlíkne to na krále takovým obratem, který je opakován pak při všech těch pogromových situacích v historii, podle mě. Protože on za ním přijde s takovou jako notičkou a řekne mu, pane králi, prostě máme tady v říši takový národ a nehraje ten národ úplně podle našich pravidel. Oni mají své zvyky, jsou takový hodně pro sebe a není nám to moc k ničemu dobrý. Není na ně prostě spoleh, oni se oddělují, oni se jako od nás odtahují a dělají si ty svoje věcičky, my do toho ani pořádně nevidíme, je to potenciálně nebezpečné. No zkrátka tady podepiš, že je do tolikátýho, že zabijem prostě všechny.
3: Jo, takhle, ne,
4: a já na to třeba věnuji vlastní prostředky a zaplatím tadyhle náklady s tím jako spojený a bude aspoň klid a v říši bude pokoj.
3: Takové radikální teda řešení zvolil tady úředník nespokojený. Tak a co teda král na to a co se pak stalo?
4: Král Achašveroš se chová jako orientální vládce, kterému jen tak na nějakém životě opravdu nezáleží a bez problémů to podepíše, aniž by si uvědomoval ty důsledky celé té věci, což je taky situace, která se v mnoha pogromech opakuje, protože židé i v této říši zastávali třeba důležité pozice, byli to úředníci, ani ten Mordokaj není úplně bezvýznamný člověk, ale je to člověk, který se zajímá o veřejné dění a nějak do něj vstupuje v tomhletom příběhu, ale on to prostě podepíše a teď už hrozí, že se to bude jako realizovat.
3: No, a co?
2: Jsem napjatá.
3: Jak kšandy tvýho strejdy.
4: No a Mordokaj samozřejmě má jedinou možnost, co s tím jako kloudního udělat. Krom toho, že kolem toho lamentuje, tak se spojí s Ester a řekne jí, hele, možná teď je ten čas, kdy můžeš ve prospěch svého národa nějak pozitivně zakročit.
3: No.
4: A ty můžeš se stát tou hrdinkou, proto o ní mluvíme, pro mě je to jako jedna z největších hrdinek těch židovských příběhů. Ty můžeš něco udělat a kdo ví, jestli nejseš u toho dvora právě kvůli téhletý záležitosti. Což by znělo docela jako skvělé, že jo, tak je to žena králova, ona s ním promluví, ona ho oblomí.
3: A pohoda.
4: Vyřeší se to, pohoda, není žádný problém přeci, jenom že to by to nemohl být ten orientální vládce, který prostě, když k němu někdo přijde bez ohlášení, tak ho bez keců nechá popravit, ať je to, kdo je to. A kde i ty ženy jeho, z toho jeho harému, protože není jenom jedna, ani nejsou dvě, jo, ani jich není pět, ale jich desítky, tak mají vyhrazený čas, kdy k němu chodit, když tam k němu některá
3: jako
4: z nich přijde.
3: Jako když se objednáš k doktorovi.
4: Přesno, jo, je to ještě horší, protože
2: že jenom tak
4: u zubaře se ti nestane, že když bez ohlášení přijde, že tě zabije vrtačkou.
2: A tak bylo by to zajímavý.
4: Já bych chtěl tím pádem nechodit k zubaři vůbec.
2: Ester za ním prostě nemůže přijít, že
4: nemůže,
2: má ušit tůl nebo něco.
4: A to je právě ta Esteřina námitka. Říká Mordokaj, ale já když tam půjdu takhle,
3: tak mě zabije.
4: Tak, tam v něk akorát tak zabije, nic toho nebude, vůbec se se mnou nebude bavit, ani se k němu pořádně nedostanu, protože takhle ta etiketa chodí.
3: No a
4: prostě
3: co teda?
4: Nemůžeš k němu přijít
3: jen tak random.
4: Jen tak. A Mordokaj je docela tvrdý v té konfrontaci a říká ti Ester, no hele, podívej se, budeš to muset risknout, protože já si myslím, že když to neuděláš ty, takže Bůh nás může zachránit i jinak. Ale nemysli si, že když dopadne to kladivo té moci na všechny nás tady, že ty tomu unikneš. Ty stejně taky umřeš, oni si tě najdou, i v tom paláci si tě najdou, jestli mají zabít všechny Židy. Mm-hmm. Takže hold, pojďme to risknout. A Ester teda zdráhá se na začátku, ale pak řekne tak jo, tak já do toho jdu, ale vy na mě myslete, modlete se za mě, postěte se, já se budu taky postit a moje kámošky a moje služky se budeme taky postit a pak já teda za tím králem vyrazím a já to vyřídím.
2: A ten půst má sloužit čemu, jenom abych to pochopila?
4: Je to takový jako duchovní soustředění a usebrání se, má vlastně násobit ty modlitby přímluvní za zdar té akce.
2: Aby se to povedlo, chápu.
3: Že si jako nezahňácáváš materiálníma koblížkama, jo, ale veškerou tu energii takzvaně pálíš do toho duchovního úsilí.
4: No a jak je ten celý příběh brán jako divadelní drama, tak i dramaticky koncipuje Ester právě to setkání, protože vy nemůžete ani takhle, kdyby vám to náhodou vyšlo, nemůžete s tím králem mluvit jako normálně, jako
2: jo,
4: v hospodě.
2: Že na něho skočíš
4: to
2: někde.
4: To prostě nejde. Takže Ester se k němu vypraví, král je pozitivně naladěn, takže k ní vztáhne žezlo, což je gesto, že jako můžeš mluvit, nezabiju tě,
3: krásný,
4: můžeme se spolu promluvit.
2: Partijství.
4: A Ester mu nevyklopí hned všechno, ale řekne, vymyslela jsem takovou hostinu a přijďte tam a vem taky Hamana, já bych ráda něco probrala. Mm-hmm. A na té hostině uspořádá vlastně takový to drama, kdy to neřekne zase na plnou pusu hned, ale po orientálním způsobu, způsobem vyprávěnky a podobenství až téměř, tak říká tomu králi, zachraň mě, mně jde o život, čeká mě smrt, je to hrozný a král vůbec nechápe, že jo, samozřejmě, protože si nějak moc neuvědomuje důsledky svých rozhodnutí, vůbec mu to nedotýká. On říká, no, já jsem totiž Židovka a ty si nařídil tady skrz Hamana, který to byl jeho nápad, že nás máte všechny zabít. A to znamená, že já taky umřu. Umřou mý příbuzný a můj strejda a všichni.
3: No a král tam papá.
4: Král je šokován tímhle tím, ale říká, no tak ale dobře, ale to je moje královské slovo, já už to nemůžu dát zpátky. Co já s tím mám teďka dělat?
3: No to je prekérka teda.
2: To je jako, když podepíšeš nějakou smlouvu.
4: A proto měla Ester taky řešení, tak řekla dobře, ale povol všem těm Židům, ať se, když na ně někdo vystartuje a budem chtít brát majetky a zabíjet, že se můžou svobodně bránit proti tomu. To je, co se s tím dá dělat. Jako. Takže oni se zachrání tím, že nezůstanou pasivní a že to není vykonáno z moci úřadu, ale že se budou bránit.
3: A jak to teda dopadlo nakonec?
4: Nakonec to dopadlo dobře. Haman, kterýmu nedocházelo, že Ester je taky Židovka, tak je samozřejmě šokován tímhle tím. A to, co vymyslel na ty podle hesla kdo jinému jámu, tak sám do ní padá. Tak to, co mělo dopadnout na ty jeho, co je považoval za nepřátele, všechny Židy komplet kvůli jedinému svýmu konkurentovi, dejme tomu v politice, tak to se stane jemu. Jemu zkonfiskován majetek a je popraven ten Haman. Takže...
3: Aha, a to teda ten král takhle otočil najednou a nechal ho popravit, jo?
4: Jo, tak mě tady to, myslím si, že to dost dokumentuje, jaký ti orientální vládci byli.
2: Vrtkavý vládce.
4: No, takhle ten příběh je hodně židovský v tom smyslu, že taky dost nenápadně kritizuje ten způsob vlády, který nebere ohled na jednotlivce, je dost jako krutej, je autokratický, všichni jsou pro něj jenom figurky, dá se říct.
2: Takže jo,
4: snadno se naštve a v afektu popraví, snadno se odnaštve, rozmyslí se jinak.
3: A popraví někoho jiného.
4: Popraví někoho jiného, tak takhle.
2: Impulzivní takhle jednání, klasicky.
4: Trošinku jako chodí a není dovolání dost často. Takže
3: tam je ta i kritika taková.
4: Je tam i kritika toho systému, samozřejmě. Ale Ester z toho samozřejmě vychází jako silná ženská hrdinka, která je schopná nasadit krk pro svůj vlastní národ, pro tu komunitu, i když by si mohla teoreticky říct, o, tak třeba to na mě nedopadne.
2: Takže to znamená, že s Ester to asi dopadlo relativně v pohodě, byla šikovná, mými vlastními slovy.
4: Ano, tento příběh má happy end, takhle to můžeme říct. Jestli je to divadelní hra, tak je to hra s hepáčem.
2: Hepáč. A zase návodná otázka, kdybych si měla o Ester něco zapamatovat na jednu až dvě věty a chtěla to někomu předat, tak mu řeknu co.
4: Řekneš mu, že je to příklad emancipované ženy, která je schopná využít své pozice ve prospěch mnohých, je schopná nasadit svůj krk za ostatní a která se taky nestydí za svoji identitu a dovede se za ní taky postavit.
2: Jo, to je pěkný. Petře. Takže bych takovou byla.
3: Dobře, Petře, to je Ester, tím se náš dílek věnovaný ženám chýlí ke konci, ale aby to nevypadalo, jako že jsme tady prosvištěli takhle jenom tři jména a hotovo, nazdár, tak možná těch žen výrazných je tam asi mnohem víc.
4: Je
3: ale...
4: strašně moc a jenom na vás posluchačstvo záleží, jestli se jim budeme věnovat i nadále, protože skoro každá z těch zhruba 20 starozákonních žen a zhruba 15 novozákonních by si zasloužila samostatný díl, což bych byl nejšťastnějším člověkem na světě,
2: kdybych to
4: mohl tady s Zuzkou a s Ivankou natočit.
2: A můžeš dropnout ještě pár jmen, kdyby si někdo chtěl třeba vyhledávat po večerech?
4: Tak samozřejmě takzvaná podkategorie těch supermatek a sice pramáti, jako začíná to už Evou, kterou jsme trošku probírali, ale Sára, Rebeka, Ráchel, všechny tyhle ty výrazné ženy, pak třeba Jael jako bojovnice, Debora jako další velká postava, spoustu, to bychom tady byli fakt opravdu dlouho.
2: Debora je cool man.
4: A doufám, že budem teda taky.
3: To já taky doufám, že tady budem, nicméně aspoň takto jsme se ženám pověnovali a snad se jim třeba v nadcházejících sériích budeme věnovat ještě víc, takže děkujeme za poslechy a nazdar.
4: Ahoj.
2: Bye bye.
1: Buchty.
0: Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
1: Buchty.
0: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky a proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli. Poslouchej na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
1: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave.
2: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
0: S Martinem Šolcem a Filipem Černým
1: na Rádio Wave.
3: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave, no a my se postupně přesouváme do těch letních speciálů. Ahoj Filipe.
4: Ahoj Martine, cítíš to leto už?
3: No cítím ho obrovsky, bylo nádherně venku dneska a strašně jsem se na tebe těšil, my což jsme... jako v zimě se neděje v podstatě.
4: Ne, no, to v podstatě je... vůbec, mám to úplně stejně, až teď jsem se na tebe začal zase těšit s tím počasím, protože my si někdy posíláme fotky navzájem, jak vítáme slunce, ty si mě k tomu trošku vybídnul, v podstatě je to jednoduchý, kdyby někdo chtěl praktikovat se svými přáteli něco podobného. Stačí vlastně udělat selfiečko, jak koukáte, máte zavřený oči jako směrem k obloze a necháváte se jako slunit. A když někomu pošlete, tak automaticky se vám chce dělat to stejný.
3: Je bohužel pravda, že tohle jsme opravdu dělali letošní zimu. Ano.
4: Ne, tak právě jsme to na sebe řekli. Ono ještě jakoby to léto teprve přichází samozřejmě postupně, startuje festivalová sezóna, k tomu se dneska budeme dostávat, protože my tady pořád ještě, a to je to už 14 dní, cítíme nějakou jako zbylou euforii ze Starter Showcaseu, ke kterému se dneska budeme vracet. Je to vlastně první rozhovorový mimosezónní speciál, protože potom, co jsme uzavřeli ten soutěžní ročník Hitparády neobjevených, tak teďka se můžete na nás těšit živě každých 14 dní a budeme co? No, budeme přinášet různý rozhovory, jak jste mohli být zvyklí třeba z loňska nebo z předloňska, častokrát je to třeba s nějakými organizátory a organizátorkami festivalů, ale taky se věnujeme samozřejmě kapelám, který soutěžili v tom uplynulém ročníku.
3: Je to přesně tak, čekají nás taky nějaký startery live, pokud se chystáte na některých z větších letních festivalů, ještě nebudeme prozrazovat, tak se tam s náma možná uvidíte, budeme natáčet Starter Live přímo z místa, no a doplníme to právě taky nějakýma rozhovorama, ať už s kapelama, tak třeba s nějakýma producentama.
4: Zmiňovali jsme každopádně ten showcase, který je teda 2 týdny za námi, ale pořád cítíme nějaký jeho dozvuky, proběhl v Bike Jesus, no a my tu dneska, koho jiného bychom se jako měli pozvat do toho zahajovacího mimosezónního speciálu, než právě vítězný projekt toho uplynulého ročníku, takže kdo je tu s náma, Martine?
3: Jsou tady Curtains Please, chtěl jsem říct obrovský bordel teďka, ale nikdo...
4: My ho můžeme udělat. Přesně,
3: jsou tu. Ahoj. Naštěstí tleskali kluci sami, ahoj.
4: Nejsou všichni teda, ono jich je normálně 5 na pódiu, jak jste mohli vidět právě na finálovém showcaseu, ale máme tu frontmana, Tomas Grejčius, ahoj.
5: Ahoj, ahoj.
4: Máme tu takovou druhou polovinu toho zakládajícího dua, ale o tom, jestli to je víc duo nebo plnohodnotná kapela, to třeba dneska jako rozlouskneme, zjistíme. Je to Šimon Mára, ahoj.
5: Ahoj, ahoj.
3: No a vítáme taky dalšího člena Ondřeje Pelikána, ahoj.
6: Čau.
4: Ahoj, Ondřej Pelikán, ten, toho jste si jako nemohli nevšimnout v rámci toho koncertu, protože krom toho, že perfektně ovládal klávesové nástroje, tak taky měl hodně výrazný brejle.
3: Ale obrovský svítící rychlý brejle. No možná tím pojďme otevřít, protože se nám to jeví jako jedna z nejdůležitějších otázek dnešního dílu. Ondro, co ty brejle, kdyby ses, já se spíš zeptám takhle, kdyby ses mohl vrátit zpátky těsně před ten koncert do Bike Jesus, udělal bys ve svém životě nějaký jiný rozhodnutí?
6: Já myslím, že bych se asi neptal lidí, jestli se jim to líbilo.
5: Myslím ty brýle.
4: Jo, takhle, takže ty jsi byl sám ten, který potom hledal tu validaci po koncertě, protože jsi nebyl jistý, anebo protože jsi s tím byl tak moc jistý, že jsi jenom chtěl jako to utvrzení vlastně slyšet?
5: Já jsem si byl extrémně jistý, ale naopak za mnou chodili lidi, kteří si nebyli tak moc jistý.
4: Já jsem byl jeden z nich, my jsme si povídali po tom koncertě, ty jsi mi vyprávěl různé věci, třeba, že si jako nedokážu představit, co všechno jste dělali pro ty hlasy. To možná dneska znovu budeme otevírat, protože jsme se o tom povídali hlavně s Tomasem a s Šimonem, ale možná ty si dělal ještě nějaký jakoby specifičtější věci, abyste tolik hlasů získali. A ještě jednou k tomu gratulujeme, k tomu získanému počtu. Ale taky jsme se pak krátce spolu bavili o těch brýlích a ty si říkal, no já jsem byl na Brutal Assault. A jak to pokračovalo?
5: No na Brutalu byly samozřejmě jako spousta metalových kapel a člověk si může všimnout, že ty klávesáci většinou jako nemůžou skákat, běhat jako ty kytaristi, a takže to je potřeba něčím trochu dotáhnout.
4: Cítíš nějakou nevýhodu, že jsi zamčený za tím svým nástrojem a vlastně nemůžeš se tolik projevovat jako kluci třeba?
5: Určitě, určitě, já bych chtěl tancovat, no.
3: Kluci,
4: ty brýle to dělají za něj. Já jsou
3: taneční brýle. Já to možná otočím na Tomase se Šimonem, protože zatím jsme se jim moc nevěnovali. Jak slyšíte, tak Ondrovi brýle. Vy jste sice možná neviděli, pokud jste nebyli live na Starter Showcase, ale byli jako velmi, velmi výrazný, až tak výrazný, že jsme se jim teďka pár minut tady věnovali.
4: Jsou na fotkách například.
3: Jsou na fotkách, určitě se na ně podívejte, na naše sociální sítě. No ale možná Šimone nebo Tomasi, jak vy hodnotíte ty Ondřejovi brýle? Myslíte, že to bylo správné rozhodnutí?
6: No, když jsme se ptali lidí, tak je to fakt 50-50, je to kontroverzní věc, ty brýle. No.
4: Je to polarizující prostě to téma.
6: Polarizující, ale ve finále to je tak správně.
4: No, já si myslím, tak aspoň to zanechává nějaký jako názor, jo? Nějaký rozkoly ohledně toho, nějaká debata.
6: Zároveň bychom byli neradi, kdyby si lidi z koncertu zapamatovali, jenom že jsme měli svítící brýle.
4: Tak to si nemyslím, to bych se nebál, jako že to byl jediný výrazný prvek. Ten koncert měl za mě spoustu výrazných prvků. Myslím si, že to bylo cítit z toho sálu obecně nebo z toho klubu. Jak vy jste vlastně jako s jakýma očekáváníma jste tam přicházeli? Asi jste tušili, že tam třeba může být jako téměř plno, nebo že tam prostě budou nějaký lidi. To bylo vidět už na tom, kolik lidí pro vás hlasovalo. A taky jste mohli třeba těžit z nějakých fotek třeba předešlých showcaseů. Ale co se týká těch reakcí a toho, jak se na vás jako lidi napojili, tak jak se tohleto vyrovnává vašim původním očekáváním?
7: No tak jako moje původní očekávání byly založené na našem prvním koncertě v Hybernský a tohle můžu říct, jako byl úplně
6: který byl 14 dní před tím showcasem.
7: Přesně tak a tohleto, jako neměl jsem jako víceméně žádný očekávání, jako chtěl jsem zaspívat a zahrát co nejlíp, co to šlo, líp než minulý koncert. A jako ty lidi byl obrovský, jako by byl to obří bonus a jako byl jsem úplně v šoku. Dělalo mi malinko problém se jako držet a zpívat dál, protože to bylo takový, že to tolik lidí
6: já to vás jenom jakoby doplním, že jsem fakt nezažil, že by na nás vyloženě takhle někdo vřískal, řval a křičel, protože to bylo úplně šílený. My jsme měli teda naší premiéru, která byla úplně dost jako hustá, že tam hlavně přišli lidi vyloženě na náš první koncert, ale oproti tomuhle i v tom bajku to tak jako sedlo, i feedback byl, že i zvukové to bylo fakt povedený. Vděčíme našemu zvukařovi Ondrovi Wolfovi, tím ho zdravíme.
3: Shoutout Ondra Wolf.
6: Ondra Wolf a s kapelou prostě my jsme byli úplně nadšený, že jsme se skoro nedostali ze stage, potom pořád to vytleskávali. No.
3: Kluci, já musím říct, že tahle energie z vás byla obrovsky cítit, i ta vděčnost a ještě to, jak jste celý ten koncert zvládli, já vlastně smekám a teďka už se můžu přiznat, že při nějakých našich debatách, koho nominujeme do finále startérů, tak bylo obrovský téma, jestli jste vlastně připravený, že máte za sebou ani ne v ten moment, kdy jsme rozhodovali ještě jako první koncert, ten vás teprve bude čekat a byl to pro nás vlastně velký risk a vlastně chci jenom takhle v éteru ještě před váma smeknout, protože to, jak jste zahráli tenhle druhý koncert, to ne, že to vůbec nepůsobilo jako teprve váš druhý koncert, ale bylo to jako naprosto zvládnutý, kdyby mi o vás někdo řekl, tohle je kapela, která hraje 3 roky, má za sebou 100 koncertů, tak mu to budu naprosto věřit. Takže to je jenom ode mě obrovská gratulace k tomu, jak jste to zvládli.
4: Kvituju naprosto, pojďme si to předělit a čím jiným, než právě tím vítězným trackem, tady jsou Curtains Please a jejich Hearts of Steel.

0: I can't find it.
1: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave a tohle byly Curtains Please a jejich vítězný single Hearts of Steel. No a Curtains Please jsou s náma ve studiu. Kluci, ještě jednou gratuluju k vítězství na, v rámci showcaseu.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme. Ahoj.
1: A mám na vás takovou otázku, neštve vás tenhle song už?
3: Já jenom vím, že až ho budeme nejspíš nějak předělat lehce na desku, nejspíš, tak, tak víme, jak to produkčně lehce dělat jiný.
2: A to desku, hodně předvíjí.
1: Takže počkej, co chystáte, tady je to třeba deska?
3: Už tady to máme odhalit.
0: Ne, já bych to ještě neodhalil, jako už teďka si plně odhalil dost a tohle plně stačilo teďka.
3: Teď říkám ký závazky, že už teď, ale my to pokusíme se to snad.
0: Ale je to zajímavý, že se ptáte, jakože jak to vůbec vnímáme, ale jakoby teďka z tý Hearts of Steel se prostě stala písnička, která nás jakoby dostala, kde jsme teďka. A jakoby je to nějaký začátek té cesty, ale prostě to máme spojený, prostě Starter, Hearts of Steel a to je vlastně ono. Jakože jsme k ní strašně vděční skrz to všechno.
3: Už je to vlastně skoro na vlnách lehký nostalgie. Tam jako, no. Že...
4: Určitým způsobem vás bude alespoň chvilku jako definovat, nebo ten projekt jako takový Curtains Please. My si budeme na závěr dnešního dílu pouštět ještě váš druhý single Rain For You, ale ten cítím, že není jako až tolik odlišný na to, aby se dalo mluvit třeba o tom, že to je jako jiná kapela, nebo že to zní jako nějaký nový začátek. Jasně, my jsme tady s Martinem hodnotili, že se nám vlastně líbí skoro ještě víc, že je to nějaký jako upgrade a nějaký pokračování v té cestě, ale pořád jsou z toho jako hodně cítit Curtains Please. Ale mít vlastně na kontě dva tracky a rozliční zkušenosti v rámci toho složení kapely, protože to už jsme probírali spolu několikrát, že Tumas je tam vlastně největší nováček v tomto ohledu, byl teprve podruhý na pódiu, ale pak tam máme několik mnohem zkušenějších členů. Tak vlastně mít dva tracky na kontě furt ještě znamená nějaký nepopsaný list, nějaký jako příležitosti teprve tu kapelu nějak jako zadefinovat, vytvořit tam nějaký pojítka, ať už v tom těma vizuálníma prvkama nebo právě sonickýma. Tak jak probíhají ty debaty uvnitř kapely ohledně tohodle, protože minimálně já mám pocit, že se to ještě může vydat jako různýma směrama a zmiňujete tady třeba desku a nějaký jakoby předělávání Hearts of Steel, tak kam to zatím jako směřuje ty debaty?
3: Já se jako přiznám, že mi teď z toho mám, nebo když budu mluvit zase, že z toho mám trošku jako splanutou jako hlavu, aniž by to byla nějaká jako schizofrenie, ne, tak je to spíš taková ta euforie toho, že mě napadne, jak třeba úplně rearanžovat tu písničku a podobný třeba věci do nějakého live performance a podobně třeba, jak máme Rain For You, tak tam můžu zmínit, že máme nahraný jistý čela. Takže jsme přemýšleli třeba o nějakým smyčcovým kvartetu a podobných jako věcech, vím, že to je taky docela jako ambiciozní, ale takový věci, tak ale co ty asi se myslíš?
0: No, jako já bych řekl, že se pořád opíráme o to, že jak jsem se bavil taky několikrát, že vlastně těch zkušeností nemám tolik, ale právě v kapele jsou lidi, kteří těch zkušeností mají hodně a tím se jakoby vybalancujeme a nacházíme nějaký jakoby způsob té práce a tvorby a produkce těch písniček a pak z toho právě vzniká něco takového, dejme tomu zvuk Curtains Please a jakoby ještě asi se to bude nějakým, ještě v nějakým nadcházením se časem měnit, ale myslím si, že ten rok bude hodně jako definující, ale pořád jakoby nezavíráme jakoby dveře experimentování a pořád hledáme vlastně ten nějaký náš zvuk.
4: Jestli na to můžu ještě navázat, tak častokrát takhle v tom jako začátku toho hudebního projektu to pomáhá definovat třeba nějaký člověk jako externě. Vnímáte, že byste vítali nějaký takovýhle element, anebo vlastně máte pocit, že si vystačíte vás pět právě protože někdo je už jako zkušenější, fungoval třeba ve více kapelách, zároveň jste jako poměrně soběstační, co se týká toho produkování a možná i nějakého procesu nahrávání, tak chtěli byste, aby vám s tím vlastně někdo externě pomáhal, anebo si to radši definujete sami?
3: Asi tak jakoby obojí. Snažím se to brát nějak jakoby racionálně a trošku jsme se lehce, když jsem avizoval nějaký další písničky nebo třeba případnou desku, tak se snažíme hledat nějakou třetí osobu například ze zahraničí, která by k tomu měla úplně odlišný pohled, abychom se v uvozovkách nějak nezabednili subjektivně v našich hlavách a myslím si, že to určitě třeba pokud nějakému člověku takhle svěříme tu důvěru, jedině může jako pomoct, protože ten člověk asi bude mít úplně odlišný zkušenosti a dá do toho zajímavý hled.
1: Mně se líbí, že už rovnou mluvíte o tom zahraničí, protože se to nabízí vzhledem k tomu, že zpíváte v angličtině a částečně taky v litevštině. K tomu ke všemu se ale ještě dostaneme a vy jste měli dneska za úkol vymyslet pleják. Přinesli jste 5 songů, který si dneska pustíme a chystáme se teďka na první z nich. Je to kapela Goldfrapp, tak jestli k tomu něco máte, kluci? Čím byste to, proč zrovna tenhle výběr? A proč je to ten první otvírák?
0: Já bych tomu dal jako takový největší kompliment z mojí strany, že je to prostě divný. A je to, jakoby beru to, teda říkám to jako největší kompliment, že je to prostě jiný a ten hlas a je to takový jako, že by to člověk nečekal vlastně, když to uslyší vlastně poprvé, tak si řekne, tak to je něco hodně jinýho, ale mě to právě přijde zajímavý, je to zase nějaký experimentování a něco jiného a je to prostě dobrý song.
1: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených a teď to bude trochu divný. Tohle jsou Goldfrapp a jejich Dear Stop.

0: Doznívají nám Goldfrapp a jejich Dear Stop. Tomasi, ty jsi mimo mikrofon prozradil, že to je z playlistu tvýho táty. Já musím říct, že to je něco, co by bavilo i mýho tátu. Tak zdravíme. Jak moc tě ovlivňoval právě třeba táta nebo celkově tvoje rodina v rámci teďka možná psaní a i v rámci nějakého budování hudebního vkusu? Já jsem zaregistroval, že v bajku byla možná, nechci odhadovat, možná tvoje máma nebo někdo z rodiny a velmi jako pozitivně reagovali například na tvoji písničku v litevštině, kterou si zaspíval v rámci setu, a musím říct, že my jsme sdíleli s Filipem ten názor, protože to bylo možná poprvé, co jsme live slyšeli nějaký litevský song.
1: To jsem rád, a to právě byl jako i důvod, proč jsem mi tam zahrál. Řekl jsem si, že by bylo zajímavý vlastně zaspívat a ještě k tomu něco svýho jako v litevštině a vlastně předvíst, co to vůbec je za řeč. A jak mě inspiroval táta, no vlastně je pravda, já doteďka jsem vděčný vlastně a dávám mu vlastně, jak to říct, kredit za to, že má jako úžasný playlisty a fakt si vybírá dobrý písničky, i když jako sám hudbu netvoří, tak...
2: Ten film, že jo?
1: Tak přesně tak, tak si beru jako velkou inspiraci, aspoň do svých playlistů, a nějakým způsobem se to určitě jako pronáší do nějakého mýho písničkářství a psaní. A takže děkuju. Doufám, že to poslouchá taky. Takže.
2: Když zmiňujeme tvoji rodinu, tak logicky ne všichni členové tvé rodiny se mohli zúčastnit Starter Showcaseu, ne všichni tam byli. Já jsem zaznamenal i nějaký streamování, že možná právě pro ty členy, členky rodiny, který tam nemohli bejt, takže jste jim zprostředkovali zážitek přímo ze stage živě.
1: Je to tak, právě táta a ségra byli v Litvě a koukali se na to živě z backstage, který... No, byl to vlastně FaceTime, ale a bál jsem se, že to bude znít strašně špatně, ale prý byl nadšený, tak dávala storíčka, že tancuje na ten koncert na projektoru, takže to poslouchali taky.
2: To je super, tak fandili na dálku. Teďka nám dohráli ty Goldfrapp, ty jsi zmiňoval, že to je divný a to je taková jako, popisoval jsi to jako výhodu, takovou jako devízu.
1: Jo.
2: Zároveň v těch vašich jako dvou prozatímních singlech zas tolik divnosti není, bych řekl, nějaký jako zahrnutí právě třeba songu v litevštině, to už se trošku dostáváme blíž nějaký divnosti nebo minimálně nějaký jinakosti v rámci toho setu. To určitě vnímám jako velkou výhodu a jako dobrý tah, ale teprve vás jako postupně poznáváme právě dneska i skrze ten playlist. Už jste nám vlastně nějaký tracky jako vybírali v minulosti, ale většina z nich zatím má takový dva společní jmenovatele, a to je, že to většinou bude zahraniční hudba a že to bude pomalý. Posloucháte vy vůbec třeba jako hudbu v češtině? A necháváte se jí nějakým způsobem inspirovat? A nebo jste hlavně zaměřený na tu jako anglofonní hudbu a tam právě i potom směřují ty vaše cíle? Právě třeba i do zahraničí.
3: Jako já se přiznám zcela upřímně, že já asi hodně poslouchám anglofonní hudbu, ale zároveň poslední dobou jsem to jako zlepšil, že se snažím poslouchat, co určitě vzniká i tady. A jsem to rozhodně jako tomu začal věnovat větší pozornost, ale myslím si, že i... Tomas je na tom dost podobně, ne? Co se týče.
1: Já bych řekl, že taková Gaussova křivka, že ve středu vlastně to jsou ty anglofonní písničky, ale pak na těch růžcích to jsou právě nějaký jako litevský nebo i český, nebo nějaký úplně jako jazyky, kterým absolutně nerozumím a poslouchám to čistě jako podle zvuku nebo kvůli teda zvuku nebo prostě tomu pocitu z té písničky.
2: No, a že to pochopil, pomalý, já jsem myslel, že posloucháš ve středu jenom ty písničky v angličtině. Že to máš rozdělaný na dny v rámci týdne.
1: Jako ten zlatý střed, ale ty pomalý písničky, no nevím, no zatím je pravda, že vlastně Curtain Speak zvuk je takový jako...
2: A melancholie.
1: Přesně, pomalej, pomalost. Na tři doby často, za to taky dostávám často jako...
2: Ale nesnažíme se to dělat valčík.
1: Ne, přesně. Ale nevím, možná je to... V něčem lehčí psát, v něčem lehčí poslouchat, je to takovej klid a já nevím, dokážu ocenit klid v takovém chaotickém světě, takže proto jako tak asi automaticky takové písničky se většinou zařadí do mýho playlistu. No.
0: My se už konečně dostaneme k těm zahraničním ambicím hned po tom, co si pustíme další track, který jste vybrali, a tohle je Sleepy Sun a Sequest ve Startéru na rádiu Wave.
4: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.

0: Zdravíme vás ze studia Rádia Wave, tady z Vinohradský. A teď jsme se přesunuli někam do San Francisca za kapelou Sleepy Sun. A kluci, mě vlastně trošku zajímají konečně ty vaše zahraniční ambice s tím, jakou tvoříte hudbu, s tím, že zpíváte v angličtině. Chystáte se za hranice? Bylo to něco, o čem jste začali mluvit ještě předtím, než vaše kapela vůbec vznikla? A nebo je to spíš něco, co necháváte plynout a uvidíte, jak to dopadne?
1: No, jako ještě když jsme začínali, já s tím bych to spojil s těma litevskýma písničkama, tady byl takový náznak vlastně, že proč, jak to s nima bude nebo tak, tak já jsem taky uvažoval vlastně, co s tou litevštinou, s těma litevskýma písničkama, nepíšu jich vůbec tolik, tohle je vlastně skoro jediná, kterou jsem tak nějak chtěl dávat ven, nebo jakoby chtěl bych do budoucna. A takže vlastně tím se nabízí, že možná někdy v budoucnu by bylo možná nejjednodušší, nejpřirozenější mít nějaký koncert v Litvě. A takže tím bych chtěl začít a pak samozřejmě bychom se, vlastně kdybychom prorazili ty vlastně hranice Česka, tak by možná bylo i lehčí se dostat někam jinam do zahraničí, do Evropy.
2: Já bych upřímně strašně rád překročil hranice, ale beru to s nějakým vlastně jako s pokorou toho, že jsem si vědom, jak je to v rámci celosvětového trhu nesmírně těžký, protože ta konkurence je nesmírná. Ale samozřejmě je to takový sen, který minimálně třeba nějaký evropský turné by bylo asi mým splněným snem jednou. Mm.
3: Ten váš koncert na showcaseu byl tradiční stopáže nějakých 45 minut, takže my víme, že Tomas umí napsat hned několik písniček v angličtině, zároveň pak pro všechny bylo překvapení právě ta litevská, ta se nám taky moc líbila, teda musím říct, jak už Martin zmiňoval. Zkoušel jsi někdy psát i v češtině, protože ty bys vlastně mohl mít jako v rámci kapelního projektu normálně trojjazyčnou tvorbu.
0: Filip se na to nikdy jako nevydrží nezeptat v podstatě, takže teď je to na vás.
1: Ty jo, teď jak to odpovědět jako hezky. Jakoby já jsem si povedal pod vědomou čáru, že prostě česky zpívat
2: ale
1: jako
2: už nás
1: nebudu.
2: To napadlo, už to je jednou to sám
1: no,
2: od sebe.
1: Nás.
2: Ne, jednou to sám od sebe řekl a vůbec jsem to jakoby od něj nečekal, jenom myslím, že jsme byli někde jako tady venku. No, možná bych mohl udělat něco česky.
1: Takže. Ne, ale jako byl to spíš jako vtip, přijde mi to přirozenější v angličtině a v litevštině. Ale zatím to nějak neplánuju.
2: Čímž nevylučujeme jedno překvapení, který může v budoucnu nastat, ale ani nemusí.
0: Nenechte se Filipem vůbec nervoznit.
3: No, ne, pojďme zůstat u těch prvních dvou jazyků, to je v pohodě, já jsem to tam zkoušel. To bylo takové moje přání vnitřní, vůbec mi nemusíte vycházet vstříc, proč byste to dělali, chápu to. Pojďme teďka k té litevštině a k té angličtině. Tak možná z toho objemu těch napsaných písniček jako je patrný, že teda ta angličtina ještě v něčem přirozenější, ale pro někoho, jako jsme my, kdo poprvé naživo viděl někoho zpívat v litevštině a moc často do styku s tím jazykem nepřichází, tak jak bys popsal jako ten tvůj proces, jak se liší, když se snažíš napsat text právě v tady těch dvou jazycích?
1: No, já bych řekl, že jsem vlastně odmala vyrůstal víceméně jako na YouTube a na všechny jakoby věci, co mě zajímaly, tak jsem se koukal na tutoriály v angličtině právě a proto jsem si asi udělal takovou jako širší slovní zásobu v té angličtině a přijde mi doteďka, že ta angličtina má jakoby víc zajímavých způsobů, jak vyjádřit nějakou věc skrz nějaký metafory, přirovnání a tohleto. A v té češtině mi to přijde jako nejsložitější a v té litevštině tam mi přijde taková zase jako jemnější a nějaký jakoby právě výrazy jsou takový jako hezký a to mě na tom baví a je to taky jakoby něco jiného, než když píšu anglický písničky.
3: Ještě rychle, než se dostaneme k další písničce, zajímá mě právě třeba od Ondry. Zajímal se třeba o to, co tam ten Tomas zpívá v té litevštině, nebo ti to bylo jedno, jako co když tam zpívá něco strašného?
0: No třeba něco o svítících brýlích.
4: Já si myslím, že i z koncertu mohlo být vidět, že litevská písnička pro zbytek kapely znamená pauzu.
3: Takže vlastně to je pro tebe ten moment, kdy se o nic nezajímáš a je ti úplně jedno, co se tam řekne. Vlastně.
4: Jo, to je všechno na něj.
2: My jsme jenom jako ocenili, jak Tomas tam jako sebevědomě zůstal sám, jeho druhý koncert v životě a všichni ho tam poslouchali jak Orfea.
3: Tak a teď zpátky k našemu playlistu, který jste připravovali vy, tady máme třetí track od vás. Jsou to Paramore, takže zabrouzdáváme do trošku jako víc recent věcí. Tady je písnička Thick Skull.

0: Hrála kapela Paramore a jejich skladba Thick Skull ze zatím poslední studiové desky téhle kapely, pokud se nemýlím, tak je pojmenovaná This Is Why, a od té doby vlastně Hayley Williams nejenom, že byla na solové dráze, ale taky má ještě další teďka kapelní projekt s jejím vlastně dlouholetým producentem. Tenhle výběr mají na svědomí Curtains Please, který tu ještě jednou vítáme ve studiu. Ahoj kluci.
1: Čau, čau.
0: Pojďme ještě krom tady toho nerdění nad tím, jak krásná je to produkce, k tomu se možná ještě pak dostaneme třeba na závěr, jestli bude čas, vrátit ještě jednou k tomu soutěžení, a teď myšleno hlavně, jaký třeba pro vás bylo poznat se s ostatníma soutěžícíma v rámci té finálové trojice, protože už jsme tady měli společný rozhovor s nima, ale pak je něco trochu jiného se potkat na tom showcaseu, kdy tam ještě možná víc je cítit, že vlastně jako jste proti sobě, trošku si máte konkurovat. Není to tak, že si to potom přejete jako navzájem spíš, nebo je tam nějaká lítost? Potom, co jste vyhráli, tak jak probíhala vlastně komunikace s nima, a pak klidně můžete mluvit i o tom, jestli jste se dozvěděli něco zajímavého od naší poroty na místě?
2: Hele, vlastně i během toho, předtím teda, než to začalo, během zvukovky a tohle, jsem byl rád, že vlastně takový to napětí během těch měsíců hlasování a sbírání hlasů, takový to, že chceme vyhrát a chceme se sbírat co nejvíc hlasů, se tam jakože musel vyskytnout nějaký takový ten, že já nechci, aby vy jste vyhráli, ale chci, abychom vyhráli my. A právě na tom koncertě během té zvukovky bylo fajn se jako uvědomit a cítit, že vlastně všichni se to přejou a že vlastně hudba jakoby není žádná soutěž, ani to nejde vlastně soutěžit, a že si to vlastně všichni navzájem přejeme. A bylo to jakoby naopak strašně hezký. I před, i po, i během koncertu. Všichni jsme se to jakoby právě přáli a všichni jsme se jako hezky podporovali a dostali jsme všichni nějaký hezký komplimenty, takže to bylo super.
1: Já si myslím, že byla fajn ta vlastně stmelující hospoda, která se stala jakoby po vysílání, a za mě myslím,
3: tam
1: že
3: jsme
1: můžu,
3: nebyli u toho. Nevíme, o čem
1: za mě můžu hovořit, že jsme si stejge sedli do noty, takže, nebo jsou nám sympatiční, takže to bylo taký mírou milovný soutěžení za nás.
2: Zdravíme Tajge. Mimochodem jsme se dozvěděli, že jsme celkem blízko u sebe, jsme sousedi Stejge, takže
1: chtěli, to bylo zajímavé. Chtěli Tuma se hodit po koncertě domů.
0: Takže společný tracky kdy?
3: Společný tracky kdy. To zní teďka hrozně idylicky, ten starter, že jste si to všichni užili navzájem, jste si to přáli. Takhle se nám to s Filipem líbí, tohle by ten starter měl být. Mě vlastně jako zajímá to, vás tou výhrou čeká i spoustu povinností, kromě toho, že máte ty výhry. Tak vlastně mě zajímá, jestli už máte vybraný ten výherní single, který byste chtěli nahrát, a možná jestli jsme ho vlastně slyšeli live v Bike Jesus.
1: Ano, zahráli jsme ho tam.
2: Byl tam, máme ho vybraný, ale ještě ho asi nebudeme prozradit.
1: Já jsem to chtěl prozradit, ale tu mě tady zadržel.
2: Ne, já bych se nechal toho prozrazování pro dnešek bylo dost, podle mě. Tak.
3: Tak já vám na chvilku mutnu mikrofon a zeptám se Ondry. Ondro, jaký to bude track, prosím tě.
4: Ale byl to track, který já to teda prozradím, když jsme stali na ulici a prosili jsme lidi o hlasy, tak tohle byla písnička, u který se zastavovali. Takže asi tak. Tím to bylo vybraný.
1: Je to prohnaný sociologickým průzkumem ulice Anděl Praha.
0: Budeme muset jít někam do ulic a ptát se lidi, jestli náhodou neslyšeli tady tu pověstnou písničku od Curtains Please, aby jsme si to pospojovali, ty puclíky. Budeme pokračovat v tom našem společném povídání a třeba i o těch budoucích plánech Curtains Please se budeme dozvídat po tom, co zahraje track When I'm Small, tak od koho je, kdo ho vybral?
2: Já jsem ho tam dal, je to další písnička z mýho playlistu, mám ho strašně rád, ten track, a nevím, co bych moc k ní řekl prostě, ale je to strašný vibe, je to dobré.
3: Tak se dopustíme, posloucháte Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Fantogram a When I'm Small, to budou jednou Curtains Please vzpomínat na to, jak byly malá kapela. Uvidíme, jak to bude vypadat po tom letošním létě, kdy snad bude těch příležitostí k hraní co nejvíc. Kluci tady trošku jakoby nadhazují nějaký plány s novou deskou. Já si myslím, že budou mít dostatek práce s tím vyrobit single a videoklip. Ještě s tím, že mají několik členů, který figurují ještě v dalších kapelách, tak to bude, myslím, docela náročný. Mě by obecně zajímalo, kluci, jakým způsobem se na tohle to připravujete jako psychicky. A jestli vlastně se nějak, protože pět lidí dohromady znamená pět nějakých názorů, pět přístupů, pět přátel, ale každý to může mít třeba trošku jinak nastavený. Zajímá nás za prvý, co třeba děláte jako mimo kapelu všichni a jak moc je to kompatibilní s tím právě mít kapelu. Ale hlavně taky, jestli to všichni považují za jako prioritu, že teďka je potřeba věnovat se Curtains Please, anebo to je to složení, který my vidíme na koncertech, ale v jádru to jste pořád vy dva, Šimon a Tumas.
1: My jsme se třeba dozvěděli, že Tumas odjel na 14 dní plachtit.
2: Na týden.
1: Dobře.
0: Protože nazbíral tolik hlasů, on si to zasloužil, prosím tě. Mě říkal na showcaseu, na zítra nemám vůbec nic naplánovaného.
3: Nás tady nechal trpět.
2: Nechal jsem ho tady s nějakým projektem, který možná prozradíme později, ale... Ještě jednou přemýšlím otázku.
0: Jestli tam je nějaká schoda mezi těma pěti členama na tom, že teďka bude potřeba zamakat a teď se fakt budete věnovat Curtains Please, anebo vlastně to takhle vnímáte třeba vy dva, jako ty hlavní dva zakládající členové a ta kapela se vlastně schání hlavně kvůli tomu hraní a zkoušení případně.
3: Určitě jsme nějaký zakládající projekt jako my dva a myslím si, že jsme nějaký jako asi základní tvůrčí těleso, ale teď aspoň jako bych rád dal nějakou jako poradu a snažil bych se to brát vyloženě jako kapelu, protože chci využít, jednak si vážím prostě kluků, co oni, to je blbý slovo jako nabízej, ale zkrátka super s nima jako tvořit. A chci
0: super, co přinášejí, že?
3: Co přináší a využít toho, že aby nás bylo hodně a každý dal v uvozovkách ruku k dílu.
0: Na to tady máme Ondru vlastně, kterýho se můžeme zeptat, že jo?
1: Přesně tak. Ondro, co ty na to? Těšíš se, že budeš s klukama víc skládat další věci?
4: Ale...

0: Určitě, já si myslím, že nikdo z nás nečekal vlastně, jaký tohleto celý bude. Myslím nás tři, kromě tady těch dvou sedících, protože tak, jak už zaznělo, tak my už nějaké zkušenosti máme, ale vlastně všichni jsme se shodli, že tohle je prostě něco úplně, ale úplně novýho. A určitě jsme jako všichni motivovaní do toho dát tak on prostě všechno.
1: Cítíte se vy jakožto kapela spíš jako nějaký lovci zvuku s tím, že Tumas je lovcem těch písniček?
2: No to byla otázka na vás, kluci.
1: Já se ptám i z toho hlediska, jestli třeba cítíte, že budete Tumasovi pomáhat i autorsky v rámci těch věcí, anebo je to spíš tak, že Tumas přinese vlastně skoro hotový song, ale hodně očesaný a čistě vlastně jako takovou písničkařinu a vy potom kolem toho stavíte ten kapelní zvuk Curtains Please, anebo je to třeba úplně jinak?
3: Já jsem byl rád, že ve finále, jako když jsme spolu s Tumasem takhle začínali a většina těch songů vznikla takhle ve sklepě u nás takovém jako v lehce provizorním studiu, tak takzvaný bedroom pop production, tak jsme se vzájemně jako doplňovali a vlastně většina těch songů jsou naše, si troufám říct, autorsky společný a vždycky jsme sám doplnili, kolikrát jedna část písničky je složená někým jiným než tím druhým. Přesně. Takže se to tak jakoby doplňovalo.
1: Těšíme se na nový tracky, no a my už se musíme posunout dál, aby jsme to stíhali. Tomasi, další track možná představ ty, protože já si to v litý letevštině nedovolím. Jediný, co vím, že je to od kapely Shower, ale jméno písničky nechám na tobě.
2: Je to od kapely Shower, jmenuje se ta VS Nebiera, našel jsem ji nedávno a jsem jakoby poslouchám ji pořád tak nějakoby v úžasu, strašně mi baví.
1: Posloucháte Starter.
4: Portik jeg min dulkas og prænk jeg kajlæs min spalving kvejder kat butu køb lælæs prisimen køb chokovalsa autobusu stotalæ

0: Shower. Pustili jsme se tady, jak zní hudba litevsky, protože vybírá Tomas Gryčius, frontman kapely Curtains Please, která vyhrála ve Startéru. My už brzy se budeme rozvídat nějaké bližší informace o tom, kdy se kapela chystá nahrávat ten vítězný track, protože na něj dostane i náležitý budget. S kým třeba taky se dozví o nějakých deadlinech, což je možná ta největší nepříjemnost, co se potom týká slazení harmonogramu 5 lidí. Tak jak moc budete muset ty svoje jako dosavadní harmonogramy měnit a co vlastně děláte všichni mimo tu kapelu, protože to je něco, co jsme trošku načali před tímhle trackem, ale už jsme se k tomu nedostali. Tak jak moc je to kompatibilní ty vaše životy s kapelním životem?
1: Já jsem nejjednodušší, já začnu. Já jakoby jsem na vysoké škole, ale posledních pár měsíců tu docházku úplně nedodržu, takže vlastně mám prázdniny.
2: Neříkal jsi, že to poslouchá tvůj táta možná?
1: Jo, je to tak, ale oni to ví.
2: Dobře.
3: My s Ondrou finišujeme magisterský studium na vysoké škole.
2: A co studujete, kluci, jestli můžu zeptat?
3: Práva.
4: Datový vědy.
0: Mm-hmm. Jak to má ještě zbytek kapely, který tu s náma teďka není? Chybí tam vlastně dva členové.
3: Kluci, když zdravíme sama a Vaška, tak to jsou výborní konzervatoristi, profesionální muzikanti, kteří se živí hudbou v České republice.
2: A Tomas, ještě nám prozrad, co studuješ ty, respektive možná si studoval.
1: Musím, ale řeknu, na co se budu chtít hlásit. Ano, bude to dřevařství, budu dělat nábytek, možná nějaký akustický panel, že bych to jako spojil. Takový můj taky koníček.
3: Prozradeš náš nový business model.
0: Ale u toho se bude tvořit skvěle, si myslím.
1: Přesně tak.
2: To je hezký. Nebudeš první muzikant, který ho znám, který dělá se dřevem.
0: To je poezie sama o sobě.
2: Tak pojďme si dát možná ještě jeden váš track, ne, než se rozloučíme. Tohle jsou Curtains Please a jejich teprve druhý vydaný track Rain For You.
5: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených, konkrétně speciál s kapelou Curtains Please. Kluci, ještě jednou gratulujeme k vítězství v letošním Starteru. My máme s Filipem obrovskou radost, že se to takhle povedlo, a mě vlastně zajímá jedna věc. Šli byste do toho znova, kdybyste věděli, co všechno to obnáší v rámci sbírání hlasů?
1: Ano, šli. Jo. Jediná správná odpověď, ale upřímně ano.
0: To nebylo domluvené, my jsme rozhodně nepotřebovali udělat reklamu Startéru. Vy všichni ostatní nám můžete posílat tracky na starter@rozhlas.cz, no a my už v říjnu odstartujeme novou sezónu Startéru.
2: Poslední otázka předtím, než se s váma rozloučíme. U Hearts of Steel jste říkali, že byste to možná trošku jako rearanžovali na desku pro Rain for You, by to neplatilo? To je přesně tak, jak byste si to představovali i na tom albu případně?
1: Ne, určitě remix a živý bicí a to světový.
2: Tak na světový zvuky se těšíme hlavně u vítězního tracku, který budete nahrávat v blízkých měsících. Zároveň taky vás čeká natáčení videoklipu, tak to bude velká věc. Zároveň se tady v nějaký moment vidíme znovu v proskleném studiu, protože odhrajete rádiový studio session. To by bylo třeba dobrý ideálně už s tím vydaným trackem. Takže tohle to všechno plus ještě letní hraní od Curtains Please, se kterými se budete moct setkávat na různých pódiích a třeba i v listopadu v rámci oslav na Národní třídě. Čeká vás toho hodně, my se těšíme na to, že u toho budeme s váma. Díky moc, že jste dneska dorazili, děkujeme za hezký playlist, pozdravujte zbytek kapely, no a uslyšíme se zase někdy příště, ahoj.
1: Taky děkujeme, těšíme se, čau.
3: Děkujeme.
4: Čelisti, ponor do rozbouřených filmových vod.
5: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
4: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
5: Čelisti.
4: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Stage Rádia Wave.
4: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
5: Stage Rádia Wave.
4: Stage Rádia Wave.
6: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák s pořadem Stage. Na stage si dnes poslechneme koncert rapera Evie z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Norderslag 2026. Evie je britský rapper. Jehož tvorba propojuje vlivy rave kultury 90. let, britského rapu, alternativní hudby a elektroniky. Ve svých skladbách zachycuje každodenní realitu britského života od osobních vzestupů a pádů až po ostré společenské komentáře. Jeho melodický rap a přímočaré texty bývají přirovnávány k tvorbě hudebníků, jako jsou Plan B nebo The Streets. Na jaře 2025 vydal své druhé EP Sunset Behind the Tower Blocks, které podpořil koncerty po Velké Británii i Evropě. Dnešní stage právě začíná.
4: Stage.
5: Stage Rádia Wave.
4: Stage Rádia Wave.
7: The sunrise sobered me up and I stumbled upon my mates in a minute of lucky passing. The day of the best night, of course they fucking did. Lost in smoke and lasers, this concrete building held me up for a few hours. Tomorrow's problems are becoming a reality again, but for a second. And just a second, I had a moment of serenity. This night will live with me forever.

Let's fucking have it. Energy crew.

That's better. We're getting ready.

she brings me love, and she brings me.

Who reversing?

fucking love.

0: Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Plejak. Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix Rádia Wave.

census tell me that the Earth is flat and stationary.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcoreu přes noise až po DIY elektroniku. Špína.
2: Špína.
3: Pořad, který se vám zarije za nechty.
1: Špína.
3: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
4: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
3: youtube.com/CRO Rádio Wave. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Night Air. Hudební mix Rádia Wave.